0: prachy. Si.
1: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaně třeba s kozím sýrem a vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu

0: dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
0: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba drožďovou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
0: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
3: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bompary, ne? Tak předpokládám, že bompary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než na housle, on na kytaru.
1: Na housle než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam dosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna, tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice, takže se to tam docela se to tak střídalo, bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí, no a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu.

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: Tady je fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak, milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání? Ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovaly, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom Židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko. Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a i vám.
0: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
1: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená před hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturního dědictví.
0: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
1: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: a do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
1: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
0: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
1: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů všem, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operaci nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím čelým zákalem asi co by dup.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spějí ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí, těch výkonů je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální tato
2: musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už 1000krát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé si dnes během tradiční terezínské tryzny připomenou oběti nacistické perzekuce. Ústecká zoo otevřela v pavilonu Šelem nově zrenovovanou halu pro návštěvníky. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem v prodloužení. Dnes bude oblačno, místy až jasno, přeháňky čekáme místy na horách, teplotu naměříme do 18 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská tryzna připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Tryzna začíná v 10 hodin. Policie zadržela člověka, který se v sobotu v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rýgrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové probíhají úkony trestního řízení a případem se zabývají kriminalisté. Policistům pomáhali také hasiči. Podle jejich mluvčí Sabiny Moravcové do centra města vyjelo 5 jednotek. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem otevřela upravenou návštěvnickou halu pavilonu Šelem. Na renovaci přispěla částkou 430 tisíc nadace ČES. Mluvčí zahrady Veronika Šranková přiblížila, co nového tam na návštěvníky čeká.
2: V hale jsme instalovali několik edukativních velkoformátových banerů, dále nové osvětlení, ozvučení, dále došlo k instalaci unikátní stínohry. U venkovních expozic medvědů malajských pak bylo nově instalováno také ozvučení pro realizaci komentovaných krmení zvířat.
0: Zahrada chce dále kromě úprav obou vstupů do pavilonu přidat i nové možnosti sezení. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Sport. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Co porážka s národním týmem udělá, říká reprezentační útočník Jakub Flek.
3: Věřím, že jsme dost silný tým na to, že to s náma neudělá nic a nesmí to s náma udělat nic. Určitě si k tomu něco řekneme, je to špatně, ale furt to máme ve svých rukou, my se z tohohle musíme oklepat, poučit se z toho hlavně, poučit se a být lepší v příštích zápasech.
0: Ten nejbližší čeká Čechy v pondělí, kdy nastoupí proti Švédsku. Počasí. Dnes bude oblačno, místy až jasno. Přeháňky čekáme místy na horách. Teploty naměříme do 18 stupňů Celsia. Maxima na horách dnes do 12 stupňů. A povane také slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově počítejte s uzavírkou v ulici Na Příkopech, vozovka je tam uzavřena v obou směrech. A místy dnes ráno čekejte také mlhy, a to hlavně v údolích. Jeďte raději opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná nedělní Dobré ráno. Já mám pro vás připravené písničky, i ty, které nestárnou. Těšte se na Vaška Neckáře, ale za chvíli už zaspívá Ilona Čáková. No a po písničkách tady bude Kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech a hezké ráno.
1: Dobré ráno s Renátou.

0: Vaše Neckáři, Holé Kořice a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann. Tak hezký poslech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen dva boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Tohle byli Paul Simon a Art Garfunkel na Českém rozhlase Sever. Máme 5 hodin a 16 minut k tomu a do sklepa se padesátník Viktor z Kramatorsku při ruských útocích neschovává. Po letech války věří na osud. Reportáž z města, které už je na dostřel od ruského dělostřelectva, uslyšíte za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme zmenšenou oblačnost, místy až jasnou a ojediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude převážně oblačno a na severojvýchodě kraje přechodně až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přehánky, hlavně na horách a v západní polovině Ústeckého kraje, jinde budou přehánky jenom lokálně. Večer ale už čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 5 až 18 a v Polabí a Pohoří až 19 stupňů a na horách se teploty budou pohybovat okolo 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever.

0: Věra Špinerová a její meteorolásky, tady je Český rozhlas Sever a taky jeho nedělní dobré ráno. 4 roky se Rusové snaží dobít ukrajinský Donbas. Za tu dobu zcela srovnali ze zemí desítky vesnic a městeček. Ta velká jako Sloviansk nebo Kramatorsk zatím odolávají. Severovýchodní okraje Kramatorsku jsou sice na dostřelu ruské armády. Ve městě pořád zůstává několik desítek tisíc civilistů. Mezi nimi i padesátník Viktor. Hlídá malý rohový obchůdek na křižovatce v centru a ze své židle vidí okolní rozstřílené domy. Viktor se ale ve městě narodil a tak zůstává.
1: Ta tam je, co posnímat, tam ojojoj.
2: Jak se tady žije? Jako v pohádce. Čím dál, tím strašnější.
1: Jak v zkázky. Čím další, tím strašněji.
3: Holohlavý podsaditý chlapík se ze široka usměje a zapálí si další cigaretu. Kolik střel dopadlo na domy okolo křižovatky, ani nepočítá.
1: Už šut nevědu.
2: Jak to mám vědět? Dopadají a dopadají.
1: Prilétají.
3: Viktor se ušklíbne a poškrábe na opáleném zátylku. V Kramatorsku je v letošním květnu pořádné horko i bez bombardování. Jen pár ulic odsud, těsně před ohlášeným třídenním příměřím, dopadla raketa. Zabila 4 lidi.
2: To bylo tamhle vzadu, za školou, ve dvorech, asi 500 metrů odsud.
3: Ve městě ale zůstává mnoho ulic, zcela netknutých, jako by je válka minula. Na křižovatce bliká semafor, v rozkvetlém parku posedávají penzisté.
1: Donbas paražňák nehoní.
2: Donbas něco vydrží. Až to skončí, budeme obnovovat.
1: Starý.
3: Část Viktorových přátel tomu ale asi nevěří a odjela. On sám prý nemá kam jít.
1: A komu jedě nůžem?
2: A kdo by mě jinde potřeboval?
3: Krčí rameny otec 2 dětí, které také poslal pryč. Dcera žije u slovenské hranice v Užhorodu, syn studuje v Čerkasech. Viktor před válkou pracoval jako obráběč.
1: Český stanok u mene ČPU.
2: Dělal jsem na setiny milimetru, na českém obráběcím stroji. Zakázky už ale pár let nejsou, fabrika zavřela.
3: Viktor každou noc spí doma ve svém bytě ve 3. patře. Do sklepa nechodí.
1: Ne, v kvartíru, na 3. etaži.
2: Tu svoji stejně neuslyšíš.
1: Svoju neuslyšíš, a jestli přímo v podval přiletí.
2: A jestli přijde přímý zásah, ze sklepa se dostaneš ven ještě hůř než z bytu.
1: Z podvala ještě hůře vylazit, čím z kvartíru.
3: Dodává padesátník Viktor. Z Kramatorska.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Tohle byl zpěvák Sindel X a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Petra Kříženecká připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Dozvíte se třeba i to, že hudební soutěž Eurovize takto vyhrála bulharská zpěvačka Dara. Podrobnosti za chvíli, teď už posílám do půl šesté skupinu Boniem. Renáta Filipi přeje hezký poslech a hezké ráno.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes koná tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce uctí politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Tryzna začíná v 10 hodin. Most průběžně navyšuje kapacity svých hřbitovů. Jde hlavně o stavbu kolumbárií. Podle mluvčí města Kláry Vidrové další nové kolumbární zdi za necelé 4 miliony korun postaví město na kostelním hřbitově. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra. Ulice bude pro auta ale uzavřená zřejmě až následující týden. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Dnes bude většinou oblačno, místy očekáváme přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: S uzavírkou počítejte v Kadani na Chomutovsku v ulici Bystřická. Probíhají tam stavební práce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Posílám další písničky, zaspívá skupina Činasky a po nich Valdemar Matuška a pak už budou připravené Babské rady, kde si budeme povídat o ponožkách.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška, jeho Eldorado a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 5:40 k tomu a u nás v nedělním dobrém ránu jsou připraveny babské rady. Víte, že i ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Naše babské rady vás naučí, jak jej použít při čištění žaluzí nebo třeba při léčení bolavých kloubů.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Tanita Tykaram a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Určitě víte, že papír patří do štětí od poloviny 20. století. Národní podnik papírných štětí byl totiž založen k 1. lednu 1949, ale ke štětí patří od roku 1969 také dechovka. Jednou za dva roky se ve městě koná třídenní Národní festival dechových orchestrů. Více si řekneme za chvíli, ale teď už počasí.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno a dopoledne očekáváme zmenšenou oblačnost, místy bude obloha jasná a ojediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne už bude převážně oblačno a na severovýchodně kraje může být až zataženo. Místy se vyskytnou taky přehánky, to hlavně na horách a v západní polovině Ústeckého kraje. Jinde budou přehánky jenom lokální. Večer ale očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, hlavně v Polabí a v Poohří až 19. stupňů. Na horách se teploty budou pohybovat okolo 9 až 12 stupňů Celsia. A k tomu povane slabý, většinou severozápadní nebo proměnlivý vítr.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Beyond. Skupina Buty a jejich krtek. Vy posloucháte nedělní Dobré ráno na Českém rozhlase SV. Přidám i aktuální čas. To je 5 hodin a 50 minut k tomu. A pokud právě vstáváte, tak vykročte pravou nohou. A víte, že každé město nebo obec v Ústeckém kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Jejich příběhy vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Na Litoměřicku na pravém břehu Labe najdete město Štětí a v něm největší papírny u nás. Štětí leží v krajině, která patří k nejstarší sídelní oblasti v Čechách. Archeologické nálezy ukazují, že byla osídlena od mladší doby kamenné. Unikátní nálezy z té doby jako sekeromlaty nebo broušené kamenné sekirky byly objeveny při výstavbě papírny v 50. letech. Nejvýznamnější památkou ve Štětí je kostel svatého Šimona a Judy. Stál na místě už od 14. století. V roce 1784 byl zničen při velké povodni a o rok později znovu přestavěn. Kostel, barokní budova fary a dvě sochy svatého Jana Nepomuckého z 18. století jsou památkově chráněné, stejně jako kaple Nejsvětější Trojice u papírny. Papír patří do Štětí od poloviny 20. století. Národní podnik Papírny Štětí byl založen k 1. lednu 1949. Stojí na pozemcích původního cukrovaru. Dneska je rozsáhlý papírenský komplex největší svého druhu v celé České republice. Papír ze Štětí používají lidé ve více než 80 zemích celého světa. Ale ke Štětí patří od roku 1969 také dechovka. Jednou za dva roky se ve městě koná třídenní Národní festival dechových orchestrů. V roce 2008 k tomu přibyl i festival rokových dechových orchestrů.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. Začala jarní údržba cyklostezky z České Lípy k přírodní památce Panská skála. Bulharsko vyhrálo 70. ročník Eurovize. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví taky Centrum studií Genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čisticí stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně části zábradlí lemujících cestu, říká předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Turnhéfr z Hnutí Spolehnutí.
2: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
0: Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky se svou písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. Finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil 16.
1: Sport.
0: Českolipští fotbalisté si upevnili první příčku skupiny B ve třetí lize. Na domácím hřišti v Novém Boru porazili třetí Most přesvědčivě 3-0 a o další krok se přiblížili baráži o druhou nejvyšší soutěž. S výkonem mužstva mohl být spokojený trenér David Jarolím.
3: Jsem spokojený, protože si myslím, že kluci to odmakali, tak jak to má vypadat. Soupeř si vlastně nevytvořil žádnou šanci a tu sílu dopředu máme, to víme. Samozřejmě důležitý vítězství pro nás, protože vypadá to nadějně. Skvělý výkon, skvělý týmový výkon a je prostě na co navazovat.
0: Ve skupině o titul v Šancelize Liberec v 17 hodin vyzve pražskou Spartu. Jablonec ve stejný čas rozehraje duel na hřišti Plzně.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno a ojediněle mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia a povane také slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S omezením počítejte v Mostě v ulici Školní. Kvůli výkopovým pracím jsou tam zúžené jízdní pruhy. Tolik zprávy v 6 hodin. I nadále vám přejeme šťastnou cestu a příjemné ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nedělní dobré ráno na Českém rozhlase Sever pokračuje i po šesté a tramvajové pásy v Mostě se možná brzy zazelenají. Dopravní podnik Mostu a Litvínova plánuje v rámci rekonstrukce zasít na celé třídě budovatelů trávu. Ta tlumí hluk, snižuje prašnost a dokonce i lépe vypadá. S udržením mají navíc pomoci speciální granule, které jsou schopné zadržet vodu. Více vám řekneme v reportáži zhruba za 15 minut, teď ale písničky i ty, které nestárnou. Těšte se na Karla Gota a teď už zaspívá skupina Elan.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Karel Gott má první láska a ta se dnes dává taky písničky, které nestárnou, které hrajeme právě na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou připraveny krimi historky a s Petrem Beranem vyrazíme za kriminalisty do Ústí nad Labem.
1: Krimi historky.
2: Ústí nad Labem se odehrál případ, který měl velmi rychlé a naštěstí šťastné rozuzlení. Policista mimo službu si při jízdě přes Mariánský most všiml ženy stojící za zábradlím. Okamžitě zastavil a bez váhání šel k ní. Snažil se jí uklidnit a zároveň jí také bezpečně zajistil, aby nespadla. Držel jí až do příjezdu dalších složek, které jí pak dostali zpět do bezpečí. Díky tomu pohotovému a rozhodnému zásahu se podařilo zabránit tragédii a žena nakonec skončila jen v péči záchranářů.
1: Krimi historky.

0: Skupina Roxette a Listen to Your Heart. 6 hodin a 17 minut k tomu. Pojďme se podívat na to, jaké dnes bude počasí a bude hezky.
1: Počasí.
0: A dnešní den, hlavně ráno a dopoledne, očekáváme podle meteorologů zmenšenou oblačnost, místy až jasno a ujediněle se na severu Čech mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne už bude převážně oblačno a na severovýchodě kraje přechodně až zataženo. Mohou se vyskytnout přehánky, ale hlavně na horách a v západní polovině kraje. Jinde budou přehánky jenom výjimečné. Večer očekáváme už ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, hlavně v Polabí a v Poohří až 19 stupňů, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený dospíval 6 hodin a 21 minut. K tomu posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Méně hluku, nižší prašnost i hezčí pohled na tramvajové pásy. To vše si slibuje dopravní podnik města Mostu a Litvínova od zelených tramvajových pásů. S udržením vody v trávníku by mohly v Mostě v budoucnu pomoci speciální granule, které vyvinuli vědci z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
1: Teď to složení jsme vymysleli tak, že tam je polovina slámy, čtvrtina separátu z bioplynové stanice a čtvrtina to jsou zbytky, kdy se čistí obilí, olejniny, tak z toho vzniknou takové ty části, které jsou na vyhození.
2: Čili odpad vlastně takový.
1: Dá se říct, že to je odpad, ale dobrý odpad.
3: Popisuje Petr Hutla z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Vědci zkoumali nejen složení, ale i dávkování granulí.
1: Vyšlo nám, že funguje to, když dáme, zkoušeli jsme oproti kontrole 3 kg, 5 kg, 8 kg na metr čtvereční. Furt se to zlepšuje až do těch 8 kg.
3: No neméně důležité je vybrat například správnou travní směs, která bude odolná vůči mechanickému zatížení a nemusí se tak často sekat. Přibližuje vědkyně Petra Hlásná-Čepková.
4: Na určitá stanoviště vybrat dobré druhy, které tam porostou, dobře připravit kolejiště, do kterého se to bude buď vysévat nebo pokládat travní koberce a správně o to pečovat. Ta údržba je taky důležitá.
3: Právě nejnovější poznatky a technologie může v následujících letech využít dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. V plánu je vytvořit zelené tramvajové pásy na třídě budovatelů. Podle Jany Raušarové z dopravního podniku se trať zatím projektuje.
5: Za rok bychom měli vědět to konečné řešení, jak bude proveden ten tramvajový pás v Mostě. Jde zhruba o úsek tady od otočky, od dopravního podniku a budeme končit dole ve Stovkách u zimního stadionu.
3: A vědci plánují tyto speciální granule proti suchu využít i v jiném odvětví.
1: Chceme ještě dělat aplikaci ve vinohradech taky. Tam zase bude to složení trochu jiný, ale prostě to sucho je takový, že vinohradníci s tím mají problémy. To je při výsadbě těch keříků, těch vinný révy.
3: Uzavírá Petr Hutla. Z Mostu Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
7: Když

Petra Janu, už nejsem volná a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Policie zadržela člověka, který v sobotu v podvečer se pohyboval v centru Chomutova. Podrobnosti už za malou chvíli, teď vám ale posílám skupinu Racy. A Renata Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: 7.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Policie zadržela člověka, který se v sobotu v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rígrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové probíhají úkony trestního řízení a případem se zabývají kriminalisté. V první mateřské škole v Mostě na pracovišti v ulici Františka Kmocha vznikne od září nová třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Odsouhlasili to radní města. Určená bude hlavně dětem se závažnými vadami řeči. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky. Čeští hokejisté poprvé v historii na mistrovství světa prohráli se Slovinskem. Ve druhém utkání letošního šampionátu mu podlehli 2-3 v prodloužení. Ráno a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 38 mezi Doxy a Oborou na Českolipsku leží na krajnici sražený divočák. Projíždějte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Nejznámější fotograf Rakouska-Uherska vybudoval své fotografické impérium v Teplicích. O koho šlo, vám prozradíme už za malou chvíli. Teď posílám písničky, teď už se zpívá Leona Machalková a po ní Naděja Urbánková. Renáta Filipy přeje hezké ráno.

0: Tohle byla Naďa Urbánková a vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky hrajeme písničky, které nestárnou. Jeden z nejznámějších fotografů v Rakousku-Uhorsku, Karl Pitzner, má jméno pevně spojené s městem Teplice. Píše se rok 1877 a do Teplic přichází německý rodák Karl Pitzner. V Šanově kupuje už zaběhnutý fotografický ateliér a má velkolepé plány. V severočeských Teplicích, lázeňském městě, totiž nebyla nouze o zákazníky. A mladý Karl si přiváží bohaté zkušenosti z Berlína, Petrohradu, Moskvy a Varšavy. Karl Pitzner a jeho umělecký ústav pro fotografii, portrétní malbu a světlotisk navštěvovala hlavně bohatá lázeňská klientela. Podnikatelský úspěch se velmi rychle dostavil. A tak si Karl Pitzner mohl dovolit otevřít dalších 17 poboček. A to v blízkosti Teplic v Duchcově, Mostu, Ústí, Děčíně, Varech, ale i ve Vídni, Berlíně nebo Salzburku. Pitzner roku 1895 přesídl natrvalo do Vídně a vedení firmy přenechal synovi. Začal investovat i do jiných oblastí. Vybudoval například továrnu na porcelán a kameninu v Ledvicích u Bíliny. Přestože se Karlu Pitznerovi velmi dařilo a jeho ateliér dokonce získal titul císařský a královský, trpěl depresemi a roku 1927 si nakonec vzal život. Ovšem, pokud se vám do ruky dostane starodávná portrétní fotografie na tvrdém papíru, velmi pravděpodobně vznikla v Pitznerových ateliérech a honosí se značkou C. und K. Hopp fotograf Karl Pitzner.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Brian Adams dospíval, tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Práce se dřevem je vonavá i uklidňující, psychice prospívá i pohled na to, co jste vyřezali nebo nařezali. Více už je za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: A o tom, jaké bude počasí, tak o tom si budu povídat s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou. Lenko, přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak se počasí vyvíjí právě teď a jaké vlastně dnes bude.
2: Tak aktuálně máme téměř na celém území Ústeckého kraje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se nám i uklidnil vítr, takže nám teploty ráno celkem klesly nízko. A teď aktuálně nejčastěji měříme ty teploty mezi 3 až 5 stupni Celsia, ale třeba ve Smolnici tam už mají 6,4 a ty teploty jdou rychle nahoru.
0: Co celý ten dnešní den? Dočkáme se sluníčka?
2: Sluníčko bude, ale jak se nám bude během dne oteplovat, tak nám naskáče kupovitá oblačnost. Můžeme počítat i s nějakou přehánkou. Ty nejpravděpodobněji budou na horách a častější budou na západě Ústeckého kraje, ale pak během pozdějšího odpoledne, hlavně pak k večeru, zase se nám té oblačnosti bude ubývat a srážky nám budou ustávat.
0: O počasí jsem si povídala s ústeckou meteoroložkou Lenkou Doškovou, tak vám díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
4: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
3: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Kerndlová dospívala 6 hodin a 51 minut. K tomu posloucháte Český rozhlas Sever. Dobrou psychiku podpoří práce se dřevem. Poslechněte si o tom od Evy Bucharové.
1: Na minutu o zdraví.
2: Práce se dřevem má dobrý vliv na lidskou psychiku. Kromě jiného je příjemným návratem k přírodním materiálům. Dřevo přirozeně voní a má teplé odstíny, což uklidňuje nervovou soustavu a tepovou frekvenci. Činnosti jako broušení, řezání nebo hoblování odpoutávají mysl od každodenních starostí. Na rozdíl od kancelářské práce vidíte okamžitý a fyzický výsledek své snahy, což zvyšuje sebevědomí a posiluje vůli. Práce se dřevem vyžaduje přesnost a dlouhodobé soustředění, což pomáhá zvládat zbrklost a trénovat trpělivost. Nabízí kreativní únik od stresu, zlepšuje jemnou motoriku a přináší uspokojení z tvorby. Tato činnost, ať už jde o řezbářství nebo truhlařinu, umožňuje vdechnout nový život přírodnímu materiálu a vytvářet užitečné nebo okrasné předměty. Práce s přírodním materiálem má uklidňující účinky a umožňuje soustředit se na vůni a strukturu dřeva. Začněte s výrobou drobných dekorací, jako jsou dřevěné panenky, svícny nebo malé poličky na kořenky. Pro relaxační zážitek se doporučuje začít s ručním nářadím, které je tiší a umožňuje lepší kontakt s materiálem. Vždy to chce postupovat pomalu. Nejdůležitější je bezpečnost. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever. Na minutu o zdraví.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Havárie rentgenu v teplické nemocnici zastavila běžné snímkování. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název. Češi prohráli se Slovinskem na hokejovém mistrovství světa. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Nemocnice Teplice omezila provoz radiodiagnostického oddělení. Kvůli havárii rentgenového přístroje funguje dočasně jen snímkování akutních stavů a úrazů. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové potrvá omezení několik týdnů. V plném provozu má být rentgen v teplické nemocnici v červenci.
2: V současné době tak musí lidi z Teplic a okolí na běžné rentgenové snímkování zamířit na jiná odborná pracoviště, třeba do nemocnic krajské zdravotní v Mostě a Ústí nad Labem, taky do nemocnice Duchcov, na EUC kliniku v Ústí nad Labem a nebo na její rentgenové pracoviště v Hornické nemocnici v Bílině. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS. Připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze nebo historická radnice v Liberci. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili body. Po vítězství nad Dánskem překvapivě podlehli ve skupině Slovinsku 2-3 v prodloužení. Důvody porážky vyjmenoval reprezentační útočník Martin Kaut.
3: Nebyli jsme efektivní, přehrávali jsme situace a sice jsme měli 35 střel na bránu, ale gólman většinu všechno viděl, neměli jsme nikoho před bránu. Měli jsme se tam tlačit víc a ten zápas rozhodnul ve třetí třetině, ale přehrávali jsme to a musíme dát hlavy nahoru a připravit se na další zápas.
0: V Němčeši vyzvou v pondělí Švédsko.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno a ojediněle mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přehánkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia a pované také slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 u Chlumce na Ústecku leží na vozovce sražená zvěř. Na místě je policie. A na dálnici D7 na 37. kilometru u Panenského Týnce došlo ve směru na Prahu k nehodě. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 7. hodině jsme v polovině našeho nedělního dobrého rána a hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s týmem, který je z poloviny složený z hráčů Olympie Lublaň. Ve slovinské sestavě najdete i hokejistu z prvoligové Třebíče. Přesto mají Češi jen bod za prohru 2-3 v prodloužení. Do švýcarského Freiburgu se proto vydáme v reportáži zhruba za 15 minut. Teď už ale písničky, i ty, které nestárnou, zaspívá Karel Černoch a později skupina Krištof.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Černoch a jeho Popelky a taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. 7 hodin a 11 minut k tomu. Pokud právě vstáváte, tak vám přeji příjemné nedělní dobré ráno. Teď už je připraveno kalendárium a s ním Petr Jungmann.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen 2 boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sasun, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl Eurythmics a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Za malou chvíli se v reportáži poohlídneme za hokejem, za včerejším zápasem se Slovenskem, teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme zmenšenou oblačnost, místy až polojasno a ujediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne už bude převážně oblačno a na severovýchodě přechodně až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přehánky, to hlavně na horách a taky v západní polovině kraje. Jinde budou přehánky jenom výjimečně. A večer očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, a v Polabí a Pohoří dokonce až 19, a na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla skupina Krištof, ty a já. 7 hodin a 22 minut k tomu a posloucháte Český rozhlas Sever. Teď už vyrazíme na hokej, protože čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovenskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Freiburgu v místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci také dokázal zaskočit tým, které se v poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Tenis je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 v prodloužení.
2: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, že jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přesilovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovenci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovenci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dneska dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tímhletím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme zítra, s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes koná tradiční tryzna. Oběti nacistické perzekuce uctí politici, diplomati i skauti. Hlavní projev za účasti prezidenta Petra Pavla přednese předseda

0: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Trizna začíná v 10 hodin. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra. Ulice bude pro auta ale uzavřená zřejmě až následující týden. Jídelna teplické školy Metelkovo náměstí bude nově stát v areálu školy. Nahradí menší stavby bez základů, které město zbourá, a nechá zlikvidovat taky objekt dosavadní školní jídelny, který je přes ulici a stavebně nevyhovuje. Dnes se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Při příležitosti Mezinárodního dne světla pro AIDS budou svítit na podporu lidem, kteří bojují s onemocněním AIDS. Virem HIV se loni podle Státního zdravotního ústavu nakazilo téměř 300 lidí, tedy asi o 20 víc než loni. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Ráno a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přeháňkami, a teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor si, řidiči, dejte na silnici číslo 13 u Chlumce na Ústecku. Na vozovce tam leží sražená zvěř a na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tohle byl Jaromír Nohavica a další písnička, která nestárne, kterou hrajeme na Českém rozhlase Sever. 7 hodin a 38 minut k tomu vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Jakou půdu potřebují okurky a cukety, jak je správně sázet a následně se o ně starat, to nám připomene Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahrádkáři, dostatečně prohřátá půda a stabilnější počasí je prvním předpokladem pro úspěšnou výsadbu okurek a cuket. Obě tyto rostliny jsou teplomilné a patří k rychle rostoucím druhům. To sebou ale nese nároky na půdu. Ta by měla být kyprá, dobře propustná a hlavně bohatá na živiny. Osvědčuje se zapracovat kompost nebo dobře rozložený hnůj. Půda se tak lépe prohřívá a drží vláhu. Sazenice vysazujeme opatrně, aby nedošlo k poškození jejich kořenů. Dodržujeme rozestupy. Cukety potřebují více prostoru, klidně 1 metr na každou stranu. Okurky podle typu o něco méně. Hloubka výsadby bývá stejná jako v sadbovači a po výsadbě důkladně zalijeme. Zalivka je v prvních týdnech zásadní. Zaléváme pravidelně ke kořenům, nejlépe odstátou vodou. Půda by neměla vyschnout, ale ani zůstat trvale přemokřená. Kolísání vláhy může zpomalit růst i tvorbu plodů. U okurek se vyplatí zajistit oporu. Rostliny lépe rostou, plody jsou čistší a méně trpí chorobami. Cukety oporu nepotřebují, za to ale ocení dostatek prostoru a světla. V chladnějších dnech, obzvlášť u malých sazeniček, pomůže jednoduché zakrytí netkanou textilií. Rostliny se rychleji ujmou a jsou chráněny i před některými škůdci. Textilie ale přes den podle potřeby odstraňujeme. Častou chybou bývá výsadba do studené půdy nebo nepravidelná zálivka. Rostliny pak stagnují a jsou náchylnější k poškození. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Skupina Beatles a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. Lidé si k němu desítky let chodili pro vodu, turisté se u něj osvěžovali při výšlepech v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji. Oblíbený lačím pramen ale možná definitivně vyschnul. Podrobnosti už za chvíli, teď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme zmenšenou oblačnost místy, ale může být jasno a ujediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne už bude převážně oblačno a na severovýchodě kraje přechodně až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přehánky, hlavně na horách a v západní polovině kraje. Jinde budou přehánky jenom ojedinile. Večer očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Aneta Langerová a Voda živá a tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní Dobré ráno. Lačím pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji vyschnul. V minulých letech ve Studánce občas bylo vody méně. Nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo? Protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to prostě Latčin pramen, no. Sem to patřilo. No.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
3: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
3: Ten pramen je znám několik století. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
4: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Lidé si dnes během tradiční terezínské tryzny připomenou oběti nacistické perzekuce. Most bude podporovat správce domů v dalších ulicích města. Bulharsko poprvé v historii vyhrálo Eurovizi. Český zpěvák Žižka obsadil 16. místo. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Kříženecká. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská tryzna připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Tryzna začíná v 10 hodin. Most pokračuje v podpoře správců domů v problémových částech města. Mají řešit situace s obyvateli, kteří opakovaně dělají v domech nepořádek, hluk nebo domy poškozují. Společenství vlastníků bytových jednotek dostávají z města na práci správce dotaci. Protože se záměr v minulém roce osvědčil, most ho rozšíří, říká mluvčí Klára Vidrová.
2: Dotaci nově získají domy na třídě budovatelů, a to bloky 96, 97 a 98, 99. Dále pak blok 384 v ulici MG Dubnera a také dům v ulici KH Borovského, číslo popisné 129 až 142.
0: Most na podporu domovníků ročně vyplatí 3 miliony korun. Měsíčně je to zhruba 15 tisíc korun na jednoho správce. Bulharsko ovládlo 70. ročník hudební soutěže Eurovize. Zpěvačka Dara ve finálovém kole zaujala jak odbornou porotu, tak fanoušky. Český zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě.
3: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Vystoupení zpěváka Daniela Žižky provázely technické problémy s kamerou. Přímo ve Vídni ho podporovali stovky českých fanoušků.
4: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. Myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
3: 71. ročník Eurovize se bude konat příští rok v Bulharsku. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Překvapivě prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Dnes mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno. Zítra se od 20:20 utkají se Švédy.
1: Počasí.
0: Po ránu a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno a ojediněle mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů, na horách do 12 stupňů Celsia a povane také slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem došlo k nehodě u sídliště Skalka v ulici Na Skalce. Trolejbus se tam srazil s osobním autem, nikdo se nezranil. Tolik zprávy v 8 hodin, přejeme vám šťastnou cestu a nadále příjemné ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé a my pokračujeme v našem nedělním Dobrém ráno na Českém rozhlase Sever. Jak se významný dirigent, houslista a pedagog Petr Bronský těší na slavnostní májový koncert k oslavě svých 80. divadle města Ústí nad Labem, tak to uslyšíte už zhruba za 15 minut v reportáži a v naší pozvánce na tento koncert. Ale jako první písničky zaspívá Vašek Neckář a teď už Lucie Bílá s Pepou Vojtkem.
1: Dobré ráno s Renátou Filipy.

0: Vašek Neckář je ráno, ano, a taky to jsou písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. 8 hodin a 12 minut k tomu. Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Dozvíte se to už teď z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede Mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmená řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Umberto Tucci a jeho Ty Amo. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho nedělní dobré ráno. A teď už se pojďme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme zmenšenou oblačnost, místy může být jasno a ujediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne ale už bude převážně oblačno a na severovýchodě přechodně až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přehánky a ty budou hlavně na horách a taky v západní polovině kraje. Večer ale už očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, v Polabí a v Poohří až 19, na horách 9 až 12 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byla Lucie Vondráčková a tady je Český rozhlas Sever. Divadlo města Ústí nad Labem zve v neděli 17. května, tedy dnes od 17 hodin, na slavnostní majový koncert. Dirigentské taktovky se ujme významný dirigent, houslista, taky hudební pedagog Petr Vronský. A koncert bude zároveň oslavou jeho 80. narozenin. Na jedinečný hudební podvečer jsem se právě Petra Vronského na všechno ptala.
1: Těším se na něj moc, protože to jsem se zapomněl podívat na přesné datum, kdy v roce tom 74 jsem naposledy dirigoval v Ústeckém divadle a pak vlastně od té doby se do něj vrátím až teď. Třeba jsem tam jel nedávno okolo, že opravdu to vypadá všechno úplně jinak. Tam, kde dřív stála pošta, tam je vlastně kus toho divadla. Takže opravdu se těším, až do toho divadla přijdu. A pochopitelně se těším na setkání se současnými umělci, kteří tam působí.
2: Působí to na mě, že ten koncert bude pro vás opravdu výjimečný?
1: Naprosto. Bude to opravdu takový vzpomínkový návrat. 79 a kolik je? Že to je strašně moc let, ani to nespočítám.
2: Co jste si vybral, co vlastně publiku předvedete?
1: Za prvé je to májový koncert, takže to už samo o sobě žádá, aby ten program byl trochu odlehčený. Potom je tam dílo, které je nesmírně obtížné pro housle a kontrabás, a to mě nabídnul koncertní mistr opery, který bude hrát solo. Je to opravdu velmi těžké, je to skladba Bottesiniho se svým přítelem kontrabasistou. No a tady vlastně tato skladba bude ještě obložena vzpomínkou na naše působení suitou Zlouskáčka. A potom v té druhé části bude to takový taneční večer, kdy budeme hrát kombinaci brámsových uherských tanců s Dvořákem, Oskarem Nedbalem, no a čím končit jiným než Prodanou nevěstou.
0: Doplňuje významný dirigent, houslista a hudební pedagog Petr Vronský. Připomínám, že májový koncert se v divadle města Ústí nad Labem odehraje už dnes od 17 hodin.
3: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever,

Tomáš Linka dospíval 8 hodin a 26 minut k tomu. Petra Kříženecká připravuje rychlý přehled zpráv od nás ze Severu Čech a Renáta Filipy vám přeje příjemný poslech a hezkou neděli.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská trizna připadá vždy na třetí neděli v květnu, nepřetržitě od roku 1946. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Nemocnice Teplice omezila provoz radiodiagnostického oddělení. Kvůli havárii rentgenového přístroje funguje dočasně jen snímkování akutních stavů a úrazů. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové potrvá omezení několik týdnů. Poslední týden můžou návštěvníci Severočeského muzea v Liberci vidět výstavu Fast and Furious bratrů Houtkových. Skleněnou tvorbu propojují s cyklistikou a motorismem. Proto lidé na výstavě uvidí třeba kolo

0: Sparožím nebo lustr ověšený několika cyklistickými koly. Na dnešek připadá Mezinárodní den proti homofobii. Upozorňuje na diskriminaci LGBT+ komunity. Připomíná totiž rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Fotbalisté České Lípy vedou v tabulce skupiny B ve třetí lize. Před druhým týmem Zápy mají k dobru 12 bodů. Ve 28. kole na domácím hřišti v Novém Boru přehráli Most 3-0. Ráno a dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy. Přes den bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U sídliště Skalka v Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Na Skalce. Trolejbus se tam střetl s osobním autem. Nikdo se při nehodě nezranil.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho nedělní dobré ráno. Já posílám další písničku, už zespívá skupina Činasky, jejich Kláru. A za malou chvíli tady budou slavní Severočiši s Milanem Knotkem. Renáta Filipy přeje hezký poslech a hezké nedělní ráno.

0: Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou připraveni slavní Severočeši a Milan Knotek nám dnes představí významného politika Josefa Karla Štrobacha.
1: Slavní Severočeši. Z provinčních severočeských Verneřic až do křesla vídeňského starosty. To je příběh Josefa Karla Štrobacha, který se narodil v roce 1852. V mládí pracoval v knihkupectví a na poštovním úřadě. Do Vídně se přestěhoval ve 20 letech. S manželkou tu zdědil dům a měl živnost na vydávání učebnic a prodej učebních pomůcek. Do politiky vstoupil v 80. letech, kdy rakouská metropole procházela zásadní proměnou v oblasti industrializace a růstu obyvatelstva. Začal se angažovat v křesťansko-demokratických kruzích. Reprezentoval živnostníky, drobné podnikatele a střední vrstvy. Stal se členem Vídeňské městské rady. Jeho kariérní vrchol přišel v květnu 1896, kdy se stal vídeňským starostou. Ne však nadlouho. V prestižní pozici se ocitl jen kvůli tomu, že předseda křesťanských sociálů Karl Lueger opakovaně nezískal od císaře potvrzení k vykonávání této funkce. Nakonec se tak ale stalo. Štrobach proto na jaře následujícího roku Luegerovi místo uvolnil. Potom působil jako jeho první náměstek. Měl také mandát v Říšské radě. Josef Karl Štrobach nestihl ve funkci starosty vykonat velké věci. Byl zejména přemostňující figurou mezi dvěma režimy v časech úpadku elitního liberalismu. Zemřel v roce 1905.

0: víkend a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a láhve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu, tak to řekneme za chvíli. Teď ale počasí.
1: Počasí.
0: Dopoledne ještě očekáváme zmenšenou oblačnost, místy může být jasno, ojediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne už bude převážně oblačno a na severovýchodě přechodně až zataženo. Můžou se na severu Čech vyskytnout přehánky, ty budou ale lokálně. Na horách a v západní polovině kraje může pršet a trošičku víc. Večer očekáváme ale ustávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 15 až 18, v Polabí a v Pohoří až 19, na horách 9 až 12 stupňů Celsia.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
3: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
2: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik a jejich otázky. Tady je Český rozhlas Sever, vy posloucháte nedělní Dobré ráno. Co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Nový třídílný experiment 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomocí státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a ode dneška jí první díl nabízí YouTubeový kanál Czech Experiment.
1: A víš, co si vem?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
4: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to má zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych je koloudila v jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Prezident Pavel dnes v Terezíně uctí památku obětí nacistické perzekuce. Teplice připravují multifunkční budovu s jídelnou a družinou pro školu na Metelkově náměstí. Čeští hokejisté prohráli se Slovinskem na mistrovství světa ve Freiburgu. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré začínající dopoledne. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na třetí květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví taky Centrum studií Genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin beze jména. Jídelna teplické školy Metelkovo náměstí bude nově stát v areálu školy. Nahradí menší stavby bez základů, které město zbourá. A nechá zlikvidovat taky objekt dosavadní školní jídelny, který je přes ulici a stavebně nevyhovuje. Teď město zadá architektonickou studii pro multifunkční budovu, říká náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
2: Víme, že chceme jídelnu, do tomu je potřeba kuchyně. Škola má ještě potřeby zvýšení jako počtu školních družin. Tam předpokládám, že nám architekti řeknou přesné technické možnosti. Doufáme, že tuto analýzu od těch architektů budeme mít do podzimu, tak aby jsme příští rok mohli řešit již projektovou dokumentaci.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změnily jen mírně. Litr benzínu řidiči tankují maximálně za 44 korun a 30 haléřů. Maximální přípustná cena nafty je 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Sport. Češi prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Góly dali pardubičtí útočníci Kaut a Lukáš Sedlák. Šancí přitom bylo daleko víc, ale co k dalšímu skórování národnímu týmu chybělo, ví Sedlák.
3: Moc jsme hráli okolo, sice jsme byli u nich v pásmu, ale měli jsme víc chodit do brány, víc tam házet ty puky a dorážet, trošku to zjednodušit. Málo jsme se tlačili do těch přebrankových prostorů, tam jsme měli být daleko hladovější, urputnější a trošku více tlačit do té brány.
0: V dalším utkání Češi nastoupí proti Švédsku, hrát se bude v pondělí. Počasí. Dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno. Přes den bude převážně oblačno a místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia a povane také slabý vítr. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 149 cm. Průtok 109 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm. Tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 150 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 30. a 18. kilometrem je ve směru na Prahu uzavřená zpevněná krajnice. Silničáři tam sekají trávu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Proč se tak razantně změnily plány návratu lidí na měsíc v rámci programu Artemis? Bude tam dřív NASA nebo Číňané? O tom pohovoří popularizátor kosmonautiky Tomáš Přibyl.
1: O idolech a modlách starých Slovanů i místech, kde na vás dodnes dýchne duch jejich pohanské víry, bude naposledy povídat religionista Jiří Dinda.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte také pravidelnou rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Metan obsažený ve vodě vytékající z podzápadního okraje grónského ledovce je asi 1500 až 4500 let starý. Tehdy led podle vědců výrazně odtál a území pokryla tundrová vegetace, jejímž rozkladem po opětovném zalednění vznikly ony podledovcové zdroje metanu. Grónský ledovec je zjevně citlivý i k mírným a krátkým změnám klimatu. Čím víc bude tát, tím víc metanu spod něj unikne a přispěje k další akceleraci klimatické změny.
0: Britští vědci analyzovali letové dráhy jepic při jejich rojení. Analýza ukázala, že samci se většinu času drží pod samicemi, které létají především v horizontální rovině. Tu samci občas protnou strmým vzletem, nahoře se obrátí a znovu klesnou k zemi. Tento pohyb podle vědců slouží jako účinný způsob, jak odlišit pohlaví v prostředí, kde jsou si jedinci na první pohled velmi podobní. Samci jepic mají navíc jen velice omezenou schopnost rozpoznávání.
1: Dvouletý rys Bardy došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Vzdušnou čarou překonal 160 kilometrů. Jedná se o nejdelší mapovaný přesun rysa v České republice. Podle ochránců přírody je malým zázrakem, že svou anabázi ve zdraví přežil, překonal řadu bariér v podobě silnic a železnic a nenarazil na žádného pytláka. Krušné hory nabízí rysům ideální prostředí, kompaktní lesní porosty a dostatek kořisti v podobě srnčí a jelení zvěře.
0: Téměř 12 milionů korun si rozdělí dva turisté, kteří loni v únoru na úbočí vrchu Zvičina na Trutnovsku náhodně objevili 100 let starý poklad. Skoro 600 mincí, šperky, tabatěrky a další jednotlivosti byly z velké části z ryzího zlata. Kde se na Zvičině vzali a komu kdysi patřili, se nepodařilo zjistit. Poklad skončil v Královéhradeckém muzeu a krajští úředníci rozhodli o vyplacení zákonné odměny, která se počítá z hodnoty nalezeného kovu. A ta je vysoká.
1: Astronomům se díky vesmírnému teleskopu Jamesa Webba podařilo pořídit dosud nejzřetelnější snímky povrchu exoplanety. Objekt LHS 3844b, přezdívaný Kuakua, což je slovo pro motýla v domorodém jazyce Kostariky, obíhá kolem hvězdy menší a méně zářivé, než je naše slunce. Jde o pustý skalnatý svět bez atmosféry, někdy extrémně horký a jindy mrazivý, pokrytý stmavlým regolitem. Vůbec nám nemusí být líto, že je od nás vzdálen 49 světelných let.
0: Mimochodem, pozemští astronauti se zatím dostali jen zhruba 1,357 světelné sekundy od povrchu naší mateřské planety.
1: Bylo to při nedávno skončené lunární misi Artemis 2. I o ní si budeme za malou chvíli povídat. Planetárium.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: 11. dubna se z vesmíru úspěšně vrátila čtveřice astronautů mise Artemis 2, která se po dlouhých 53 letech a 4 měsících konečně znovu zblízka podívala na krátery rozrytý povrch našeho nejbližšího souputníka.
3: Na vlastní oči si prohlédla i jeho odvrácenou stranu a překonala letitý rekord, když se ocitla až ve vzdálenosti 406 771 km od Země. O více než 6 000 km dál než posádka smolného Apollo 13 v roce 1970.
2: Program Artemis navazuje právě na slavnou éru amerických letů programu Apollo, ukončeného v prosinci 1972. Také on by měl vyvrcholit přistáním lidské posádky na měsíci, na které by však měla navázat výstavba lunární výzkumné stanice.
3: Dnes a také za týden si o tom povíme víc. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.

0: Ze všeho nejdříve se pojďme vrátit k nedávno ukončené misi Artemis 2. Proběhlo během ní všechno tak, jak mělo, a vládne tedy spokojenost?
1: O tom už hovoří Tomáš Přibyl, popularizátor kosmonautiky a spolupracovník brněnské hvězdárny a planetária.
2: Spokojenost rozhodně vládne, protože šlo o zkušební let. To si málo kdo uvědomuje, že primárním cílem téhleté mise byla vlastně zkouška techniky, zkouška kosmické lodi Orion, zkouška rakety SLS s lidmi, a lidé se bezpečně vrátili zpět na Zemi. Takže z tohoto hlediska spokojenost je. No a samozřejmě, že spokojenost panuje i se získanými výsledky, protože nešlo jenom o to přežít, ale taky něco přivést. A pokud jste zaregistrovali, tak zrovna minulý týden NASA zveřejnila 12 000 fotografií z celé mise, což je obrovská, obrovská porce. A pořád to ještě není všechno. Tímhletím se probrat bude neskutečně obtížné. Je to obrovský úkol pro všechny vědce a lunární odborníky a podobně. Vezměte si, že nejúspěšnější výprava v programu Apollo, Apollo 17, přivezla asi jenom, a to jenom je pochopitelně v uvozovkách, 3 000 fotografií. A to se astronauti 3 dny procházeli a projížděli po měsíci, kroužili na lunární oběžné dráze a tak dále. Čili i z tohoto hlediska to množství je obrovské. Samozřejmě vyskytly se tam různé drobné technické problémy, ale od toho ta zkušební mise je. Ve chvíli, kdy nejsme schopni najít nějaký problém, tak velmi pravděpodobně něco neděláme dobře. Čili technické problémy, které se v přemisi objevily, nechci říct, že byly pozitivní, ale bylo dobře, že se při této testovací misi objevily, protože od toho ta testovací mise je.
0: A pak můžou být problémy odstraněny a příště být nemusí.
2: Asi tak, a navíc tohle to vlastně byla zatěžkávací zkouška. Vezměte si, že tady astronauti mohli dělat věci, které při ostatních misích nebude možné dělat. Jeden příklad za všechny. Cestou k měsíci si všichni 4 členové posádky usedli za řízení a vyzkoušeli pilotáž kosmické lodi Orion. Prostě proto, že měli v uvozovkách neomezené množství paliva, které mohli vyplýtvat na to natáčení, otáčení kosmické lodi. A tohle to je něco strašného. Cenýho, protože uvědomte si, že namísto toho, aby tu loď řídil jeden pilot, který je perfektně vyškolený a který prostě musí maximálně šetřit pohonnými látkami, tak se tam vlastně vystřídali 4 astronauti, kdy každý má jiné návyky, trošičku jiný výcvik, a vlastně technici a inženýři na Zemi tak získali a získávají pohledy od 4 různých lidí. To je nesmírně cenné.
0: Říkal jste 12 000 obrázků. Jsou i nějaká vědecká data z té mise další?
2: To zpracování těch vědeckých dat bude chvíli trvat samozřejmě. Co se sbíralo třeba, tak různé informace o radiačním prostředí, o chování lidského těla. Přece jenom uvědomme si, že od roku 1972 jsme se plahočili, a zase to je v uvozovkách, pouze na nízké oběžné dráze Země. A najednou jsme se dokázali vydat skrze radiační pásy Země k měsíci. To znamená, že ta data budou z hlediska třeba biologického, byla tam prováděna různá další pozorování, ale ono to chce čas. NASA i u těch fotografií uvedla, že všechny zveřejní během půl roku. Ten první půl rok vlastně bude zpracování těch dat před tím, než budou moci být zveřejněna, no a potom roky a roky z toho budou vycházet různé vědecké studie o fungování lidského těla, chování astronautů a tak dále. Do dneška se zpracovávají data z programu Apollo, takže tohle to je jenom začátek, který bude mít dlouhého trvání.
0: Jak bude program Artemis pokračovat dál? Jak je známo, začátkem letošního roku NASA hned dvakrát v krátkém časovém odstupu oznámila zásadní změny původního plánu.
1: Co všechno je nebo bude jinak? Ptáme se stále Tomáše Přibyla.
2: Původní bojový plán programu Artemis počítal s misí Artemis 2 v letošním roce, což proběhlo, to je v pořádku, to si můžeme odškrtnout. Artemis 3 v roce 27 či 28 spíše měla jít na lunární přistání. Měl to být návrat člověka na měsíc. Artemis 4, 29, 30, to mělo být vlastně zahájení budování stanice Gateway, což měla být mezinárodní stanice na lunární oběžné dráze, kdy při každé další misi Artemis 5, 6, 7, které by byly realizované s jednoročními odstupy, by astronauti zamířili na tuto stanici, tady by žili, tady by pracovali, no a pak si udělali vždycky takový fakultativní výlet na povrch měsíce. Takže hlavním cílem měla být ta stanice Gateway. Nicméně americká kosmonautika letos přehodila výhybku a bylo rozhodnuto, že mise Artemis 3 poletí už v příštím roce. Podle původních plánů měla letět v polovině příštího roku, teď to vypadá na konec příštího roku, a nepůjde o přistání, ale půjde o jakýsi další zátěžový test, který má trošičku odlehčit těm dalším misím. On přece jenom, když se na to podíváme, tak ten původní rozpis byl hodně agresivní, že Artemis 1 let bez astronautů, Artemis 2 let s astronauty, Artemis 3 přistání na měsíci. To je prostě tempo, dalo by se říct, až vražedné. No a NASA se rozhodla, že to tempo zaprvé na jedné straně zvolní, to znamená, že mise Artemis 3 nebude přistávací, ale zároveň, že vyplní tu mezeru před misí Artemis 4, protože tady jsou technické problémy na straně dodavatelů lunárních modulů. K tomu se ještě dostaneme. Čili trojka má letět na závěr příštího roku a má to být pouze, a to je zase ve srovnání s misí Artemis 2, která se vydala až k měsíci, výprava na nízkou oběžnou dráhu Země, kdy astronauti opět otestují loď Orion, otestují raketu a otestují třeba i skafandry, které jsou vyráběné a vyvíjené pro přistání na měsíci. A stejně tak se mají spojit s jedním nebo dvěma lunárními moduly na oběžné dráze Země, tyhle ty moduly prověřit, odzkoušet a vlastně tím snížit riziko další mise, a to bude Artemis 4. Měla by být Artemis 4 v polovině roku 28, což bude návrat člověka na povrch měsíce. No a pokud to dobře půjde, samozřejmě je tady strašně moc neznámých a strašně moc otazníků, tak před koncem roku 2028, to je za 2,5 roku, to je neuvěřitelný tempo zase na druhou stranu, bychom se měli dočkat druhého lunárního přistání při misi Artemis 5.

No a teď k těm lunárním modulům. Podle původního plánu měl lunární modul, ve kterém astronauti přistanou na měsíci, pro mise Artemis 3 a Artemis 4 dodat Elon Musk, potažmo jeho firma SpaceX. Pro misi Artemis 5 pak Jeff Bezos s firmou Blue Origin. Jenomže oba dva pánové se trošičku dostávají do skluzu, byť u Blue Origin ten skluz není tak veliký, protože ten modul měl být nachystaný až někdy v roce 2030. No ale NASA vyjádřila velkou nespokojenost s tímto postupem, protože SpaceX slibovala, že lunární modul bude nachystaný už někdy v roce 2024, že? Takže současný administrátor NASA, Jared Isaacman, vyhlásil, že tyhle ty termíny neplatí a že jako první poletí lunární modul toho, kdo ho bude mít první nachystaný. A tím otevřel stavidla něčemu neskutečnému, protože najednou oba dva pánové vycítili obrovskou příležitost, nebo spíš v případě Elona Muska obrovské nebezpečí. Já vždycky říkám, že Elon Musk se nerad dívá na záda Jeffa Bezose a Jeff Bezos se nerad dívá na záda Elona Muska. To znamená, že Elon Musk najednou začal soustředit všechny svoje kapacity ve firmě SpaceX právě na urychlené dokončení lunárního modulu, no a Jeff Bezos udělal to též. Pro představu, Elon Musk dlouhé roky od okamžiku založení SpaceX tvrdil, že jeho ultimátním a hlavním a jediným a největším cílem je pilotovaná výprava na Mars, respektive kolonizace Marsu. Ještě v loňském roce prohlašoval, že měsíc je zbytečné zdržení a zbytečná pauza. Najednou prohlásil, že absolutní prioritou SpaceX je měsíc a že Mars počká. Tím Elon Musk vlastně popřel sám sebe, ale to proto, aby všechnu energii a síly soustředil právě do pilotovaného lunárního modulu. Jeff Bezos, ten zase udělal to, že začal brutálním způsobem rozšiřovat svoji továrnu, která je na mysu Canaveral. Už mu nestačí místní plocha, takže začal skupovat pozemky okolo a rozhodl se, že do toho investuje obrovské peníze a mimo jiné zastavil program New Shepard. To byla taková ta maličká 18-metrová raketa, co vynášela šestičlenné posádky nebo vědecké experimenty nad tu magickou 100-kilometrovou hranici a zase se bezpečně vracela zpět na Zemi. Celý tým, který pracoval s touto raketou, převelel na program lunárního modulu. No a zároveň tam došlo k několika dalším podobným přesunům v rámci firmy Blue Origin, takže oba dva kohouti na jednom smetišti vycítili obrovskou příležitost a obrovský tlak a slíbili, že před koncem příštího roku, a tím se dostáváme zpět oklikou k misi

0: i uvnitř Spojených států. Dva pánové, kteří vlastní největší kosmické firmy na světě. Prosím vás, SpaceX má v letošním roce větší rozpočet než NASA. Já vím, že to financování a to rozdělení těch peněz a získávání je trošku jiné v případě než NASA, ale uvědomme si to, že soukromá kosmická firma hospodaří s větším ročním rozpočtem než NASA. Takže začalo to být velice zajímavé, obě dvě firmy, SpaceX i Blue Origin, vrhly všechny své zdroje a zhání a hledají další zdroje, které by mohly vrhnout v úvozovkách do boje, aby to byli právě oni, kdo dodají ten lunární modul, jenž bude nachystaný na konci příštího roku a zároveň v polovině roku 2028 sveze první americké astronauty po více než půl století na měsíc.
1: Kromě zmíněných vnitroamerických však i tentokrát jako v 60. letech probíhají jakési nevyhlášené mezinárodní závody o měsíc.
2: Protivníkem americké NASA však už nejsou sovětští ani ruští kosmičtí inženýři. Nebezpečí se skrývá v čínském lunárním programu.
1: Nemůže se nakonec stát, že Číňané přistanou na povrchu měsíce dřív než první z modulů programu Artemis? Komu věří Tomáš Přibyl víc? Američanům nebo Číně?
0: Já to řeknu asi takhle. Číňané tam budou v roce 2030. Oni si to stanovili jako jakýsi národní cíl už v roce 2002 a od té doby krůček po krůčku systematicky k tomuto cíli směřují. Často je to spochybňováno, kde by na to tak rychle vzali, jak by to tak rychle dokázali. Ne rychle. Oni to mají opravdu jako program, který prostě rozprostřeli do 28 let a krůček po krůčku systematicky to, co si v roce 2002 přece vzali, tak budují a pracují na tom. Čili Čínská lidová republika pošle své kosmonauty na měsíc v roce 2030 plus minus. Může to trošičku urychlit, může se to z technických důvodů trošičku pozdržet, ale tenhle ten termín je v podstatě pevný. Čínská lidová republika už mnoho let připravuje svůj pilotovaný let na měsíc a ku podivu je velmi otevřená v této oblasti. V nejbližších dnech, ještě v průběhu května tohoto roku, má dojít k testu rakety CZ-10, dlouhý pochod 10, jejíž zesílená verze pak vynese kosmonauty na měsíc. Už před dvěma lety představila svůj lunární modul, představila fotografie, videa z jeho zkoušek. Letos v lednu ukázala zase televizní reportáže, fotografie, spoustu dalšího materiálu z výcviku 27 kosmonautů, kteří se připravují pro let na měsíc. Kosmická loď Mengčou, loď snů, už letěla poprvé a kdo to prosím má zaregistroval v jakési odlehčené verzi v roce 2016. Tohle to je loď, která vlastně je ekvivalentem Apollo nebo Orionu, která má dopravit kosmonauty k měsíci. 2016, před 10 lety, to není jen tak, že by ten program spadl z čistého nebe a někdo v Číně se rozhodl, pozítří poletíme na měsíc. V roce 2020 letěla tahle loď podruhé, už v plně vybavené verzi, no a letos v září má zamířit na čínskou kosmickou stanici. Takže sice ten program jde vpřed pomaličku, ale na druhé straně přesně podle toho jízdního řádu, který si Čína naplánovala. No a celá ta čínská pilotovaná mise bude velice zajímavá, že vlastně se bude skládat ze dvou startů, dvou samostatných výprav. Nejprve jedna kosmická raketa CZ-10 vynese k měsíci lunární modul a ten tam bude čekat na přílet posádky v lodi Mengčou, v lodi snu, jak už jsem říkal. V zápětí na tom, v zápětí může znamenat o několik týdnů či měsíců později, zamíří k měsíci v lodi Mengčou čínská posádka na palubě druhé rakety CZ-10. Ona ta raketa totiž nemá nosnost, jako třeba americká SLS Starship, nebo kdysi dávno Saturn 5, ale má nosnost jenom 70, jenom v úvozovkách 75 tun nákladu na nízkou oběžnou dráhu. To znamená asi 27 tun k měsíci. Čili nejprve k měsíci přiletí lunární modul a ten bude čekat. Pak přiletí kabina s posádkou, obě dvě lodě se spojí, dva kosmonauti přestoupí do lunárního modulu, v něm přistanou na měsíci, odeberou vzorky hornin, zapíchnou tam bez pochyby čínskou vlajku a tak dále, vrátí se do lunárního modulu, odstartují na oběžnou dráhu měsíce, tam se spojí s mateřskou lodí, přestoupí přesně jak v programu Apollo do té mateřské lodi a v mateřské lodi se vydají zpátky na Zemi. Čili vlastně ten scénář bude velmi podobný programu Apollo, jenom s tím rozdílem, že obě dvě lodě, to znamená mateřská loď a lunární modul, nepoletí na jedné raketě, ale každá poletí k měsíci na palubě své vlastní rakety.
2: Jak by

0: technické stránce měla vypadat cesta na měsíc v podání astronautů programu Artemis. Je už známé místo přistání a ví se, kde a jak by měla na povrchu vzniknout první lunární základna?
1: Proč vlastně tolik toužíme po návratu na měsíc? Co nás tam láká? Jde jen o prestiž nebo budeme mít jakožto lidstvo z měsíce i nějaký hmatatelný užitek?
0: O tom si budeme s Tomášem Přibylem, popularizátorem kosmonautiky a spolupracovníkem brněnské hvězdárny a planetária, povídat v příštím vydání našeho magazínu.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
2: Čas od času si v naší rubrice mýtů, objevů i omylů astronomie připomeneme některá z významných astronomických výročí. Patří k nim i to z přelomu dubna a května. Je opravdu letité. V roce 1006 byla na obloze v souhvězdí Vlka spatřena nejjasnější supernova našeho letopočtu. Úkaz má tedy kulatiny 1020. výročí. O co vlastně tehdy šlo? Řečeno stručně o explozi supernovy prvního typu, kterou současná astronomie rozluštila jako důsledek přenosu hmoty mezi jednotlivými složkami těsné dvojhvězdy. Mimochodem, dvojhvězdy se ve vesmíru vyskytují mnohem častěji než hvězdy jednotlivé, prostě rády se párují. Ve zmíněném případě to byl pár věkově k sobě velmi nepatřičný. Stará zhroucená hvězda, která v minulosti odhodila své vyhořelé vrstvy, takzvaný bílý trpaslík, o hmotnosti tak našeho Slunce, ovšem s rozměry srovnatelná s naší Zemí, takže o neuvěřitelně vysoké hustotě. A její partner? Obr oblečený do vodíkového kabátu. Bílý trpaslík silou své přitažlivosti jej chce z onoho kabátu dostat. Začíná postupně vrstvy odebírat a sám se do nich oblékat. A to až do okamžiku, kdy už nabalený jako otesánek sám sebe neunese. A je mu už takové horko, že ani s pomocí gravitace ten žár v sobě neudrží a vybuchne. Vraťme se z tohoto přirovnání k odbornějším pojmům. Vnitru bílého trpaslíka se právě zažehla termonukleární reakce a na obloze zazáří v ten den supernova. Mohutné exploze si tehdejší hvězdáři pochopitelně všimli. Vždyť objekt byl prý jasnější než Venuše. V jednotkách asi minus 7,5 té magnitudy. Byl viditelný i během dne, po celé týdny. V Číně, Japonsku i v arabském světě tento velkolepý pohled zdokumentovali. Nejpodrobnější záznamy pořídili v Číně. Vyplývá z nich, že světlo bylo tak silné, že vrhalo stíny. Nová hvězda byla podobná půlměsíci a zářila tak jasně, že objekty na Zemi byly osvětleny, píše se mimo jiné v dobových záznamech. Ozvěnu, nebo chcete-li otisk tohoto jevu, se podařilo objevit i po téměř 1000 letech. Dva astronomové, Doug Milne a Frank Gardner, namířili v roce 1965 radioteleskop observatoře Parkes v jeho východní Austrálii do míst, kde kdysi supernova zářila. Výzkum ukázal, že radiový zdroj v podobě kruhové obálky o velikosti přibližně měsíčního disku by mohl být pozůstatkem oné události. Ještě víc si ji vědci potvrdili, když v té době využili přístroje a detektory nad zemskou atmosférou, která by jinak vlnové délky i rentgenové záření blokovala. O několik desetiletí později se pomocí americké sondy Chandra podařilo odkrýt pozůstatky supernovy v nádherných detailech. Skládačka z 10 snímků různých vlnových délek ukázala trosky, které mohutná exploze bílého trpaslíka rozmetala do vesmíru. Z údajů odvodili vědci i vzdálenost, ve které supernova vzplála, asi 7100 světelných let od nás. Existují rovněž supernovy druhého typu, kde skolabuje osamělá nepárová hvězda o hmotnosti mnohem větší než naše Slunce. To už je ale jiný příběh, v němž bychom se od supernovy dostali až k černým dírám. Pozorování supernov od dvojhvězd ve vzdálených galaxiích považují astronomové za velmi důležité. Mohou být milníkem k pochopení expanze vesmíru. Tyto události zaznamenaly v historii už ve stovkách případů. Žádný ovšem v té síle, ve které se odehrál zmíněný příběh supernovy z roku 1006.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o atlas exkurzí po pamětních místech vědy v českých zemích s stezkami přírodovědného poznání. Můžete ho získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku.
0: Mezi naše rodáky proslulé ve své době botanickými výzkumy patřil i jeden člen jezuitského řádu, který doputoval až na daleké Filipíny, kde nakonec právě před 320 lety také zemřel.
1: Napište nám, jak se jmenoval a jaká známá dřevina nese dodnes jeho jméno.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 31. května. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu se naposledy vydáme za bohy starých Slovanů. Planetarium.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Už dvakrát jsme si v našem pořadu povídali o předkřesťanském náboženství starých Slovanů, o časech jejich pohanské víry, která se nejpozději ve 12. století pod soustředěným tlakem křesťanství začala vytrácet.
2: O slovanském náboženství toho moc nevíme. To, co je nám známo, navíc pochází především ze zpráv křesťanských kronikářů, často různě zabarvených a zkreslených.
1: Týká se to i zpráv o dosud nenalezené svatyni polabských ratarů Retře, nebo dávno již zaniklé a mořem pohlcené Arkoně kmene Ránů, poslední svatyni boha Svantovíta na příbojem ohlodaném mysu dnes již německé Rujány.
2: Ještě složitější je hledat střípky slovanských mýtů nebo obřadů, které se možná dochovaly v podobě lidových zvyků, případně ve folkloru. O tom jsme si povídali před týdnem.
1: Dnes v poslední části našeho povídání o bozích a bohyních starých Slovanů se zmíníme především o různých idolech a modlách a také o jakémsi duchu pohanství a místech, nad kterými se i v dnešní době svým způsobem vznáší.
2: Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Už jsme řekli, po starých Slovanech se dochovaly také různé idoly či modly. V řadě případů nejspíš zpodobnění božstev. Dokážeme tyto bohy identifikovat?
1: O tom už hovoří religionista Jiří Dinda ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
3: Dochovala se celá řada svantovitů, čtyřhlavých bohů, které můžeme spojit s tím kultem svantovita z Arkony. Žádná se nenašla přímo tam, ale v blízkosti až do 100, 150 kilometrů, která naznačuje asi nějaký vliv tého svatyně v širším regionu, třeba i v Dánsku se našly některé. A potom se našla celá řada jednohlavých dřevěných idolů právě z oblasti východního Německa, které často byly zakonzervovány nějak ve vodě nebo v bažinách, které nám je uchovaly a které jsou celkem dobře datovatelné kvůli tomu, že jsou ze dřeva. Trošku problematičtější je to potom s těmi kamennými sochami, které se, pokud se najdou mimo kontext, datovat dají obtížněji. To by byl třeba příklad jednak velice známé zbrucké stély, takzvaného zbrucského svantovíta nebo zbrucského idolu nalezeného v polovině 19. století na západní Ukrajině, a nebo případ kouřimského idolku, památky z hradiště Stará Kouřim, který byl ale přinesený amatérským nálezcem v 80. letech 20. století do muzea a jeho bezprostřední archeologický kontext neznáme. To je taková malá kamenná soška, která má v jedné řadě 4 tváře a v druhé řadě bylo původně těch obličejů asi 7, to znamená možná i nějaké zobrazení většího počtu bohů, stéla zobrazující možná nějaký panteon v uvozovkách, ale navzdory tomu, že teda nemáme ty archeologické údaje o jeho kontextu, tak nedávné analýzy trasologické, analýzy otěrů těch pracovních nástrojů prokázaly, že mohl být vyroben ten sloupek technikou 9. století. Takže může být dost dobře autentický.
4: No to je zajímavá souvislost s tou Kouřimí, protože jednak podle Hájka tuším, že právě z Kouřimy dal znamení Lech Čechovi, že našel nějaké místo, kde tedy se trvá po nějakou dobu, to je jedna věc, a pak je tam ta Libušina Studánka.
3: Je tam ta Libušina Studánka, takové vlastně malé uměle vytvořené jezírko, které za hranicí toho hradiště bezprostředního leželo v nějakém kontextu i s pohřebištěm, takže tam se taky předpokládá nějaký symbolický náboženský význam té práce s krajinou. Kouřim je opravdu velmi zajímavá.
4: Co se týče toho zbručského idolu, tam je taky několik řad těch vyobrazení, myslím, na tom sloupku ze všech 4 stran.
3: Tam spíš než o čtyřhlavého boha jde o 4 bohy zobrazené na 4 stranách té stély, v té nejhornější vrstvě. Pak je tam prostřední vrstva, která znázorňuje drobnější lidi, kteří se drží za ruce kolem dokola té stély, a celý ten výjev podpírá klečící postava, která má zase 3 obličeje, ale jedná se zjevně jenom o jednu postavu. Pokud je to autentické, tak to znázorňuje jednak nějaký trojný systém toho kosmu, nějaké podsvětí, svět lidí a svět bohů, a jednak teda i představy o tom, kdo tomu podsvětí vládne, že by to mohla být nějaká trojhlavá bytost. Pokud to není autentické, tak to naznačuje, že tyhle ty představy měly teda ty falzátoři v 19. století, protože kolem tohohle toho idolu se bohužel v poslední době vyrojila řada pochybností, které vznesli někteří polští archeologové, že by mohl být právě dílem nějakých romantických umělců z počátku 19. století a že bylo na něj zapomenuto a dostal se do toho potoka, kde ho pak našli o pár desetiletí později. Je to trošku taková umělá nebo násilná konstrukce, ale tady je vidět, že v bezpečí před kritikou některých velmi skeptických archeologů nemůže být skoro žádný nález. I ten nejslavnější, což brudský idol jako bez pochyby je v tom slovanském náboženství.
2: Velmi známá jsou vyobrazení nebo ilustrace třeba od Věnceslava Černého nebo Mikoláše Alše, zachycující takzvané dětky, jakési přenosné figury bohů, které prý sebou při svém příchodu nesla družina praotce Čecha.
1: Tyto figury, zobrazované v souvislosti s našimi pohanskými předky také dalšími, především českými a moravskými autory, mají často typizovanou podobu s jakýmisi límci nebo svatozářemi za hlavou. Kde se tahle zvláštní a populární podoba vzala?
3: Velký díl té její popularity přinesly prilidské padělky. Nálezy olověných sošek, údajně pocházejících z té ztracené Retry, k nálezu došlo v 18. století a celkem záhy se pak prokázalo vlastně na začátku 19. století, že se jedná o falzum, jednak protože ty sošky měly na druhých stranách napsané slovanskými runami jejich jména a odkud pocházejí, takže třeba soška Radegasta, která zjevně vychází ze starších zobrazení rukopisných nebo z nějakých historiografických prací tištěných, tak má na zadní straně napsáno Radegast z Retry. Takže to potom pro řadu jako skeptických nebo spíš racionálně uvažujících badatelů bylo právě nejhlavnějším důkazem, že byly sfalšované. Oni se pak k tomu i ti falzátoři nějaký určití svědkové přihlásili. Nicméně stopa, kterou tyhle ty prilvické idolky, které právě některé mají takovou tu sluneční čelenku za hlavou nebo takové paprsky kolem hlavy, kterou zanechali v tom výtvarném umění, je opravdu veliká. Ono to úplně v nejzasší podobě vychází ze zobrazení boha Hélia, slunečního boha antického řeckého náboženství, které samozřejmě během renesance a osvícenství bylo také nějak předávané dál. A najdeme to třeba na zobrazeních rohodského kolosu nebo třeba i na hlavě sochy svobody americké, tadyhle ty paprsky. Takže to, že se nějaká božská nebo polobožská postava zobrazuje s těmi paprsky, vlastně bylo jako přirozené pro tu obrazotvornost toho 19. století. Ty prilvické padělky na tom měly samozřejmě svůj díl velký a někteří autoři i dnes zobrazují ty bůžky právě v této podobě. A je to takové české specifikum, že se ti bůžkové zobrazují se solární čelenkou a ještě tak specificky zvednutýma rukama do takového jako hranatého U, která zase vychází z toho, že se v 19. století dlouho věřilo, že některé nálezy takových železných sošek s rukama právě v této poloze jsou sošky bohů, ale později se ukázalo, že to byly středověké svícny, které právě měly v těchto polohách držet ty svíčky. Ale když se podíváte třeba na vyobrazení v komiksech, jako je Čtyřlístek od Jaroslava Němečka a celou řadu právě těch starších nebo z počátku 20. století pocházejících obrazů těch bůžků, které si přinesl praotec Čech nebo které potom uctívali Krok a jeho dcery, tak mají právě sluneční čelenku a ty ruce do polohy toho svícnu. Takže je to už vlastně zavedený kánon, který se dneska učí i děti, když čtou Čtyřlístek, že takhle vypadá slovanské božstvo. Už s tím asi nic neuděláme, spíše hezké, jak vlastně to celé vzniklo a jak se to celé zahnízdilo v té naší kultuře a obrazotvornosti.
2: Religionista Jiří Dinda, se kterým jsme si o náboženství starých Slovanů na třikrát v našem pořadu povídali, pochopitelně některá z míst, která jsou s touto starou vírou spjatá, osobně navštívil.
1: Jak na něj zapůsobila a čím? Zbyly tam nějaké hmatatelné stopy nebo jen jakýsi duch pohanství, který na těch místech dodnes setrvává?
3: Třeba i ta Arkona, která, jak jsem říkal, tak se většina z ní už propadla do moře, je pořád impozantní místo. Je to prostě obrovský val, který tam zbývá z toho opevnění hradiště. Ta plocha zbývající se tam tyčí nad těmi spadajícími křídovými útesy, které jsou pro Rujánu typické. Takže místo je to opravdu jako stále silně působící. Stojí za návštěvu rozhodně, ale to, co tam dneska vidíme, tak už tak impozantní není, protože když člověk čeká právě nějaké jako zajímavé stopy toho dávnověku, tak ty tam opravdu nenalezne. A musí hodně napínat svoji představivost, aby tam ten dávnověk dostal. Vzít si sebou třeba kolára, slávit dceru a číst si ty patetické verše. Hlavní hrdina té kolárovy básně taky cestuje po Rujáně. A rozhodně pak stojí za návštěvu některé moderní skanzeny, etnografická muzea, která se snaží přiblížit v rekonstrukcích, jak vypadaly obydlí a jak vypadaly svatyně starých Slovanů. A tam patří nejen Grossraden, které jsem zmiňoval, ale třeba skanzen Slovanů a Vikingů ve Volinu. Volin jakožto významné hradiště a významný přístav skandinávsko-slovanský na severozápadě Polska. Tam se koná i dokonce velký festival každé léto, kam se sjede tisíce reenaktorů, lidí, kteří vlastně se snaží rekonstruovat dobovou módu, zbraně a řemesla. A tam už člověk tolik tu představivost napínat nemusí, vidí to všechno před sebou. Nemusí jenom koukat na dávno zhroucené valy nějaké dávné slávy toho hradiště.
4: Co je taky zajímavý fenomén, je takové to novopohanství, které se objevilo v posledních, řekněme, desetiletích. Má vůbec nějaký vztah k tomu starému slovanskému náboženství? Dá se říct, že z něj nějakým způsobem vychází, nebo je to prostě nějaký novotvar?
3: Určitě je to novotvar, ale to se nevylučuje s tím, že z toho vychází, protože jednak těch skupin těch současných pohanů je více a liší se v tom, jak moc lpí na autenticitě té rekonstrukce konkrétní tradice. To znamená, jak moc se snaží být opravdový vzhledem k pramenům, které máme, nebo vzhledem k těm třeba i etnografickým a folklorním zdrojům. A cílem tam je samozřejmě, aby je to co nejvíce nějak uspokojovalo jako spirituálně, takže tam ty vědecké nároky na to klást nelze, ale jsou skupiny, které opravdu rekonstruují až do míry, že mají ty obřadní hymny, zpívají v rekonstruované staroslovenštině, nebo se snaží právě prostřednictvím té žijící historie zrekonstruovat oděv nebo způsoby výroby konkrétních hudebních nástrojů třeba. Ale jsou tam potom i větve nebo skupiny, kterým je to celkem jedno a pro tu svou spirituální cestu volí spíš eklektický přístup, kdy si berou z těch dávných tradic, třeba i staroseverských nebo keltských, zkrátka to, co jim osobně vyhovuje a to, co je baví, a pak to spojují do takového nového amalgámu, který jim nějak dává smysl, ale který je vlastně bytostně dítětem téhleté doby a těch současných alternativních spiritualit, kam se dostává ledacos. Takže to spektrum je docela široké.
2: Naše povídání s Jiřím Dindou ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky věnované slovanskému pohanství, tedy víře, kterou vyznávali staří Slované na některých místech až do 12. století, je definitivně u konce.
1: Ne, vždycky jsme šli, jak se říká, do hloubky. Tolik prostoru v našem pořadu nemáme a nejspíš to pro vaši povšechnou představu ani nebylo zapotřebí. Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si knihu Jiřího Dindy Bohové a bohyně starých Slovanů.
2: Můžete si také zajít na přednášku. Ve čtvrtek 28. května bude Jiří Dinda hostem dalšího přátelského setkání s vědou Café Nobel, které pořádá Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně. V Děčíně v kavárně Coffee and Books. Začátek je v 18 hodin.
1: A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Nová příručka radí pacientům, jak používat umělou inteligenci. Na kostelním hřbitově v Mostě město postaví další kolumbária. V Liberecké Zhořelecké ulici jsou vysazené nové sakury. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. Používáním umělé inteligence radí pacientům nová příručka. Varuje třeba před tím, aby lidé po chatbotech chtěli určit diagnózu nebo léčbu. Umělá inteligence totiž na rozdíl od lékaře nezná celkový zdravotní stav, rodinnou anamnézu ani užívané léky. A má taky tendenci utvrzovat člověka v jeho názoru, pokračuje Matěj Misář z České asociace umělé inteligence.
3: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
1: Na příručce spolupracovali i Česká lékařská společnost a Ministerstvo zdravotnictví a je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Most průběžně navyšuje kapacity svých hřbitovů. Jde hlavně o stavbu kolumbárií. Další nové kolumbární zdi za necelé 4 miliony korun postaví město na kostelním hřbitově, říká mluvčí mostu Klára Vidrová.
4: Kostelní hřbitov čeká další etapa rozšíření kolumbária. V rámci 8. etapy vznikne celkem 6 nových kolumbárních zdí s celkem 282 výklenky pro uložení uren.
1: Policie zadržela člověka, který se v sobotu v podvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Rígrově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové probíhají úkony trestního řízení a případem se zabývají kriminalisté. Policistům pomáhali také hasiči. Podle jejich mluvčí Sabiny Moravcové do centra města vyjelo 5 jednotek. Ve Zhořelecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala loni. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny Meeting v Tokiu. Hodil 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metru zařadil na 5. místo.
2: Počasí.
1: Dopoledne čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno. Přes den bude převážně oblačno, místy s přehánkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia a povane také slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D6 na 83. kilometru u Bošova došlo ve směru na Karlovy Vary k dopravní nehodě. Osobní auto se převrátilo na střechu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět z lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem. Hra.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept, a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno, na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, ano, ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
1: Jak má Roman radost.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Po vlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Dáme. Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde cibule.

0: trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaninu slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, ta tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: Tehdy jenom si z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je

0: jako rarita.
1: Kolegové ze zahraničí, když slyší o drožďové pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
2: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účastí i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle,
1: než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Česká obchodní inspekce zjistila v prosinci porušení zákona u třetiny prodejců zábavní pyrotechniky. V Mostě vznikne speciální třída v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kvůli výměně plynového potrubí je nutné znovu otevřít loni provedený výkop v Českolipské ulici Prokopa Holého. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky a teplotu do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Kříženecká. Dobré dopoledne. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku udělala skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a taky pro online prodej zábavní pyrotechniky. Připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
5: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
4: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech taky prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. V první mateřské škole v Mostě na pracovišti v ulici Františka Kmocha vznikne od 1. září letošního roku nová třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Odsouhlasili to radní města. Určená bude hlavně dětem se závažnými vadami řeči. Podle vedení Mostu je cílem zajistit dětem odbornou podporu a lepší podmínky pro jejich rozvoj už v předškolním věku. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra. Ulice bude pro auta uzavřená zřejmě až následující týden.
6: Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, před zahájením loňských výkopů město vyzývalo správce sítí, aby se případně k rekonstrukci připojili. Podle správce plynovodu to v té době nebylo potřeba. Přes zimu ale došlo k havárii v navazující tržní ulici, která ukázala, že je celá větev zralá na výměnu. Práce by měly skončit v září. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se v oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města pumu o váze 1,8 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu 1,5 kilometru od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Podle starosty Forchheimu město čelí mimořádné výzvě, je na ni ale dobře připraveno.
3: Počasí.
4: Dopoledne ještě čekáme zmenšenou oblačnost, místy až jasno. Přes den bude převážně oblačno a místy s přeháňkami. Teplotu naměříme nejvýše 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D6 na 83. kilometru u Bošova zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Silnice je v místě nehody uzavřena.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: No co, no, tak jsem to napsal, no. Ne, že bych jim chtěl nějak počoudit, to ne. Jo, vy nevíte vlastně, o co jde. Já vám nic neřekl, ale povím. Nejdřív však popřeju krásný dobrý den. Vybral jsem pro dnešek téma novináři. Proč ne? Pár jich bylo v historii vynikajících i potřebných pro národ. Já poznal také velmi dobré. I potvory, kteří po mně šli, a vlastně skoro po všech zpěvácích, kteří měli myšlení, co se komunistickým představitelům nelíbilo. Ale jelikož ve větším měřítku nebyli moc chytří ani inteligentní, dali se mnohdy očůrat. Budeme jmenovat, které jsem vzdal, ale hrát a zpívat musíme všem. Někdy se muselo šeptat, nebo taky chodit po špičkách.

Novináři byli i bratři Čapkové, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass. My vzpomínáme na Jiřího Černého, který uměl podat kritiku, ale pravdivě, zrovna jako třeba dnešní doktor Miloš Skalka, nebo Karel Bucek, Arnošt Lustig. Když někdo psal holoviny a nepravdy, tak mu Martička Kubišová řekla, nepiš dál.

Hodí se připomenout také ženy. Marie Formáčková, Světlana Vitovská, Olga Valeská-Kopecká, dopisovatelka Svobodné Evropy. No a těm zaspívá Jirka Grossman. Až tě náhodou potkám.

0: Přátelé a milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Sever a v dnešním retru společně vzpomínáme na novináře bývší i stávající. Poznal jsem pracovité, ale i avantgardní, jako je Jindřich Šídlo, Jiří Janoušek, Radek Bajgár, Josef Klíma, i v našich začátcích Radek Jon. To zatím stačí, podíváme se, jak si vede Hana Hegerová na barové lavici.
1: Já bejvávala lavice, a co mám říkat, samej bliž. A neznala jsem štěnice, a neznala jsem, co je myš.

30 let jsem sloužila v šedivém baru, ve kterém se neustále snoubila. Absolutní tma se šrouduje.

Teď jsem však. Šedivá omšelána.

0: Nesmějte se mi, prosím vás. To víte.
1: Molly.
0: Prach.
2: Manželé si o svatební noci slíbí, že když bude někdo z nich nevěrný, dá do krabičky od sirek zrnko rýže. Po 20 letech si sednou ke stolu a manželka chce zkontrolovat mužovu krabičku a povídá, tak ukaž, kolikrát jsi mi byl nevěrný. Manžel otevře krabičku a tam jsou 3 zrníčka. Manželka otevře svojí a ta je prázdná. Manžel se provinile podívá a skoro s pláčem povídá, lásko, ty jsi tak skvělá, za celý život jsi mě nepodvedla. Manželka se usměje a povídá, nesmutni, proč si myslíš, že máš 3x týdně risotto? No to jsem to malinko odlehčil, ale od novinářů jsem neuhnul. Následující píseň, kterou jsme napsali s Jirkou Štajdlem, dostala cenu novinářů na festivalu v Egyptě. Píseň pro Káčku.

byla píseň Prokáče, jak jsem říkal, a líbila se novinářům na festivalu v Alexandrii i v Soči. Jinak se mi také líbí novináři jako Karel Hvížďala, Honza Krůta, Vladimír Just. A teď bacha. Dam, bidi, dam. Ježiš, to je hlavolam, co? To zaspívá Hanička Zagorová.

Vašek a Honza Neckářovi připravili opravdový evergreen. To se říká písni, která není okamžitě taková, kterou si posluchači zapamatují a hned si ji zpívají. Ale taky někdy brzy omrzí. Tady musíte nasát hlavně text a potom melodii a zůstane to ve vás na věky. Projdem spolu celý Václavák.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla Rokoka. Jednou se vrátím.

0: S Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Buck Owens, obrovská countryová hvězda, měl spoustu hitů, což samozřejmě neuniklo ani Karlu Gottovi. A jakož to chtěl pojmout jako duet, oslovil naši hvězdu country beatu Jiřího Brabce, Naďu Urbánkovou.

Michal Prokop si celý život vybírá texty s tou největší kvalitou. I v dřívějších dobách, když se moc nevysílal, písně zůstaly a našli si posluchače třeba i dodatečně. Jako v téhle bitvě o Karlův most.

Kdo měl problémy s novináři, byla Evička Olmerová. Někteří, když měli něco napsat, tak se vymluvili, ale ti, kteří se chtěli prosazovat v režimu, snažili se i ubližovat. To bych mohl jmenovat. Ale vám by to stejně nic neřeklo a já už je znát nechci. A v té době se Evička na ně vybodla a radši někde něco tajně naspívala i anglicky. Zaplať Bůh, že to máme nahrané.

Georgia Ray Charlese. Jiří Suchý měl také problémy s uvědomělými novináři, ale byl statečný. Tak než zaspívá svou nádhernou píseň, tak trochu něco úsměvného, kdy si žena stěžuje u doktora, že jí je hrozně. Doktor jí doporučí, aby denně po ránu vypila nalačno jedno vajíčko. No jo, pane doktore, když já vajíčka ale nesnáším. A kdo po vás chce, abyste je snášela?

Jiří Suchý a Klokočí. Tím jsem se dostal ke kamarádovi, který si z některých novinářů dělal srandu. Pomáhal mu v tom také Jaromír Vomáčka, manžel Ivety Simonové, no a tak také vznikl jejich nezapomenutelný hit, který nikdy nevyšel kvůli obsahu na žádném nosiči a přesto se stal slavný nejen u nás. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. No a Milan zpíval léta s Jaromírovou manželkou, tak si mohou dovolit zpívat o čase.

Olympik proplouval vlnami socialismu, jak to šlo, musel také na politický festival do Sokola i na různé jiné festivalky, aby mohli hrát. Proto si také dnes můžeme pustit přiznání, snad jsem to zavinil já.

Eva Pilarová byla také v soudružském hledáčku, ale měla na vysokých postech člověka, který obdivoval, tak tam občas zaspívala a byl klid od jiných novinářských opruzů. To Valda Matuška to vyřešil tak, že odletěl s Olinkou na Floridu a vrátil se až v roce 98. Ale jen na pár koncertů, protože pro jeho zdraví byl přímořský vzduch léčivý.

No, a jelikož budeme mít pro dnešek od novinářů pokoj, tak než se rozloučím, tak nás ještě Jirka Schellinger pozve na špenát. Mějte se, jak vám to vyjde, nedělejte přestupky a příští týden v neděli o 11. naslyšenou. Ahoj.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli během tradiční terezínské trizny. Lebka svaté Zdislavy je zachovala a vyjmutá z betonu. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Tradiční pietní shromáždění, trizna, se koná vždy třetí neděli v květnu. Letos se jedná o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě. Na místě máme i reportérku Lucii Hejzlovou.
4: Pěta tady na Národním hřbitově začala krátce po 10. hodině kladením věnců. Projev přednesl předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa a po něm na osud své rodiny a roky strávené za války v Terezíně zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková, která v getu strávila jako dítě 2,5 roku. Následovala křesťanská modlitba od delegáta ad omnia Radka Jurnečky a židovská modlitba, kterou pronesl vrchní zemský rabín Karol Sidon. Pěty se zúčastnil také prezident Petr Pavel a předsedové obou komor parlamentu. Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého jí zalil zloděj. Uvedla to dopoledne po 11. hodině policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovala a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Policie ho chytla v pátek a po 7-hodinovém výslechu zjistila, kde lebku ukryl. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěli ji soukromě pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně částí zábradlí lemujících cestu, říká to předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Turnhefer z hnutí Spolehnutí.
5: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
2: Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů bylo přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje podle průzkumu polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se v druhém týdnu měsíce května účastnilo přes 1000 respondentů ve věku nad 18 let.
3: Počasí.
2: Čekejte zmenšenou oblačnost, místy jasno, přes den převážně oblačno a ojediněle s přeháňkami. Teploty od 15 do 18 stupňů, na horách dnes do 12 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D6 na 83. kilometru u Bošova ve směru na Karlovy Vary stále zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Silnice už je ale v místě nehody průjezdná jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Buď pro pěkné víkendové poledne, další z písniček, které nestárnou, tak to byli Karel Černoch a Iveta Bartošová s písničkou v tom, mimochodem určitě ji znáte, z populární české komedie Jak básníkům chutná život. Od mikrofonu vám už je příjemný poslech, i v neděli tady od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a pojďme si hned osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Taky dnes platí, že telefon k nám má číslo 475 212 212. Také platí, že si o písničku můžete napsat buď SMS-kou na 90 011 04 ve tvaru první slovo Zahrajte, mezera a potom text vašeho vzkazu. A nebo si napište na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a já už tady mám nachystanou první SMS-ku, než tady budou první telefonáty. Dobrý den, prosím o písničku Jen blázen žárlí od Jakuba Smolíka. Pro radost a vzpomínku. Děkuju, Hela Rumburg. Zdravíme, posíláme.

0: Jakub Smolík, Jen blázen žárlí, jsou tady písničky na přání, budou tady až do 13 hodin. A já už tady mám nachystaný první telefonát a na telefonu už je připravená paní Dáša ze Svečna, tedy od Kladna. Já vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji vám všem, posílám písničku, velice ráda za včerejší program. Bylo to nádherný, poslouchala jsem to úplně neskutečně a všem moc děkujeme a všem hlavně, ať se daří.
0: Také i vám, ať se daří, abych to vysvětlil, vy jste včera náš den otevřených dveří sledovala v našem vysílání, takže jsem rád, že i takhle se vám to líbilo. Tak
1: moc
0: písnička.
1: Prožila se.
0: Jo.
1: I počasí, všecko bylo.
0: Ano, my jsme se tady chválili všechno. Tak písnička ano. Samozřejmě, vy jste říkala od vás pro nás, ale my ji na oplátku pošlem i vám. Je to taková známá, dá se říct, ledově hitovka. Od Petrianu a Petra Jandy Jedeme dál. Tak jedeme dál, ať se hezky poslouchá, krásnou neděli, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, zase někdy.

0: Jedeme dál, ano, je to tak, to byli Petra Janu a Petr Janda, jedeme dál s písničkami na přání. Před chvíličkou jsme na telefonu měli posluchačku, která náš den otevřených dveří včera sledovala, poslouchala tedy hlavně v našem vysílání. No a já teď tady mám na telefonu posluchače, který tady byl přímo online ve studiu se svojí paní, která dokonce i promluvila do mikrofonu. Ve vysílání vítám Petra a Lenku ze Stehlčevse, dobrý den.
1: Zdravíme Míro do Ústí s Lenkou a takže chceme poděkovat za včerejšek, bylo to pěkný. No a děkujem. Jinak Alenka zkazuje poděkování té paní, co ji přivezla k rádiu autem, tak jestli poslouchá Radio Sever, takže jí děkuje a dáme jí taky teda zahrát. A potom to bude pro ty naše posluchače, takže holky z Liberce, Hanku Básničku, Marcelku z Radkem, no, do Měštěmic a Marušku do Děčína, Silvu do Prahy a všem těm našim známým a příjemný poslech.
0: A příjemný poslech i vám a ještě jednou moc velké díky za vaší návštěvu tady u nás. No. Petrovi ano. I Alence samozřejmě děkujeme.
1: A písničku necháme jako překvápko. Dobře. Bude to pecka.
0: Ano, je to tak, trochu pomalejší, ale i moje oblíbená zpěvačka vybrali jsme společně. Děkuji moc a zase někdy u nás naslyšenou a třeba i naviděnou. Zase
1: ano,
0: někdy.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkné, teď už pomalu popoledne, nedělní, tady byla Bára Basiková s písničkou Souměrná. Co si pustíme dál? Záhy se všichni dozvíme. A také vám teď hned prozradím, kdo další čeká na telefonu. Je to paní Věra ze Štětí, jestli se nepletu. Já vás zdravím.
1: Já vás taky, Mirečku.
0: Děkuju.
1: Tuto písničku posílám vám, všem zaměstnancům, za skvělý vysílání včera a rodině Tomešovi do Bedřichova. Nechci zdržovat, ať se dovolají další posluchači.
0: Dobře. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naschle.
0: A ještě prozradím, že paní Věra tady po mně chtěla písničku od Karla Gotta. Kávu si osladím. Tak pojďme si osladit kávu. Hlavu.

0: Dobře.
1: Dobře, taky pro vás tím pádem. Písnička, jak jsme se domluvili, bude tady jedna trochu víceletitá vzpomínka. Iveta Simurová s Milanem Chladilem budou zpívat ano. Dáme si do bytu. Tak ať se hezky poslouchá a zase někdy u nás naslyšenou.
0: No a my se hezky, sestra vás pozdravuje, máme
1: jo, že děkuju a že pozdravuju zase jí přes vás. Tak mějte
0: ano,
1: se
0: tak
1: fajn.
0: Tak se mějte.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Pro dobrou náladu Iveta Simonová, Milan Chladil a dáme si do bytu. Pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů v písničkách na přání. Po telefonních linkách se teď vypravíme do Mostu, kde je u telefonu nachystaná paní Hana. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak písnička dle vašeho přání je už také nachystaná, tak komu zahrajeme tu další písničku?
1: No, prosím vás, dneska má narozeniny Zdeněk Lukeslav.
0: Ano, kolega, ano, je to pravda.
1: Takže já bych mu chtěla popřát hodně, hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka i pro jeho rodinu, ať jsou všichni spokojení u něj doma a patří to teda i vám, všem moderátorům.
0: Děkujeme, dorádu, děkujeme.
1: To je hrozně moc příjemný a děkujeme. Mám vás, poslouchám vás celý den.
0: Dobře, děkujeme moc. Tak Zdeňkovi zahrajem a zahrajem i vám samozřejmě písničku od Heleny Vondráčkové, která se jmenuje Červená řeka. Tak krásnou neděli a mějte se fajn a naslyšenou.
1: Ano, vám taky a moc krát děkuju a mějte se hezky.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Písnička, která nestárne s hudební výletem do roku 1976, tak to byla tehdy západoněmecká skupina Boney M. a jejich velký hit Sunny nebo Slunečnou, tak si také můžeme přát, aby bylo. No ale pojďme se věnovat dál v písničkách na přání také něčemu písemnému, třeba tomuto e-mailu, který někde bloudil podle toho, jak jsem tady zjišťoval. Hezký den vám, Mirku, i posluchačům. Ráda bych písničkou potěšila Marcelku a Radka, Boženku do Jirkova, Milenku a Ivetku, Marušky do Děčína a Šestajovica, přidám Německo a Janičku do Litvínova. Moc děkuji, stálá posluchačka Maruška Somutova. A paní Maruška vybrala písničku od Karla Černocha Sen kovbojů.
1: Každý kluk

0: Karel Černoch a Sen Kovbojů, stále jsou tady písničky na přání. Já teď tady mám zase pro změnu nachystaný telefonát, je z Chrastavy a ve vysílání srdečně vítám po nějaké době paní Evu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak. Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jste krásný rádio, nádherný písničky a vy obzvlášť.
0: No, tak já děkuju. Vy jste vybrala také moc hezkou, tak jakou a komu?
1: No, takže bych poprosila Darinku Rolincovou, Anielik můj.
0: To je moc hezká, ano, taky pro vás, abyste měla krásnou neděli s námi.
1: Jo, děkuju pěkně, hezký den, mějte se pěkně.
0: Také, naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju. Anielik.

0: dnešní polední písničky na přání. Tady mám ještě nachystané jedno přání k narozeninám. Zahrajte prosím mojí manželce Věrušce k dnešním 68. narozeninám. Všechno nejlepší přeje manžel, vnoučata, Vítek, Eliška, pravnučka Mia, Michalka, dcera a syn. Naše zlatá babičko, moc ti přejeme pohodu a zdraví, máme tě moc rádi. Prosíme o písničku Hymna českého důchodce. Děkujeme. Tak všechno nej i od nás a tady už je Josef Fousek.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kež bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: To je tady Josef Housek a hymna českého důchodce a písničky na přání končí. Za malou chviličku totiž bude 13 hodin, čekají vás tady další aktuální zprávy a po nich už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. I nadále přeji všem hezký poslech Českého rozhlasu Sever a po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebka svaté Zdislavy je vyjmuta z betonu a je zachovalá, informovala o tom policie. V německém Forzheimu zneškodňují bombu z druhé světové války, evakuovat se muselo skoro 30 tisíc lidí. Dnes převážně oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Pietní akt v Terezíně připomněl oběti tedy nacistické perzekuce během druhé světové války. Dnešní Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci anebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru v době před nástupem nacismu.
6: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
4: Baxa varoval také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepsat historii. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého jí zalil zloděj, uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí, policie ho chytla v pátek. Senátoři za Děčínsko a Lounsko budou obhajovat mandát. Dlouholetý politik z Krásné Lípy Zbyněk Linhart, zvolený za sdružení STAN a SLK, bude kandidovat do horní komory potřetí. Lékař z Rakovníka Ivo Teršel, zvolený za STAN, se možná v obvodu Louny, který zastupuje i Rakovnicko, utká s Leo Steinerem. Bývalý politik a státní úředník Steiner před lety upozornil na nesrovnalosti v regionálním operačním programu ROP Severozápad pro ČTK a řekl, že kandidaturu zvažuje. Pyrotechnici v německém Forzheimu dnes mají zlikvidovat bombu z druhé světové války. Dělníci ji našli v parku ve východní části města už ve středu. Do dnešního rána město evakuovalo skoro 30 tisíc lidí. Od 8 ráno se nikdo nesmí nacházet blíž než kilometr a půl od bomby. Výjimkou je nemocniční klinika Helios. Okolo té město postavilo ochranné zdi, které jí mají chránit před případnou tlakovou vlnou. Pyrotechnikům by se mělo podařit bombu zlikvidovat během dneška.
5: Sport.
4: Fotbalisty mistrovské Slávie čeká v Šancelize předposlední kolo nadstavbové skupiny o titul. Budou hrát v Hradci Králové, který bojuje o čtvrtou příčku, zajišťující účast před kole konferenční ligy. Zápas Slávie Hradec začíná v 17 hodin, stejně jako duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec.
5: Počasí.
4: Do večera převážně oblačno, místy s přeháňkami, teploty dnes od 15 do 18 stupňů, na horách dnes do 12 stupňů Celsia. Čekejte i slabší vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: A dálnici D8 stojí na 1,70 kilometru ve směru na Ústí nad Labem porouchaná dodávka. Nehoda se zraněním omezuje provoz na výpadovce 1/13 z mostu na Bílinu. Nehoda je před čerpací stanicí Orlen. Jeďte opatrně a dojeďte se stále naladěným Českým rozhlasem Sever.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšly v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělců v život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina?
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte. Je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde. Ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbalby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kde si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařilo na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu, k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme žraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak je to asi kolem stovky projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat. To je
2: splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, to je jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavujou a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, ta je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendr, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kópie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je od bláta, a tak dále, a tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo. Takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na Pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943, tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy. My se tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje, tak jak je ta zahrada koncipována.
1: Nemusíte být smutní, pokud byste nestihli přijít třeba na jaře, protože opravdu každé roční období tady má svoje, i když zima asi ne, protože v zimě je zavřeno.
2: V zimě je zavřeno, otevřeno je od dubna do konce října. Bez poplatku je to volně přístupný a pouze na noc se zamyká.
1: A těch bílých chlaviček tady krásných a na nich sedí zamilované páry a nejen ti, taky turisté samozřejmě. Ale máte tady spoustu zajímavostí, tak jednou zajímavostí je určitě ta nádherná Vistárie, obrovská, která popíná celou tu jednu zeď.
2: Je to překrásný pohled, máme tady krásnou vyhlídkovou plošinu, z které je vidět celá Květnice, téměř celá Květnice, a v zadní části je sklepení, kde býval dřív sklad munice a střelného prachu, když zde byly ještě hradby, a tohle je vystaveno na baště číslo 4.
1: Ano, to je důležité, to jsme neřekli, aby si dokázali posluchači představit, ve které části Petřína se vy nacházíme. Vypadalo to tady tehdy, před těmi 90 nebo kolika lety, stejně jako teď nebo podobně?
2: Byla snaha, aby to vypadalo stejně nebo nejvíc podobně. V roce 2021 proběhla rekonstrukce Květnice a byla koncipována tak, jako před těmi téměř 100 lety.
1: To znamená, že máte nějaké obrázky, jak to tady tehdy vypadalo, podle toho jste jeli.
2: A plány. Ano, je to tak.
1: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
2: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
1: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
2: Asi zřejmě je to tak.
0: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou Květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která objevujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu vylety.rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alulahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Terezíně se dnes sešli politici i pamětníci, aby uctili památku obětí nacistické perzekuce. Havárie rentgenu v teplické nemocnici zastavila běžné snímkování. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Dnes čekáme převážně oblačno, místy ještě přehánky, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na Národním hřbitově v Terezíně se dnes sešli politici, pamětníci nebo třeba skauti, aby si připomněli památku obětí nacistické perzekuce. Akce k příležitosti 81. výročí osvobození se zúčastnil i prezident Petr Pavel. Michaela Vidláková vzpomíná, že v roce 1942 jí do Terezína deportovali nacističtí Němci jako šestiletou.
2: Jen díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, tátově prozíravosti a nevím čemu všemu, jsem se tady před 81 lety a dokonce s oběma rodiči dočkala té šťastné chvíle osvobození.
0: A dnešní terezínskou tryznu si připomeneme i v začínajícím odpoledním vysílání. Nemocnice Teplice omezila provoz radiodiagnostického oddělení. Kvůli havárii rentgenového přístroje funguje dočasně jenom snímkování akutních stavů a úrazů. Podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové potrvá omezení několik týdnů. V plném provozu má být rentgen v teplické nemocnici v červenci. V současné době tak musí pacienti z Teplic a okolí na běžné rentgenové snímkování zamířit na jiná odborná pracoviště, třeba do Ústí nad Labem, Duchcova a nebo Bíliny. Město Žatec a místní regionální muzeum Karla Alojze Polánka pokračují v projektech zaměřených na představení chmelařského dědictví dětem a mladým lidem. Po programu Chmelové dědictví do škol navázala muzejní noc s výstavou komiksů pro děti, inspirovaných žateckým chmelem a také památkovým zápisem do UNESCO. Jak Českému rozhlasu řekla koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová, třeba v komiksových příbězích o chmelu se rolí vypravěčů ujali skřídci. Podrobnější informace také nabídneme v dnešním odpoledni před 15. hodinou. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí 25. května. Řekl to v dnešním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce premiér přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu, kritizovala ji řada ministerstev i institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná, chybí v ní také jasná definice pojmu média veřejné služby.
1: Počasí.
0: V noci polojasno až jasno, ojediněle s mlhami, teploty klesnou na 5 až 2 stupně a čekejte i přízemní mrazíky. Zítra tedy v pondělí ráno a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne už většinou oblačno a na horách už můžou se vyskytnout i drobnější přehánky. Teploty zítra od 17 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D6 pokračují u Bošova ve směru na Karlovy Vary záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního auta se zraněním. Čeká se na příjezd odtahu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 14. hodině, právě začíná nedělní pohodové odpoledne. Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Podrobnosti z místa uslyšíte v této hodině. Čeká nás také nová rubrika Co v učebnicích nebylo. Nachystali jsme i spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete na Pěknou od Michala Tučného nebo Václava Neckáře. Teď už ale přichází Lucie Vondráčková s písničkou Vítr. Ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever a pěkné nedělní odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartem.

0: Pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne. To byl Michal Tučný a Poslední kovboj. Co všechno víte o infarktu? No, své vědomosti si teď můžete porovnat s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest zahrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

na teploměru našich dní.

0: Republika Lucie Bílá, Petr Habka a dívám. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná slíbená reportáž. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes připomněli lidé na Národním hřbitově před malou pevností v Terezíně. Tradiční pětní shromáždění Trizna se koná vždy třetí neděli v květnu. Letos jde o 81. výročí připomínky osvobození a konce druhé světové války v Evropě. Pamětnice Michála Vidláková zazpomínala, jak jako dítě terezínské hrůzy přežila.
1: Terezín, když se na to dívám zpětně, byl pro mě úžasnou školou života, protože člověk si tam seřadil priority, ale to jsem tenkrát jako šestiletý dítě nechápala. To teprve při pohledu zpět vidím, co všechno mi dal.
0: Pětní setkání sledovala na místě reportérka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Kromě Michaely Vidlákové dnes se svým projevem vystoupil také předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa. Ten uvedl, že dnešní doba bolestivě připomíná svět před 90 lety. Někteří lidé nevěří nikomu a ničemu a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí. Současně vyzval k tomu, aby lidé nebyli lhostejní a byli připraveni bránit rovnost a spravedlnost. Řekl také, že některé státy a jejich představitelé usurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění.
0: Jaký byl další program letošní terezínské trizny?
2: Dnešního pětního aktu se účastnil také prezident Petr Pavel, představitelé obou komor parlamentu a někteří představitelé vlády. A podle mluvčího památníku Terezín Stanislava Lady na terezínskou triznu přišli také zhruba 3000 lidí. Pietu ukončila tradičně křesťanská modlitba v podání delegáta ad omnia Radka Jurnečky. Následovala modlitba židovská, kterou pronesl vrchní zemský rabín Karol Sidon. V předsálí kinosálu v malé pevnosti pak vystoupilo hudební uskupení Symfonie Tarivaz.
0: Říká reportérka Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

banky s originálními řemeslnými produkty a nevšedními dobrotami a vystoupení děčínských sborů. Do 17 hodin můžete v Litvínově na náměstí Míru zhlédnout akci s názvem Malá pouliční hudba. Uvidíte a uslyšíte vystoupení místních hudebních amatérů i poloprofesionálů. Od 15 hodin nabízí kulturní dům Stropník v Oseku zábavnou show pro děti s názvem Super Čupr Mejdlo. Od 15 hodin také můžete vzít děti do městského divadla v Chomutově na představení s názvem O čertovi. Hraje divadelní scéna Zlín. Uvidíte příběh plný písniček o tom, že když člověk i čert šíří dobro, štěstí si ho najde. Loutkovou pohádku o Zubajdě Solimánské nabízí od 15 hodin kulturní dům Tisa. Koncert ke dni matek můžete od 17 hodin navštívit na zámku ve Šluknově. Zazní písně laskavé, veselé, plné radosti i vzpomínek, něhy i nostalgie. Zpěvem vás potěší zpěvačky Markéta Hnilica, Lenka Goldbergová, Veronika Matisová a na klávesi je doprovodí pianista Petr Hostinský. Projekt Wise Family nabízí od 17 hodin synagoga v Úštěku. Půjde o společné vystoupení violončelistů Jiřího Hoška, jeho dcery Dominiky Weiss-Hoškové a dětí a sourozenců Adiny, Noaha, Michy, Amose a Natálie. Na programu je hudba židovských autorů a klezmerová muzika. A na závěr ještě nabízíme veletrh sportovních klubů až do 19 hodin ve sportovní hale Most. To bylo několik kulturních tipů a teď už je na Českém rozhlasu Sever nachystaná další hezká písnička. Helena Vondráčková a Já půjdu dál.

0: Pro pěknou neděli jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byl Václav Neckář a tu kytaru jsem koupil kvůli tobě.
1: Křížem krajem.
0: S naším seriálem Křížem krajem tentokrát navštívíme přírodní rezervaci Pístecký les v Dolním Pohořím. Na procházku zve Eva Bucharová.
2: Míříme do části přírodního parku Dolní Pohoří, přesněji tedy do přírodní rezervace Pístecký les, která se nachází mezi obcí Hoštěnice a Břežany nad Ohří. Turisté tudy můžou procházet po červeně značené turistické trase podél levého břehu řeky Ohře. Abychom okolí Písteckého lesa prozkoumali trochu blíže, vydáme se na 8-kilometrovou trasu z Brozan. Jede tam autobus z Bohušovic, kolem přírodní rezervace Loužek. Je to příjemná procházka kombinovaným terénem bez výraznějšího převýšení. Po deštích je ale potřeba počítat s tím, že lesní stezky budou poněkud blátivé. Přestože celá rezervace má rozlohu jenom necelé 2 čtvereční kilometry, nacházejí se tu nejrozsáhlejší a nejzachovalejší lužní lesy na dolním toku řeky Ohře, převážně listnaté. Lužní les je tvořen smíšeným porostem dubů, javorů, jasanů, topolů, olší a vrb, tedy stromy, kterým vyhovuje terén s vysokou hladinou spodních vod. Pístecký les je také využíván k intenzivnímu chovu bažantů. Hojně se tady vyskytují vzácné rostlinné druhy, jako ladoňka vídeňská nebo bledule jarní i běžnější rostliny, jako je medvědí česnek a podobné. Milovníci hmyzu tady můžou objevit zvláštního sploštělého brouka lesáka rumělkového. Tento živočich je ve střední Evropě ohrožený, protože ubývá míst, kde má vhodné podmínky pro život. Tak příjemnou procházku Písteckým lesem v přírodním parku Dolní Pohoří.
1: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, nedělní pohodové odpoledne je v plném proudu a před námi je další z reportáží. Regionální muzeum K.A. Polanka v Žatci se zapojilo do celorepublikové muzejní noci. Tématem letošního 18. ročníku byla výroba komiksu. Děti během workshopů kreslili příběhy inspirované žateckým chmelem. Část zachycovala chmel v krajině, další pak jeho podobu přímo ve městě.
1: Řekneš mi, co tady dneska tvoříš?
2: Já tady dneska tvořím chmelovou katedrálu.
1: Co to je chmelová katedrála?
2: To je vlastně tady pohled z dolů na Chmelnici.
1: Popsala mi osmiletá Sára. Její kresba se stejně jako další dětské obrázky stane součástí vznikajícího chmelového komiksu. Koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová mi přiblížila, proč komiks vzniká.
3: Cílem tohoto workshopu je představit dětem památku světového dědictví nějakou jinou formou, především hravou, kreativní.
1: A o čem ty komiksy budou dělat?
3: Tak samozřejmě o kulturní krajině, o chmelařské krajině. To znamená, že abychom vysvětlili ty hodnoty, tak nemůžeme na ty děti jako odborně. Proto jsme připravili dva příběhy, které vypráví proces pěstování chmele a potom proces zpracování. Těmi příběhy provádí buď to skříci, anebo v té městské části potom vědec a další dvě děti.
1: Jak se zrodil nápad vytvořit komiks, říká ředitelka muzea Eva Budková.
4: A ono se to tak nabízelo, protože jsme vlastně měli výstavu o historii komiksu, tak nás vlastně společně napadlo, že toto téma promítneme do celé muzejní noci a protože jsme v tom nechtěli být sami, tak jsme si právě pozvali ty nejmenší, aby nám pomohli.
1: Programu muzejní noci doplnila ještě komentovaná prohlídka aktuální výstavy historických komiksů se sběratelem Radkem Jirglem. Následovala talk show s Jirglem a ilustrátorem komiksů Janem Horou a večer zakončilo vystoupení Little Bit Bandu Základní umělecké školy Žatec. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tolik na Českém rozhlasu Sever, Petr Spálený, Zdeněk Rytíř a Dítě Štěstěny. Pomalu se nám také blíží 15 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy a potom naše pohodové odpoledne pokračuje dál. I v další hodině vysílání se naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Některé budovy v Česku, včetně Ústí nad Labem, se dnes rozsvítí červeně u příležitosti Mezinárodního dne pro oběti onemocněním AIDS. Most bude podporovat správce domů v dalších ulicích města. Dnes převážně oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonné v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii ukradl. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky Minor v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem jí pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8leté vězení. Most pokračuje v podpoře správců domů v problémových částech města. Mají řešit situace s obyvateli, kteří opakovaně dělají v domech nepořádek, hluk nebo domy poškozují. Společenství vlastníků bytových jednotek dostávají z města na práci správce dotaci. Protože se záměr v minulém roce osvědčil, most ho rozšíří, říká mluvčí Klára Vidrová.
4: Dotaci nově získají domy na třídě budovatelů, a to bloky 96, 97 a 98, 99. Dále pak blok 384 v ulici MG Dubnera a také dům v ulici KH Borovského, číslo popisné 129 až 142.
1: Most na podporu domovníků ročně vyplácí 3 miliony korun. Měsíčně je to zhruba 15 000 korun pro jednoho správce. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech, třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze, také Moravské divadlo v Olomouci, Městské divadlo v Ústí nad Labem nebo Liberecká historická radnice. Červené světlo má taky vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinerii a dvě čerpací stanice v ruské Moskevské oblasti, informuje o tom ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Na Telegramu doplnila, že údery na objekty zbrojního průmyslu, vojenskou infrastrukturu a centra ropného průmyslu omezují schopnost Ruska pokračovat ve válce. Ukazují také, že ani silně chráněný region Moskvy není v bezpečí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za naprosto oprávněné.
2: Sport.
1: Štěpař Jakub Vadlejch ovládl meeting v Tokiu, vyhrál výkonem 85,24 metrů. Poprvé od olympijských her v Paříži před dvěma lety tak překonal hranici 85 metrů.
2: Počasí.
1: V noci většinou polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 5 až 2 stupně, čekejte i přízemní mrazíky. Zítra bude po ránu a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno, na horách místy přehánky. Teploty zítra i do 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/6 se mezi Petrohradem a odbočkou na Stebno vytvořily kolony. Je to kvůli kyvadlovému provozu při opravě železničního mostu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v nedělním pohodovém odpoledni. A co vás v našem vysílání čeká dál? Tak například si budeme povídat o počasí s meteorologem a čeká nás pořad, o čem se mluví, na téma financování veřejnoprávních médií. A nevynecháme ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Jirku Schellingera a na úvod si ale zahrajeme od Karla Gotta Chyť své dny. Přeji vám i nadále tu nejlepší neděli.
2: Pohodové odpoledne

0: Tolik další písnička, která nestárne, Jiří Schillinger a Šípková růženka. Posloucháte Český rozhlas Sever a pojďme dál. Bulharská zpěvačka Dara vyhrála 70. ročník Eurovize. Ve finálovém kole jí nejvyšší počet bodů poslali jak odborná porota, tak fanoušci. Českého zpěváka Daniela Žižku trápili během vystoupení technické problémy a skončil na 16. místě.
1: Píseň o sebevědomí, chaosu a osvobození. Přesně takový je vítězný song Bangaranga bulharské zpěvačky Dary. 27-letá rodačka z Varny patřila od začátku soutěže mezi nejvýraznější interprety letošního ročníku. Zpěvačka Dara fanouškům vzkázala, aby si uvědomili, že mohou být kýmkoliv chtějí a že stát se může opravdu cokoliv. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil 16. místo. Jeho vystoupení provázely technické problémy s kamerou. Česká delegace proto podala stížnost a taky žádost o opakování písně. Tu ale pořadatel, tedy EBU, zamítl s tím, že samotné vystoupení ani zvuk ovlivněny nebyly. V centru Vídně v eurovizní vesničce, kde se finálové kolo promítalo na velkoplošných obrazovkách, Daniela Žižku podporovali desítky českých fanoušků.
2: Já myslím, že tomu dali jako opravdu nějaký umělecký jako přesah. A prostě ta písnička sama o sobě, i třeba když to porovnám s těma předešlýma vystoupeníma našich zpěváků, tak si myslím, že to fakt má jako světovou úroveň.
1: 70. ročník Eurovize se bude konat příští rok v květnu v Bulharsku. Už na konci letošního roku ale bude první kolo asijské verze soutěže. Z Vídně Jiří Štefel, Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

lebedě šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Tolik skupina Činasky, i dál všem přeji pohodové odpoledne, že vás zajímá, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech. No dobrá, proto mám teď na telefonu Lenku Doškovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jaké je teď počasí tady u nás na severu?
1: Tak přibývá nám oblačnosti, rozkakuje nám kupovitá oblačnost hlavně v západní polovině Ústeckého kraje, vyskytují se i přehánky, méně oblačnosti je na východě a severovýchodě a teploty se nám nejčastěji pohybují mezi 15 až 18 stupni Celsia.
0: No a jak to bude vypadat tedy v noci na zítřek?
1: Tak noc nás čeká ještě taková poslední chladnější, ty ranní teploty spadnou nejčastěji na 5 až 2 stupně Celsia, v údolích to může padnout až k nule a můžou se vytvořit i přízemní mrazíky, jinak bude mít většinou polojasno, udělá se ojediněle i nějaká mlha v noci.
0: A určitě ještě důležitá otázka, před námi je pondělí, tak jaké bude to počasí zítra?
1: Tak zítra bude počasí hodně podobné tomu dnešnímu. Zase ráno očekáváme nějakou zmenšenou oblačnost, postupně nám bude oblačnosti přibývat a odpoledne se nám můžou vyskytnout přehánky. Zase nebude jich mnoho, budou spíše ojedinělé. Trošku se nám oteplí nejčastěji, budeme mít mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Tolik je tedy Lenka Došková z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A nás čeká další písnička, skupina Erasure a Always.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byly s písničkou Erasure a já už se s vámi pro dnešek loučím. Je tady totiž ten správný čas na pořad, o čem se mluví. Hosty pořadu na Českém rozhlase Sever na téma financování veřejnoprávních médií budou členové mediálního výboru poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z ANO a Martin Baxa z ODS. Debatu moderuje Tomáš Pancíř.
1: O čem se mluví?
2: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? To budou témata dnešního pořadu O čem se mluví.
1: O čem se mluví?
2: Dnešní téma se samozřejmě přímo týká Českého rozhlasu. Kodex Českého rozhlasu hned ve svém článku 1 pamatuje na situace, kdy se veřejně probírá něco, co se týká zájmů Českého rozhlasu. Kodex nám v takové situaci ukládá, abychom postupovali obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. Přesně tak k tomu přistupujeme. I v tomto pořadu nabídneme pohledy sněmovní koalice i sněmovní opozice. Jsem rád, že pozvání přijali dva poslanci ze sněmovního výboru pro mediální záležitosti. Představím je v abecedním pořadí. Ve studiu Českého rozhlasu Střední Čechy je Martin Baxa, poslanec ODS, bývalý ministr kultury. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: A v pardubickém studiu Českého rozhlasu je poslanec hnutí ANO. Před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník. Dobrý den.
4: A přímo z Pardubic. Dobré odpoledne a moc děkuji za pozvání.
2: V úterý demonstrovali v Praze podle odhadů organizátorů 10 000 lidí na podporu České televize a Českého rozhlasu. Odbory a část zaměstnanců obou těchto médií je kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Rozumíte jim, pane poslanče Kolovratníku?
4: Nerozumím. Opravdu ne a nemyslím to nějak ironicky, ale věcně a se vší pokorou a snažím se zopakovat a vysvětlit to, že a dneska o tom budeme mluvit, že z dílny Ministerstva kultury tady byl udělán první, nevím jak to nazvat, výstřel, pokus, návrh, ale budu asi a možná trochu překvapivě hodně upřímný, já to vnímám jako nějaký draft, pracovní návrh, materiál, který vůbec není hotový, takže já jako obavu o Český rozhlas ani Českou televizi v tuto chvíli nemám a prosím, ať se nikdo neurazí, ale nezaznamenal jsem, že bychom ta média, nevím, slučovali, ovládali, dělali čistky nebo něco podobného. Nic takového se neděje v tuto chvíli. Máme platnou legislativu nastavenou, máme nastavené kontrolní mechanismy, myšleno rady obou médií a tak dále a je to podle mě, no já nechci použít slovo hysterie, ale je to opravdu zbytečné vyvolávání negace a je to všechno předčasné a spíš místo nějakého dialogu, snahy o, nevím, řešení, vysvětlování, tak je to zkrátka zbytečná aktivita, které nerozumím. Říkám to upřímně.
2: Pan poslanec Baxa má pochopení nebo souhlasíte s tím, co teď zaznělo, že ty reakce jsou přehnané?
3: Já si jenom dovolím takovou možná trošku osobnější poznámku, protože kolega Kolovratník je opravdový expert na média, působil v Českém rozhlasu, tak mu takhle na dálku vzkazuju, Martine, že ti jediné, co ti nevěřím, je, že upřímně si myslíš, že tomu nerozumíš, ale chtěl jsem to jenom dodat, protože si vážím toho, že můžu debatovat s tebou, ale
4: já fakt to si teda myslím, že tomu, beru a
3: že velmi dobře chápeš, o co šlo. Já těm lidem velmi rozumím, protože mají prostě obavu o média veřejné služby, mají obavu o další budoucnost České televize a Českého rozhlasu, ať už z hlediska jejich nezávislosti, tak z hlediska jejich financování a dalšího fungování. Já teda musím úplně odmítnout to, co říkal Martin Kolovratník, a tomu nedávám nějak za vinu. Hájí prostě svého kolegu z vládní koalice, když říká, že to, co předložil ministr Klempíř, je nějaký draft. Já bych se za to styděl a nikdy bych jako minister kultury nedovolil, aby pomyslně brány ministerstva opustil takový paskvil, jako je návrh zákona o mediálních službách, který připravil Otto Klempíř a záměrně říkám připravil Otto Klempíř, protože ho podle mě nemohli připravovat legislativci Ministerstva kultury.
2: Pardon, jak je špatný. S tím zákon o médiích veřejné služby.
3: Já jsem říkal, co, pardon?
2: O mediálních službách.
3: Jo, pardon, zákon o médiích veřejné služby, aby byl, ano, aby, omlouvám se, aby byl správný ten termín. Takže já těm lidem rozumím, chápu jejich rozhořčení, chápu jejich obavy, ten rychlý vládní postup, řekl bych zbrklý, řekl bych naprosto nepromyšlený a podle mě vedený nedobrými úmysly prostě vyvolává reakce a proto ti lidé vyšli do ulice. Dovolte mi zmínit ještě jednu důležitou poznámku. Minister Klempíř nenabídl žádnou ruku k debatě. To je ta důležitá věc. Pokud kolega Kolovratník mluvil o tom, že je to nějaký návrh diskuzi, takovým věcem má debata předcházet. Bylo vlastně až komické, že se generální ředitelé obou médií veřejné služby dozvěděli v pátek předtím, než byl ten návrh zveřejněn, ani ne jeho detailní obsah. Prostě od začátku, od A až do Z špatně a lidé se tomu brání.
2: Jestli chce stručně na to, jestli byl prostor k jednání nebo nebyl prostor k jednání, reagovat pan poslanec Kolovratník?
4: Já ještě zareaguji na to, že to nějak jako hájím nebo musím hájit koaliční návrh. No já jsem řekl, že možná překvapivě budu upřímný, já až jako nemám takovou potřebu to hájit, prostě kolegové motoristé z ministerstva kultury něco vyslali do světa, teď se teda o tom začíná mluvit, ale možná překvapivě se s kolegou Baxou shodneme, jako seriózně materiál, legislativní návrh se vším všudy, nevím, důvodovou zprávou, nějakou ekonomickým hodnocením a podobně. V tuto chvíli, teď to říkám jako poslední,

0: Proto jsem řekl, že já to prostě vnímám jako nějaký draft. A teď, pardon, jaká byla ta otázka?
1: Já myslím, že otázka byla, že jste jí zodpověděl, protože jo, otázka byla, jestli chcete reagovat. My se samozřejmě k regionálnímu vysílání, protože jsme ve vysílání regionálních stanic, za chvíli dostaneme. Ale v souvislosti s Českou televizí a Českým rozhlasem se mluví o řadě věcí. O způsobu financování, o množství peněz, které mají mít obě tato média k dispozici. Také o definici toho, co mají a nemají dělat. V neposlední řadě právě o podobě návrhu toho zákona, o kterém jste teď mluvili. Když to vezmeme postupně. Začneme financováním. Současná vládní koalice má v programovém prohlášení, že zruší poplatky za veřejnoprávní média. Proč, pane Kolovratníku, máte pocit, že ten současný model rozhlasových a televizních poplatků nefunguje?
0: Máme.
1: V čem nefunguje?
0: Na jednu stranu bych byl rád, aby se ta debata nesmrsknula jenom na to, ale bereme to opravdu jako jednu část té celé diskuze, ale samozřejmě zásadní. A víte, já když jsem sám tady v tom rozhlase, vlastně v tom studiu, kde odkud v tuto chvíli vysílám, když jsem to působil, to znamená, bavíme se někdy o letech 2008, 9, 10, tak si pamatuju, a teď to neříkám ironicky vůči Martinu Baxovi, ale v té době ODSka navrhovala, aby se zrušily poplatky a já jako pracovník rozhlasu jsem byl proti a říkal jsem, to je přece zbytečné, má se to zachovat, má to fungovat. Přiznávám, že ta situace je dneska opačná z mého pohledu, to zásadní, co v tom vidím, je třeba úspora nákladů. Já když jsem se díval do výročních zpráv jak rozhlasu, tak televize, tak náklady na ten výběr jsou opravdu v řádu 100 milionů, těch nízkých 100 milionů ročně u obou médií dohromady. A třeba to jsou přece přesně peníze, které rozhlasu i televizi mohou zůstat pro vlastní potřebu, ať investice nebo platy lidí a podobně. Takže úspora, to je jeden důvod. Ten druhý důvod je i tedy někdy řeknu z pohledu občanů, je to nějaký náš politický postoj, že zkrátka z toho nechceme mít jakoby tu, řeknu, přímou daň, přímý poplatek, ale že to tady bude pod rozpočtem. A teď prosím, a to chci vysvětlit, já osobně, a to tady říkám s plným vědomím veřejně, nikdy bych nebyl pro to, aby se tady ta částka nebo ty peníze do veřejnoprávních médií staly jakýmsi řádkem na ministerstvu kultury a občas to slýcháváme. A aby ředitelé museli chodit prosit vlády každý rok, aby něco dostali. To by bylo naprosto špatně. A tady chci vysvětlit, to je ten naprosto zásadní moment celé debaty. Dneska výši koncesionářského poplatku v rozhlasu a v televizi máme pevně danou zákonem, je v zákoně, to znamená, není je tak jednoduché ji změnit. Vlastně jsme si to odehráli minulý rok, 150 korun versus 55 korun, je to dáno v zákoně. A ta naše představa je taky, a víte to moc dobře, že to bude dáno pevně zákonem, ta částka, a dokonce bude každý rok valorizována automaticky. A to je přeci odpověď, to mi i Martin Baxa musí dát zapravdu, že to je odpověď na tu obavu o nezávislosti. Jestliže to máme pevně v zákoně, je to automat, který nejde jen tak změnit, tak tam přece nikdo nemůže ředitele každý rok vydírat.
1: Pane poslanče Baxo, v čem je podle vás lepší ten stávající systém? Martin Kolovratník mluvil o úspoře v řádu nízkých stovek milionů. Není to argument?
2: Já si možná taky dovolím trošičku obsáhlejší odpověď. Vezmu to postupně, tak jak to říkal Martin Kolovratník. Předně, ten systém poplatků funguje. Neexistuje objektivní důvod k tomu, proč by se měl měnit. Jsou země, kde poplatkový systém byl opouštěn třeba proto, že lidé poplatek nechtěli platit a pak už ta míra těch neplatičů byla taková, že to ohrozila ta média. V Česku to neplatí, naprostá většina poplatníků, to znamená domácností, to chci potrhnout, platí a také díky tomu poskytují Česká televize a Český rozhlas kvalitní služby. Ty náklady na výběr, které se pohybují zhruba okolo 250 milionů korun v součtu za obě média, jsou v největší částce dána tím, že lidé v Česku konzervativně platí tím systémem SIPO. A
1: to znamená, jsou vlastně peníze, poplatky poště.
2: Ano, jsou to vlastně poplatky poště a upřímně řečeno, samozřejmě, že to jsou peníze, které by se mohly využít jinak, ale tohle je komfort poplatníků, kteří takhle platit chtějí. Naopak ten návrh financování ze státního rozpočtu znamená jenom v prvním roce na obsluze toho dluhu, ze kterého se musí se bude muset, pokud ten návrh projde, ten systém financovat, bude činit rozhodně několik set milionů korun víc, než je ten samotný systém. Takže o úspoře hovořit nelze. Já mám o té nezávislosti velké obavy, minister o tu nezávislost velké obavy. Aby posluchačky a posluchači věděli, tak ten systém poplatku je vlastně nastaven tak, že ty domácnosti nebo právnické osoby platí přímo oběma médiím veřejné služby, České televize, Českému rozhlasu. Ta cesta přes státní rozpočet znamená zrušení nezávislého financování, to já považuji za velmi vážný krok, a dosud ne...

0: byl schopen ministr Klempíř ani veřejně vysvětlit, jak bude vypadat ten konkrétní mechanismus, protože on řekl při té úvodní tiskové konferenci, že peníze snížené o miliardu korun budou rozpočtovou kapitolou a to by znamenalo vlastně přímé státní řízení financování České televize a Českého rozhlasu.
1: To není pravda, to není pravda.
0: Zatím jenom chci podotknout, Martine, že zatím jsem, tak my si tykáme tak, aby posluchači věděli,
1: ano,
0: abych tady...
1: Na vysvětlení. Martinové
2: si tykají. Trošku matoucí je, že oba jste Martinové, ano, ale snad to bude srozumitelné.
0: Zatím nebylo vlastně popsáno, jak to financování bude fungovat. To znamená, kde ta částka bude napsána a jak bude řízena. Takže já z toho obavy mám, ale hlavně pro posluchačky a posluchače regionálního studia nebo regionálních studií, tak prostě to škrtnutí více než miliardy korun u televize a stovky milionů u rozhlasu prostě bude znamenat velké omezení služeb.
2: Ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Teď se zeptám pana poslance Kolovratníka k tomu, co říkal pan poslanec Baxa. Jste už v koalici dohodnutí, jak to tedy technicky bude a jestli to, co říkal pan poslanec, jestli vlastně se nedostane ministerstvo financí ke kontrole jednotlivých částek, tak jak s nimi nakládá Český rozhlas a Česká televize?
1: No jsme, a teď já nepodezírám Martina Baxu z nějaké záměrné lži nebo manipulování, ale tak, jak ty informace vnímám já, tak, jak je z koalice mám, tak řekl jsem to vlastně před chvílí, přesně stejným způsobem, jak máme dneska v zákoně napsanou větu v zákoně výše koncesionářského poplatku pro Českou televizi je 150, pro rozhlas 55, tak stejným způsobem bude nebo má být v zákoně napsána ta výchozí částka od roku nebo od tedy začátku účinnosti té změny
2: zákona. Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skáču. Ano. Já jsem se samozřejmě díval do toho návrhu, tu větu jsem tam četl, ale z toho třeba není jasné, jestli všechny ty peníze ty instituce obě dostanou hned 1. ledna nebo jestli to dostanou 31. prosince. Tam přece z toho praktického hlediska zůstává řada otazníků, nebo ne?
1: No dobře, ale pokud vím, tak ani v dnešním zákoně nemáme nějakou definici, kdy dostávají nebo jak často koncesionářské poplatky, tak přece je to měsíčně, lidé je posílají měsíčně. Teď jste mě zaskočil, jako by tou otázkou, nedovedu si představit, jako že třeba by rok čekali a nic nedostali, nebo podobně. A to si dovedu představit, že se pak asi dá ošetřit buď nějakou vyhláškou, prováděcím předpisem a podobně. Na druhou stranu, tady bych připustil, že ta obava může být, jako Ježišmarja, ono se to změní a kdy ty peníze přijdou, ale to je, a to uznávám, to je možná chyba toho návrhu, toho draftu, že prostě není dopracován. To tady budu upřímný a tato slabá místa tam jsou a tohle asi těžko dělat pozměňovacími návrhy. Na druhou stranu opakuji, není to ještě věc, kterou bychom ve sněmovně měli na stole, takže to jako nechci spekulovat nebo nechci hodnotit, ale já jsem teda nezaznamenal nikde jakoby nějaký postranní úmysl, že tam dáme pevnou částku a pak je třeba necháme vyhladovět nebo že se rok nebude nic dít, pro boha, to bych si nedokázal představit.
2: Já se vrátím ještě k tomu argumentu, který říkal Martin Baxa o tom, že hrozí vliv politiků nebo že to je, může být omezení nezávislosti. V současné době se z poplatků platí média veřejné služby v 10 státech Evropské unie, z toho v Polsku a u nás se tedy diskutuje o jejich nahrazení. V posledních 16 letech od poplatků vstoupilo 9 států, včetně Dánska, Finska, Francie, Maďarska, Rumunska nebo Slovenska. Neukazuje tohle, že je možné nastavit jiný způsob financování, aniž by byla ohrožena nezávislost?
0: A hned odpovím jenom ještě v reakci na to, na co vy jste se ptal. Ďábel se skrývá v detailech. Tam v tom zákoně prostě není napsáno, jakým mechanismem ty peníze budou posílány a kdyby to byla rozpočtová kapitola podle velkých rozpočtových pravidel, jak říkal Otto Klempíř, tak to znamená vlastně přímé řízení financování pro ta média veřejné služby. Ne, tam nejde o tu částku, ale o to, že by třeba stát schvaloval, jaké by měly být investice, zaměstnanci by byly systemizováni a podobně. Tak to já doufám, že bude vyvráceno. Ale zpátky k té vaší otázce. Ano, jako v řadě evropských států se od poplatkového systému ustoupilo, ale vždycky to bylo vedeno nějakým jako vnějším silným důvodem. Tak vy jste v tom výčtu zemí uvedl země opravdu jako od sebe na hony vzdálené, bych řekl, na straně jedné Maďarsko nebo Slovensko.
2: Na straně druhé Dánsko nebo Finsko.
0: Samozřejmě bydla jako velmi vedoucí vlastně k zániku nezávislých médií veřejné služby. V maďarském případě určitě, na Slovensku jako k jejich drastickému omezení nezávislosti a vlastně marginalizaci. Ale uveďme si příklad Finska. Ve Finsku se rozhodlo, že se poplatkový systém ruší, byla o tom vedena několikaletá velká debata. Kolega Kolovratník určitě ten systém zná a byl nahrazen vlastně přímou daní. A to si nemyslím, že třeba v Česku by bylo jako všeobecně akceptovatelné řešení. Když máme poplatkový systém, který stojí na tom, že domácnosti podle kritérií, která asi posluchačky nějak vědí, za jednu domácnost jeden poplatek rozhlasový, jeden poplatek televizní, pokud má domácnost přístroj, který umožňuje přijímat rozhlasové televizní vysílání, versus přímá daň, tak to myslím, že by nebylo přijato úplně jako pozitivně. Jo, a ten finský systém je jako funkční, to je jako
2: pravda. Já nechci úplně zabíhat do detailů, no, protože v každé té zemi to funguje trochu jinak. Já mířím k tomu, jestli z principu, tak jak jako opoziční poslanci říkáte, pro nás je nepřijatelná ta změna, protože to je ohrožení nezávislosti, tak jestli ta zkušenost ze zahraničí neukazuje, že to je řešitelné.
0: Pro nás je nepřijatelná změna mimo jiné, protože neexistuje objektivní důvod k tomu, aby se tak stalo. Není to tak, že by lidé... No, můžeme si o tom povídat, ale není to tak, že by prostě média skomírala, že by lidé nechtěli platit. V Česku na straně jedné poplatky se platí, domácnosti a právnické osoby platí, a na druhou stranu obě média poskytují kvalitní služby.
2: Což už jste říkal.
0: My máme z toho obavy, proč vlastně vláda ještě takhle překotně ten systém chce měnit.
2: Já se ještě vrátím k argumentu, který říkal Martin Kolovratník, úspora. Na druhé straně tady zaznělo od Martina Baxy, že pokud se ty výdaje, ty náklady České televize a Českého rozhlasu budou platit přímo za státního rozpočtu, tak ve chvíli, kdy státní rozpočet je v deficitu, tak to bude znamenat další dodatečné náklady, protože to je na dluh. Je správný čas v téhleté situaci to měnit?
1: No tak neměníme to dneska ani zítra, ono to ještě nějaký pátek potrvá.
2: Počítáte s tím, že to bude příští rok?
1: No, tak budu upřímný, já si myslím, že se to nestihne do příštího roku, když vidím, jaké
0: tempo od 1. ledna příštího roku. Tak
1: jaké tempo má sněmovna, teď nejsem ironicky, prostě konstatuji dynamiku sněmovny, s Martinem Baxou jsme si zažili teď dva dny obstrukcí, tak realisticky 1. leden příštího roku je sci-fi a navíc právě ve stavu, kdy ten návrh je opravdu v nějakém draftu nebo prvním výkopu, tak to, buďme upřímní, to prostě je nereálné.
2: Asi s tím nechcete čekat na dobu, kdy budou veřejné finance v plusu.
1: No tak my samozřejmě věříme, že nástroje, a to už je ale jiná debata, které máme připraveny, ať je to EET, podpora hospodářského růstu, takže ten rozpočet bude v mnohem, mnohem lepší kondici za rok, za dva. Ale to je jiná debata do jiného pořadu. Já jenom rychlá reakce na Martina Baxu, je to možná poloplná a poloprázdná sklenice. Martin říkal, že poplatky fungují, že lidé je platit chtějí, a to je přesně to politické vidění světa. Velká část našich voličů, část společnosti prostě spokojena není, nechce ty poplatky platit, vidí to jinak. Konec konců byl to náš slib, který jsme dávali před volbami a za který, nebo mimochodem, také za něj jsme dostali nějakou důvěru voličů a teď ten slib jako plníme a posouváme dál. A děkuju za ten příklad třeba Dánska nebo Finska. Mimochodem právě do Finska se plánujeme s naším výborem mediálním podívat letos na podzim, tak i tam s Martinem Baxou, pokud by jel, můžeme tu inspiraci čerpat a bavit se o tom, ale prostě jsem přesvědčen, že čas, a nemyslím to ve zlem, čas společnosti nechce ty poplatky platit, chce třeba i větší kontrolu médií, chce prostě nějakou změnu, takže zatím si argumentem stojím, ale proti tomu, abych to vyvážil, uznávám tu obavu, že pokud není přesně definováno, jak ta částka vlastně bude generována a jak bude fixována, tak pak, že by tam ta obava mohla být. A je naším úkolem, jak v rámci koalice, tak kolegů ve vládě a ve sněmovně, abychom tohle napravili, vydiskutovali a jasně ukázali. A už jsem to řekl před chvílí, jako třeba pokud by měla být nejistota, jakou formou, kdy se to uvolní, tak pak tomuhle se věnujeme ve sněmovně a hledejme shodu i s opozicí.
3: O čem se mluví?
2: Poslanec ODS Martin Baxa, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník jsou hosté dnešního pořadu O čem se mluví. Když se vrátím k té celkové částce, tady už to zaznělo od vás od obou, že návrh zákona o médiích veřejné služby počítá s tím, že Česká televize i Český rozhlas budou dostávat méně. V případě České televize je to více než miliarda dolů, v případě Českého rozhlasu jsou to 100 miliony dolů. K tomu poslanci koaliční chystají ještě novelu stávajících zákonů, kde chtějí osvobodit od poplatku určité části obyvatel, například seniory nad 75 let. To by logicky také vedlo k tomu, že obě média by měla méně peněz. Pane poslanče Kolovratníku, máte pocit, že Česká televize, Český rozhlas dělají něco navíc, že je správné dát jim méně peněz, aby toho dělali méně?
1: Tak já jenom vysvětlím, ono, jsou to dva kroky, které jakoby nesouvisí. Neznamená to, že my dáme nejdřív nějaké snížení teď a pak ještě dojde k dalšímu. My to spíš vnímáme jako mezikrok, je to pozměňovací návrh té stávající legislativy. Zatím jsme ho tedy ještě nepodali a tam zase je to spíše politické vidění světa ve smyslu, že třeba jsme slíbili našim voličům seniorům nad 75 let, sociálně slabším, malým firmám, že jim trošičku ulevíme. A víte, v tom jsme konzistentní.
2: Já tomu rozumím.
1: Vysvětlím, já to chci dovysvětlit, že už přeci, když jsme v tom minulém volebním období byli kritičtí k té novele, za kterou tedy stál Martin Baxa, tak jsme říkali to zvýšení, nebo tehdejší koalice, tak jsme říkali, že to zvýšení je příliš vysoké, že je to zkrátka až moc. A stále jsme třeba neprosadili kontrolu NKÚ nad veřejnoprávními médii.
2: Protože dodejme, k tomu je potřeba změna ústavy, to znamená shoda obou komor parlamentu a řeší
1: teda,
2: se to.
1: A abych byl třeba teda konkrétní a uvedu to na přesném příkladu, budu hodně upřímný. Už před x lety, když jsem já osobně byl tady v Českém rozhlase a byl jsem jeden z manažerů, budoval jsem to regionální studio, tak jsem vnitřně cítil věc, kterou řada kolegů i na chodbách na Vinohradské si říkala, vždyť je to vlastně divné, my máme celoplošnou stanici Český rozhlas 2 Praha a vedle toho máme regionální stanice a ten obsah se poměrně jako překrývá, je si hodně podobný. Pojďme se na to podívat, jestli je to potřeba, nebo jestli by se to nemělo dramaturgicky nějak změnit. A vím, že mi neodpovíte, pane moderátore, ale určitě sám jste tyhle příběhy tisíckrát slyšel. A vidíte, že je rok 2026 a říkám to jako ilustrační příklad a vlastně do dneška se tohle nezměnilo.
2: Takže vy byste třeba zrušil dvojku Českého rozhlasu.
1: Já bych, nechci říct, vy pak dáte titulek, Kolovratník chce rušit dvojku, takže to nepotvrdím, to neřeknu a nerušil bych ani regiony, ale třeba bych hledal víc synergie nebo větší programové propojení.
2: Martin Baxa, vidí nějaké možnosti, máte pocit, že Česká televize nebo Český rozhlas dělají, vysílají něco, co by nemuseli nebo neměli?
0: Já když jsem nastoupil na ministerstvo kultury, tak moje původní ambice dokonce byla taková, aby se nemusela neutěšená tehdejší situace obou médií řešit zvýšení poplatků, chtěli jsme rozšířit okruh poplatníků. Nakonec ale ukázalo, že ta dlouhá léta bez zvyšování poplatků se opravdu podepsala na hospodaření obou médií, takže ona vlastně přestávala mít prostředky na to, aby mohla plnit své funkce. Jenom připomenu, že se poplatky stanovily v roce 2005 a 2008 v té výši, která byla vlastně platná až do roku 2025. Tak si představte, za jak dlouho vlastně ty poplatky neměnily. Současně za tu dobu obě média nabízejí služby, nebo se dostala do podoby, kdy nabízejí služby, které jsou prostě žádané, chtěné, vysílané, přijímané a poslouchané, chtěné. Fakt si myslím to jako velmi vážně. A my, když jsem dělal tu velkou mediální...
2: Já se že do toho skáču, to ale nemusí být úplně argument pro to, aby to dělali z peněz veřejných, ať už z poplatků nebo ze státního rozpočtu. Vidíte něco, co by třeba nemuseli dělat?
0: No a já jenom prostě dořeknu, že i jsme se tomuhle věnovali. V té novele zákona byla dvě memoranda pro Českou televizi a Český rozhlas, kde se obě média zavázala k tomu, co v následujících 5 letech budou dělat. A došlo tam dokonce i k nějakému omezení toho rozsahu služeb, který poskytují. Odpověď na to, jaké služby dneska Česká televize a Český rozhlas nabízejí, je zájem diváků a posluchačů. Dneska je vlastně Česká televize nejsledovanější televize na trhu, Český rozhlas některého stanice, třeba Radiožurnál, nejposlouchanější vůbec. A já mám za to, že dneska obě média naplňují to, co je v zákoně. To znamená, mluví ke všem a každý se v nich najde. Od většinových až po opravdu jako menšinové žánry a poptávka po věcech, které by v soukromých médiích být nemohla. Já nechci konkrétně říkat, co by obě média neměla dělat, co by měla přestat vysílat, nebo v případě České televize, co by měla přestat vyrábět.
1: Tak to nám myslím, že to politikům ani nepřísluší.
0: Ale já jsem přesvědčený o tom, a vzhledem k tomu, že ta naše novela vznikala velkou odbornou diskuzí, že ten rozsah služeb je dnes takový, že naplňuje zákon, kodex a současně naplňuje poptávku posluchačů a diváků. A samozřejmě se to do budoucna může změnit. To je jako bez pochyby pravda.
2: Rozumím. Vy jste oba říkali, že politikům nepřísluší, aby říkali, co má nebo nemá vysílat Česká televize nebo rozhlas. To je jasné. Na druhé straně debatuje se o definici veřejné služby. To znamená, že ta moje otázka mířila k tomu, jak vy vnímáte v tomto směru poslání České televize a Českého rozhlasu. Martin Kolovratník chtěl reagovat.
1: No, já ještě jeden osobní, to jsem teda netušil, že to tady budu říkat, ale a to není o programu, ale já když jsem tady do těch Pardubic přišel, pro mě to je nostalgie, opravdu vysílám ze studia, které jsme budovali na koleně, tak to studio do dneška vypadá podobně, je malé, efektivní, je tady úzký tým lidí a nevím, jak je to k dnešku, ale tehdy před těmi, řeknu, 15-18 lety, tak byly třeba náklady na tu novou regionální stanici právě tady v Pardubicích, řeknu někde kolem 15-18 milionů korun za rok. O kousek dál snad se nikoho nedotknu. V Hradci Králové bylo regionální studio historické z Doplasně, které vzniklo v minulém století. Dělalo stejný rozsah programu, stejný počet hodin, zpráv, vysílání, ale stálo na nákladech možná dvojnásobek, možná ještě víc, něco přes 40 milionů.
2: Takže tím míříte k tomu, že vidíte nějaké vnitřní možnosti úspor?
1: Teď se možná někoho dotknu, ale tohle je prostě, je to fakt ilustrační příklad a mně se třeba, do dneška mě to mrzí, mně se nikdy nepodařilo jako docílit toho, aby ta stará kamenná studia, když bych použil tento příklad, se prostě zefektivnila, neměla tam x režisérů, dramaturgů, nebyla ve vlastních budovách, které jsou samozřejmě provozně náročné, tady v Pardubicích je rozhlas ve velmi levném nájmu od města a opravdu na tom provozu dramaticky šetřil. A berte prosím tohle jako ilustrační příklad, že třeba právě ten tlak na trošku nižší zdroj peněz, prostě ty peníze, tehdejší ředitel už je po smrti, tak ho mohu citovat, Václav Kasík přišel také ze soukromého rádia a říkal, no tady ty peníze, řada lidí má pocit, že tady ty peníze tečou ze zdi, že tak, prostě se někde nacházejí. A možná teď řada lidí naštvu, ale
2: když to je přesně to, k čemu mířím. Narazil jste na něco takového také?
0: Tak já chci jenom ubezpečit posluchačky a posluchače, že vlastně obě média, Česká televize, Český rozhlas už musela k úsporám přistoupit v tom čase, kdy se ta novela chystala. Český rozhlas propustil značný počet zaměstnanců, nechci uvádět přesný příklad, abych náhodou neudělal nějakou chybu, ale pan generální ředitel Zavoral to říkal i veřejně, úspory provedla i Česká televize. Bez pochyby v každé instituce je možné nějaké úspory provést, to je jako bez debat. Tak je velkým tématem České televize, proč musí mít pořád pozici tu obří za socialismu postavenou budovu zpravodajství na Kavčích horách, která je totálně vlastně jako nehospodárná z hlediska vytápění a podobně. A já na tu otázku hned odpovím, protože ty poplatky, které dlouho vlastně byly požírány inflací, vlastně neumožnily našetřit na to, aby mohli postavit efektivní, moderní, funkční budovu. Tak to je jenom, ale abychom...
2: To bychom mohli pokračovat dál. Zbývají nám dvě minuty do konce pořadu. Chci se dostat k důležité věci, o které už jste se zmínili, důležité věci pro naše posluchače. V tom novém návrhu zákona chybí jakákoliv zmínka o regionálních stanicích, o regionálních studiích Českého rozhlasu. Pane Kolovratníku, můžete garantovat nebo říci, jak to bude s regionálními stanicemi a regionálními studii?
1: Mohu garantovat, že nezaniknou a kdyby tím někdo hrozil, že budu první, kdo bude stát na barikádách a tohle bych nikdy nedopustil. To tady říkám se vší vážností a se vší odpovědností, protože regiony, tak jak nás naši posluchači teď poslouchají, to je ohromná síla rozhlasu jako celku, součet všech těch stanic dohromady a to je rodinné zlato, na které já osobně bych nikdy nedopustil sáhnout a věřím, že se to nestane.
2: Z pohledu Martina Baxy?
0: 1,2 milionu posluchačů týdně, to je součet všech regionálních studií Českého rozhlasu. Považuji za ohromnou chybu, že v tom novém návrhu zákona to není. Prostě vážnost toho regionálního vysílání je taková, že má být zakotvena v zákoně a jenom připomenu, že ministr Klempí říká, ať si s tím ty ředitelé naloží podle svého uvážení. Já si myslím, že naopak mají být regionální studia zakotvena v zákoně pro Český rozhlas, to znamená v každém krajském městě u Českého televize ostravské a brněnské studio a je velká chyba, že tam není, protože to je jedna z klíčových položek veřejné služby u Českého rozhlasu i u České televize.
1: A upřímně já tady s Martinem Baxou souhlasím.
2: Takže na závěr dnešního pořadu, o čem se mluví, shoda. Našimi hosty byli poslanec ODS, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti, bývalý ministr kultury Martin Baxa. Díky, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou a zdravím speciálně posluchače do západních Čech.
2: A také poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro mediální záležitosti a před vstupem do politiky ředitel Českého rozhlasu Pardubice Martin Kolovratník.
1: A já děkuji za pozvání a zdravím posluchače do východních Čech.
2: A od mikrofonu zdraví posluchače do celé republiky Tomáš Pancíř.
3: Český rozhlas Sever, o čem se mluví?

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Lebka svaté Zdislavy je venku z betonu, je v zachovalém stavu. Litoměřický Hönlich očekává další zakázky na manipulátory pro letecké motory. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Stále převážně oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné nedělní odpoledne. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Policie to dnes uvedla na sociální síti X s tím, že relikvie je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla je to skvělá zpráva, zatím ale neví, co bude s lebkou dál.
3: Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi sporu s Libereckým krajem, farností a biskupství a dalšími, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
2: Do betonu lebku zalil muž, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Muž je věřící a vadilo mu vystavení relikvie. Chtěl jí proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Strojírenská firma Hönlich získala ocenění inovační firma Ústeckého kraje za vývoj 3D elektromechanického manipulátoru pro letecké motory. Ten už slouží americkému Boeingu a v Litoměřicích očekávají další zakázky na výrobu těchto zařízení. V souvislosti s dalším rozvojem tak staví novou halu za 100 milionů korun, řekl to jednatel společnosti Pavel Šumera starší. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v pondělí 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu a České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů sobě řekl, že připomínky očekával. Zabývat se teď ale bude podle něho jen těmi relevantními.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy, teploty klesnou na 5 až 2 stupně, čekejte i přízemní mrazíky. Zítra bude po ránu a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno, na horách čekejte zítra místy přehánky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách zítra do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 silničáři pracují na zajištění svahu v úseku na posledním kilometru před státní hranicí na Ústecku. V obou směrech je provoz vedený jedním pruhem. Na silnici 1/6 na jihu Lounska mezi Petrohradem a odbočkou na Stebno stále tvoří kolony. Je to kvůli kyvadlovému provozu při opravě železničního mostu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava, tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici A my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

přichází, vychází ze tmy, zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádá. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se vzdála, vitální tělo tisíce důležitý.

Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Oroziče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkařku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přistej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

darovat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na týhletý roli.
4: No to já taky, z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
5: Hej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Sako,
7: pro pána Krále, kam zhoda?
6: Spadlo, posílí na spadlo. Slyšíš,
7: pod kanapé.
6: Cože?
7: Pod kanapé, povídám.
6: No tak, prostě, tak dělej něco.
8: Drahoušku, představ si.
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. Je... To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš? Co tu děláš?
9: Nazdar, to je situace, co tohle to?
0: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutí zasměš, jen co si oblíknu saku, dovolíš asi?
0: A ty se nesměješ?
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace.
0: Co?
9: Mám to také... Vládíkovi vypráví.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh, veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popuká.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přižný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Vládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Vládíku taková podivná příhoda.
0: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, viď?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No, jo?
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tom najednou přeci ní chrastění klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale nože mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda bylo.
8: No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím.
9: Představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no, to je napíno. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot a já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no to jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já jsem se taky smějí, ale zároveň mi jde mráz po zádech, kdo by to do toho Ludvíka řekl?
0: Já jsem ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše, jo. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy a s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju a že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, ještě se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla Kdy?
0: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s kterým?
0: No, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ty jsi v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí.
9: No samozřejmě, kdyby se manžel zeptal, tak no. by mu

0: legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
1: Že už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
1: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, to proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by nikdo nevěřil.
0: O to ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
1: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
1: Ty mě děsíš. Ne. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo.
1: Já.
0: Možná, že ty. No, a on taky možná.
1: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Melichare. Kamaráde, poves.
3: Uctivá pokladnost, svá paní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
5: Naschledanou.
6: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

slav.

0: prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu. Fakt. Má láska spadla jako staré.
1: Yes.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne

0: Vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a ta je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste ten nový pacient?
2: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
1: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
2: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty.
1: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
2: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
1: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
2: No proč, když by tady bylo veselo?
1: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
3: No výborná, výborná, z roku 1-2.
1: No, už jsem řekla.
2: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
1: Uvidíme.
3: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
2: Protože je to hodná holka.
3: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
2: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
4: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
0: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dítlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl a ta paní ortopedka pak povídala: já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
5: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
1: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
5: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
1: No, tak budete tam nebo nepůjdete?
5: Už letím, holubičko.
1: Co co to řek?
5: Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
4: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
6: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
1: Víte, já bych chtěla, mistře...
6: Ano.
1: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
6: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
1: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
6: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
1: Jo.
6: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
1: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
6: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
1: No.
6: Tedy ten váš obrázek, že?
1: No.
6: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
1: Jo.
6: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
1: No, totiž...
6: Ano?
1: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
6: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
1: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
6: Upřímnou soustrast.
1: No, dík.
6: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
1: Co? Klofnout?
6: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
1: Jo, vlastně proč ne?
6: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
1: Akt?
6: Akt.
1: Akt?
6: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
1: Jo.
6: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
1: Jo.
6: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
1: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně s fotoaparátem.
6: Ano, já čůně s fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
1: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
6: ano?
1: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
6: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
1: Fajn.
6: No, já totiž znám muže, že?
1: Jo.
6: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
1: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já? No,
6: obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
1: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
6: No, jak myslíte? Jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
1: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
6: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
1: Tak vy s tím nepřestanete.
6: No.
1: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
6: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
1: Jo, řízla. Podřízla jsem.
6: Prosím?
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
6: Na hřbitově? To vy, madam?
1: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
6: Na hřbitově leží.
1: Kde pak? Na dvorku. Sam ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
6: Paní, já mám slabé nervy.
7: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
8: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
7: No, ať je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
8: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
7: Nebo ten... Hele...
8: Ano?
7: Vy ale máte pěkný krče.
8: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
7: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
8: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
7: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi byli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
8: Ano.
7: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
8: Mějte smilování, paní.
7: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
8: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
7: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
8: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
7: Jo, a hezky mě obejmout.
8: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
7: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
8: Ne, já to nechci vědět.
7: No,
8: já to nechci vědět.
7: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
8: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
7: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
8: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
7: Jo.
8: Já vás radši obejmu.
7: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
8: Ano.
7: Je to naše svatební fotografie.
8: Ano.
7: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
8: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
7: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
8: Ano?
7: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
9: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
10: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
11: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
12: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale... To je let, co?
11: No.
12: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
11: Dneska už je asi na to pozdě.
12: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku?
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda, tu bych bral.
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: A říká ten nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto. Ano.
6: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, nebo je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
6: Ne, to je velmi pohledná žena.
7: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: Ano, je to zvětší trošku asi, ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
6: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
7: Že nějaká sešlá se mi
6: sešlá?
7: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: Nevím. No jo.
6: No tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
6: Váš soused?
7: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no,
7: víte?
6: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
7: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledáno.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme i dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Předseda ústavního soudu Baxa na dnešní tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Teplice připravují multifunkční budovu s jídelnou a družinou pro školu na Metelkově náměstí. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky, teploty stále i do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Dnešní tryzny na Národním hřbitově se účastnil i prezident Petr Pavel, také politici, pamětníci anebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
2: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
0: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Jídelna teplické školy na Metelkově náměstí v Teplicích bude nově stát v areálu školy. Nahradí menší stavby bez základů, které město zbourá, a nechá zlikvidovat i objekt dosavadní školní jídelny, který je přes ulici a stavebně nevyhovuje. Teď město zadá architektonickou studii pro multifunkční budovu. Říká to náměstek primátora Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice.
3: Víme, že chceme jídelnu, do tomu je potřeba kuchyně. Škola má ještě potřeby zvýšení jako počtu školních družin. Tam pokládám, že nám architekti řeknou přesné technické možnosti. Doufáme, že tuto analýzu od těch architektů budeme mít do podzimu, tak aby jsme příští rok mohli řešit již projektovou dokumentaci.
0: Ve Zhořelecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala loni. Úpravou prošlo také prostranství navazující na nový park u krajského úřadu. U kulturního domu je nově vysazený jarlín jabonský. Kolem stromu je záhon z postupně rozkvétajících cibulovin a trvalek a v prostoru jsou také nové lavičky. Česká televize a Český rozhlas by měli nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo přes 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran, ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně více než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se v druhém týdnu měsíce května účastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let. Sport. Fotbalisté mistrovské Slávie začínají v předposledním kole nadstavby skupiny o titul hrát v Hradci Králové. Ten bojuje o čtvrtou příčku, zajišťující účast před kole konferenční ligy. Výkop mají v těchto minutách také duely Liberec Sparta a Plzeň Jablonec. Počasí. V noci polojasno až jasno, ojediněle s mlhami, ale s teplotami, které klesnou na 5 až 2 a ojediněle i na přízemní mrazík. Zítra po ránu a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne už většinou oblačno a na horách místy s přehánkami. Teploty zítra od 17 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 silničáři pracují na zajištění svahu v úseku na posledním kilometru před státní hranicí. V obou směrech je provoz vedený jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Dobrý den, i poslech vám přeje Slávka Brádlová. I dnes se zaposloucháme do četby z knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Ale ještě předtím vás pozveme na mimořádný koncertní večer v Ústí nad Labem, podíváme se do jedné z poboček knihovny Ústeckého kraje a snad se nám vejde i pár dalších pozvánek. Tak ještě jednou, dobrý, nikým a ničím nerušený poslech.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Týdeník Kultura na Severu Českého rozhlasu Sever se pro vás vždycky snaží najít zajímavé pozvánky. A tentokrát budeme zvát na událost opravdu famózní, fantastickou, jedinečnou. A ještě spoustu dalších superlativů bych mohla připojit k chystanému koncertu v Ústí nad Labem. Ale nebudu vršit superlativy, předám slovo dirigentovi Norbertu Baxovi, který velmi ocenil zdařilou rekonstrukci divadelního sálu Ústeckého domu kultury.
1: A u této příležitosti jsme se bavili s panem ředitelem Kvasničkou, který měl zájem uvést něco mimořádného a exkluzivního. Mělo se jednat o koncert klasické hudby, ale ne úplně tak klasické hudby, protože od toho máme klasické koncertní sály, takže jsme se bavili, co by bylo možné udělat, a kdy jsme ten základ programu určili kantátu oratorium Karla Orfa Carmina Burana, monumentální dílo. A teď samozřejmě, co k tomu? Tak jsme zvolili kombinaci s muzikálovými hity Leonarda Bernsteina. A aby toho nebylo málo, aby to nebylo úplně klasické, tak tohleto všechno je doplněné o projekce. Zaplníme zcela jeviště, na něm bude sedět samozřejmě orchestr, což je Severočeská filharmonie Teplice. Budou na něm stát dva sbory, sbor divadla města Ústí nad Labem a bude to děčínský pěvecký sbor. A k tomu jsem přizval vzácné kolegy, kteří budou takovou ozdobou, protože se jedná o sopranistku Soňu Gudarskou, která je nositelka Atálie. Bude se jednat o baritonistu Jiřího Rajniše, což je dneska etablovaný pěvec na scénách, jako je Milan Skalaskala. A ještě k tomu jsem udělal takovou svou osobní kombinaci, jelikož působím na pražské HAMU, že k ním jsem přiřadil mladý talent, tenor Filip Šťovíček. A abych to ještě doplnil, tak celou tu vizuální stránku večera bude mít na starost výtvarník a profesionál v oboru videoartu Pavel Mrkus. Tohleto všechno se zkombinuje a tady to jednou provedeme.
0: Teď se mi zdá, že vlastně ty superlativy, které já jsem vršila na začátku rozhovoru, že nejsou dostačující, protože je to opravdu záležitost naprosto unikátní. Jenom mi teď řekněte, jak vypadají zkoušky. To je asi docela oříšek.
1: To je o tu koordinaci. To znamená, že už máme nakoupené nějaké letenky. Ten dotyčný solista sem opravdu jenom přiletí a odletí. No a co se týče zkoušek, tak samozřejmě jsou to profesionální tělesa, až teda na děčínský pěvecký sbor. To bude něco, co ty lidi možná mají zažité, akorát uvidí v nové kombinaci. To znamená, že tady máme nějaké muzikálové hity a nějakou středověkou mystiku. A k tomu ještě samozřejmě videoprojekce, což jsem opravdu sám zvědavý, co to bude, jak to bude. A vlastně škoda, že to neuvidím, protože budu na jevišti a nebudu mít dostatečný odstup od toho, abych to sledoval jako divák.
0: Já si myslím, že taková událost si zaslouží záznam, takže pak budete možná moci shlédnout.
1: Že bych přišel domů a že bych se na to hned podíval.
0: Asi tak. Ale jenom tak přemýšlím, že pro tento účel tedy budete muset mít opravdu hodně dlouhou dirigentskou taktovku.
1: Jedná se asi o 130 lidí, což si myslím, že asi těžko někdo překoná na tomto jevišti v Domě kultury. Ono to není úplně o ty, jak bych řekl, o ty délce.
0: To byl jenom takový pokus o odlehčení, ale ještě když vás tady mám u mikrofonu, tak se chci zeptat na jednu věc. Když jsem na koncertě, kde dirigent diriguje orchestr a solisty, pěvce, přece jenom je tam nějaká interakce. Dáváte znamení nebo...
1: To je něco, co se velice špatně vysvětluje. Samozřejmě jsou určité pokyny, které pomáhají k tomu suverénnímu výkonu solisty. Ono jde spíš o pocit. Ten pocit toho vedení, který ne, že by ten dirigent dirigoval solistu, ale zároveň taky jenom nedoprovází. Takže je to taková interakce, která se těžko dá popsat. A člověk musí samozřejmě mít proto cit. A solisti samozřejmě jsou solisti, aby taktéž prezentovali své pojetí. Samozřejmě ve shodě s dirigentem nejlépe.
0: Někdy
1: se to, někdy se to samozřejmě nepovede úplně, ale je to vzájemná spolupráce v tom daném okamžiku.
0: A jak se ty okamžiky povedou 21. května večer v Ústeckém domě kultury při koncertu Carmina Burana aneb Karl Orff versus Leonard Bernstein, to můžete prožít sami, pokud tedy ještě seženete vstupenky.

0: Občas vám v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever představujeme nové knihy. A občas je člověku líto, že je nemůže mít všechny nebo alespoň některé z nich doma. Naštěstí tady mohou pomoci veřejné knihovny a my se do jedné z nich vypravíme. Je to pobočka knihovny Ústeckého kraje na sídlišti Stříbrníky v Ústí nad Labem. V dosahu jsou hned tři základní školy – Stříbrnická, Rabasova a Mírová. Tak se ptám knihovnice Milady Benešové. O dětské čtenáře asi není nouze.
1: Máme docela velký počet dětských čtenářů, ale knihy mají velkou konkurenci v mobilech a tak dále, takže není pro nás jednoduché přilákat děti do knihovny.
2: A může dokladem být i takzvané pasování prvňáčků čtenářů?
1: Pasujeme prvňáčky v první třídě. Děti během školního roku navštíví knihovnu, aby se seznámili s knihovnou, seznámí se s tím, jak jsou knihy v knihovně uspořádány a tak dále. A potom na konci školního roku máme tady pasování čtenářů prvňáčků. Pasování dělá hodně knihoven, každá z poboček, to máme jinak malinko. Tady na Stříbrníkách máme královnu, má korunu a meč a naše prvňáčky nám mečem pasuje a vždycky je to pro děti událost. Znáte to, všechno známe, všechno víme, pak přijde královna a nikdo neumí říct ani svoje jméno.
2: Na konci první třídy už by to děcko mělo být schopné samostatně si nějakou knížku přečíst. Tak opravdu tam vidíte ten posun, nebo pořád byste ještě doporučovala ten kontakt s rodiči nebo s babičkou, s dědou, aby tomu malému čtenáři pomohli?
1: No rozhodně samozřejmě musí pomáhat rodina. Myslím si, že to je to nejdůležitější, protože ve škole prostě nemají šanci učitelky děti tolik prozkoušet a tolik zkoumat, jestli čtou nebo ne. Důležité je to, aby četli v rodině.
2: A já si myslím, že ten rodinný vzor je úplně základ, protože samozřejmě, když dítě vidí, že si rodiče čtou, tak to považuje za normální a zařadí to i do svého denního rytmu. Když vidí, že rodiče koukají jenom na televizi nebo do mobilu, no tak bude bez pochyby napodobovat právě tohle.
1: Přesně tak. My tady vidíme sami v knihovně, že jakmile chodí rodič s dítětem do knihovny, tak většinou je to tak, že rodič má svůj průkaz a má průkaz i pro dítě. My máme rodinné průkazy v knihovně, ale i tak mají každý svůj průkaz a poznáte to, že rodič s tím dítětem čte i ve školce. Tak poznáte, které dítě doma je vedeno ke knížkám. Poznáte, jak se k ním chová, umí si prohlížet a dítě, které knížky nezná, prostě vůbec neví, co má dělat, neumí si vybrat.
2: Tohle je dovednost, která se pak v životě hodí a to ještě nemluvíme o četbě takzvaně povinné nebo doporučené, tak to zase ocení spíš žáci těch vyšších ročníků. Pozorujete, že třeba přijde měsíc, kdy je velký zájem, ale teď sama nevím, který ten titul mezi ty doporučené patří.
1: No, samozřejmě. Na začátku školního roku je velký zájem o školní četbu a pak samozřejmě v průběhu roku, když děti honí resty, kdy mají něco přečíst a najednou přiběhnou na poslední chvíli, chtějí něco tenkého, že jo, co by stihli přečíst. Školní četbu máme ve velkém množství, takže si myslím, že školní četbu vždycky děti seženou.
2: Pojďme tedy od dětí, ať už čtenářů současných nebo budoucích, ještě k té vaší pobočce na Stříbrníkách. Musím říci, že mě překvapily ty vnitřní prostory, protože čekala jsem tolik místností a taky tolik knížek. Teď vás nechci zkoušet, ale kolik tady v tom fondu tak máte? Já bych to odhadovala dobré tisíce.
1: Tahle ta pobočka při poslední revizi měla přes 26 tisíc knih. Samozřejmě musíme odepisovat knihy, ale pořád vychází nové a nové knihy, takže novinky dostáváme. Mám tady docela dost těch knih a občas mi i ostatní knihovníci říkají, že mám vyřazovat. No ale jsem knihovník, no není to tak jednoduché. Protože knížky hodně čtu, takže nechce se vám vyřadit knihu, která sice už není nejnovější, ale víte, že je to pěkná kniha, ale pořád jsou nové knihy a knihovna není nafukovací, bohužel.
2: Kdybychom se podívali na ty jednotlivé obory, tak dětské oddělení je speciální, pak je beletrie pro dospělé, ale ukazovala jste mi i místnost s literaturou odbornou a to bych třeba na pobočce tak úplně nečekala.
1: Máme svoji vědeckou půjčovnu, tam máme to hlavní, co se týče odborné literatury. Ale na pobočkách máme docela opravdu velký fond i s tou naučnou literaturou, cestopisy, ty mám já osobně hodně ráda, takovou tu literaturu, jako třeba jsou psychologie, zahrádky nebo životopisy samozřejmě, knihy o výchově, takové spíš zájmové věci.
0: Po písničce se do Stříbrnické pobočky knihovny Ústeckého kraje ještě vrátíme.

0: S mikrofonem týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever ještě chvíli posedíme s knihovnicí Miladou Benešovou ve stříbrnické pobočce knihovny Ústeckého kraje. Paní Milada jako knihovnice pracuje už 40 let a tak mě zajímalo, jestli za tu dobu pozoruje nějaké změny ve složení čtenářů nebo v tom, co je zajímá.
1: No, samozřejmě, že se to mění. Mění se samozřejmě to, že nejsou jenom knihy, máme spoustu dalších médií, jsou audioknihy, e-knihy. To, že ten čtenář chce konkrétní knihu pevnou, v pevné vazbě, že prostě jsou fajnšmekři, co chtějí opravdu tu svoji knihu držet, otáčet listy. Takže to se určitě mění, protože spousta mladých samozřejmě čte buď e-knihy, nebo poslouchá audioknihy. I tak pořád máme i ty mladší čtenáře, ale ubývá jich. U nás hlavní naši čtenáři

0: opravdu jde po knihách, které jsou kvalitní. Pokud ten čtenář není nějaký extra speciál, čte jen sem tam, tak si vybírá hlavně z toho, co zná od jinot. Ale myslím si, že to je úplně jedno, protože je důležité, že čte a jestli si půjčuje třeba Disneyovky, je to úplně jedno.
1: Co byste si jako knihovnice přála? Samozřejmě víc čtenářů, to tady tak trošku probleskovalo tím rozhovorem. A co byste si dala jako druhé přání?
0: No, trošku bych si přála a trošku bych i apelovala na čtenáře, aby se ke knihám chovali lépe, než to je dneska, protože opravdu se nám stává, že máme knihy polité, i nám čtenáři opravují chyby v knihách. U dětských samozřejmě roztrhané knihy, počmárané. Takže to by bylo takové přání, aby pořád ta kniha byla jako něco, co je vzácné, asi úplně ne, ale prostě něco, co není jen tak, jako že to je úplně spotřební zboží. Ráda bych, aby ten čtenář si řekl, zaprvé teda je to kniha z knihovny, bude jí číst i někdo další, tak aby i ten další si početl a nemusel mít knihu třeba masnou nebo politou. No a samozřejmě knihy jsou různého žánru, ale i různé kvality, tak bych si taky jako přála, aby těch kvalitnějších bylo víc a víc. Přeci jenom se občas stává, že některé ty knihy, jak říkáme my knihovníci, je na ně škoda papíru, možná by ani nemuseli vyjít. Takže i tohle bych měla jako docela velké přání.
1: A myslím, že to je takové obecně platné knihovnické přání. Ostatně, když jsem se ptala na změny čtenářů, je zapotřebí dodat i to, že činnost knihoven se také značně proměnila a posunula. Pořádají se akce pro děti, autorská čtení, besedy, koncerty, soutěže a například na 24. května se v rámci tradičního Čajů festu na zahradě Českého rozhlasu Sever představí i Ústecká knihovna s literární bibliotékou. Přijďte se toho 24. května od 10 do 19 hodin podívat.

0: na severu.
1: O Čajůfestu v zahradě Českého rozhlasu Sever 24. května už jsem se zmínila. Ten program bude velmi pestrý. Je to festival, kde si můžete od 10 do 19 hodin užít nejenom rozličných čajů, ale také pohody, dobré muziky, workshopů i programu pro děti, no a také už té zmíněné knihovnické bibliotéky. O den dřív, tedy 23. května, můžete v Podbořanech zažít oslavy 450 let od udělení městských práv. Je to spojené s májovým jarmarkem, slavnostní průvod bude s dobovou hudbou, se šermíři, praporečníky a divadelníky a vyjde ve 13 hodin od knihovny. Program pak uzavře koncert v kulturním domě. No a když je řeč o koncertu, neměla bych zapomenout na projekt Koncerty ke dni rodiny. Tyhle koncerty pořádá Armáda České republiky jako poděkování vojákům v činné službě, jejich rodinám a také veteránům. Jeden z těchto koncertů je v plánu letního kina v Žadci už zítra 18. května od 17 hodin. Vystoupí ústřední hudba Armády České republiky a solisté Lucie Silkenová a David Uličník. No a zítra také držme palce našim muzejníkům. Ze stovky přihlášených projektů se do užší nominace dostali Severočeská galerie v Litoměřicích s výstavou Pařížanky aneb České výtvarné umělkyně a Francie, potom Oblastní muzeum v Chomutově s publikací Vyznání víry v obrazech a Oblastní muzeum v Ústí nad Labem s projektem Království mýdlových bublin.

Dnes v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever po třetí otevíráme válečné memoáry Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii. Jsou to vybrané kapitoly ze vzpomínek na druhou světovou válku očima jednoho z těch, kteří se rozhodli utéct z protektorátu a zapojit se do odboje proti nacismu na západní frontě. Texty vybrala a připravila Klára Novotná, v režii Vladimíra Ruska čte Viktor Dvořák.

Je 7:30, když se otevírají dveře naší cely. Strážník, který nás večer uzavřel, zase otevírá, usuzujeme tedy, že v noci drží službu jediný člověk. Teď však jsou tu zase 3. Je nám sděleno, že vodu na mytí si musíme přinést zvenku od pumpy, a tak se chopím nabízené konve. Pumpa je nedaleko a strážník jde se mnou. Naléváme ledovou vodu do plechového umyvadla a v cele provádíme ranní toaletu. V 8:00 se ve dveřích strážnice objevila dívka s košíkem. Jak jsme zjistili, dnes je na řadě pekař. Byla to služebná a přinesla konvici horké bílé kávy a pro každého 3 čerstvě upečené žemle. Cítíme se na vrcholu blaha. V poledne tatáž dívka přinesla oběd. Neměli jsme důvod si stěžovat. Následující den byl na řadě řezník. Od něho přicházela služebná jen v poledne, ale jídla bylo tolik, že jsme to sami ani nesnědli a strážníci nepohrdli nabídnutým přebytkem. 3. dne jsme se začali trochu zbližovat se strážníky. Už se známe a pouštíme se postupně do hovoru, hlavně o to. Až na jednoho se s nimi lze domluvit. Každý den byl nudnější a nudnější. Jediný, kdo se bavil, byl o to, protože s četníky začal hrát mariáš. Život na strážnici se odvíjel s naprostou pravidelností. Ráno bylo střídání. Strážníci přišli do služby, odložili pláště a šavle na věšák a uložili za okno jídlo. Obyčejně během dopoledne odcházeli ven za nějakou povinností a na strážnici s námi často zůstával jen jeden. V poledne rozbalili ubrousky a všichni bez výjimky měli bílý maďarský chléb a kus slaniny. Po obědě jsme leželi na pryčně až do doby, kdy přišel na řadu mariáš. Večer jsme ulehli ve své cele u rozpálených kamen, abychom se v přerušovaném spánku dočkali dalšího dne. Tak uplynul týden. Jak řekl pan hejtman, odpověď má přijít do 10 dnů. Zbývají tedy ještě 3 dny trpělivosti. Se strážníky jsme se zblížili, nedělají nám celkem žádné potíže. Ráno už chodím z konví provodu, dokonce bez doprovodu. Napříč přes ulici je nějaký obchod. Napumpoval jsem vodu a ze zvědavosti nakukuji do výlohy. Prodávají tam všechno možné, ale moji pozornost upoutala mapa za výlohou. Žasnu, speciálka. Přelétl jsem ji rychle očima. Nemůže jít o omyl. Vidím jasně Báčelmáš a kousek na jihu hranice Jugoslávie. Nezdržuji se dlouho, aby neměli nějaké podezření. Zítra si to prohlédnu lépe. Další den se vracím k mapě. Jsem celkem zklamán. Není to speciálka, spíše nějaká turistická mapa, celkem podrobná, ale nevadí. Vlastní mapu jsme neměli a myslel jsem, že bude stačit seznámit se zhruba s polohou a členitostí hraniční čáry. Nevedla rovně a v jednom místě se zakusovala dosti hluboko do Jugoslávie. To bylo dobré vědět. Co kdybychom to nakonec potřebovali? Karel, kterého jsme tiše považovali za našeho vedoucího, trval na dodržení slibu a tak jsem rychle zaplašil myšlenku samostatného útěku. Avšak čekání bylo stále krutější. 10. dne jsme nemohli ani dospat. Velitel, který každé ráno odcházel na okresní úřad, neměl pro nás při návratu žádný vzkaz. Teprve asi v 11:00 zazvonil telefon. Vrchní strážmistr ho vzal a po chvíli se obrátil k nám. Pan Oberstulrichter vás předvolává na 14:00. Těžko utajujeme vzrušení. Konečně přijde rozhodnutí o tom, zda se nám poštěstí postoupit zas o kus dále k našemu cíli. Doba mezi polednem a 14:00 se vleče jako nekonečnost. Jsou přesně 14:00, když odcházíme. Jsme opět v předpokoji hejtmanovy kanceláře, kam nás před 10 dny přivedli četníci. Chvíli musíme ještě čekat, než jsme vyzváni, abychom vstoupili. Hejtman stojí u okna a na náš pozdrav odpovídá pokývnutím hlavy. Z jeho tváře nemůžeme vyčíst výsledek. Bere pomalu ze stolu nějaký papír, ale hned jej zase odkládá. Pak konečně promluví. Tady mám odpověď z Budapešti, říká pomalu. Jsem rád, že jste dodrželi slovo a neměli jsme s vámi žádné potíže. Doufám, že jste byli u nás spokojeni. Udělal jsem pro vás, co jsem mohl.
Ten papír, ukazuje na zásuvku, je vypovídací dekret o vyhoštění z našeho okresu. Dnes večer vás převedeme do Jugoslávie. To, co jsme tolik toužili slyšet, bylo vyřčeno. Rozčílení je takové, že se mi třesou kolena. Nevím, jak vyjádřit naši vděčnost tomuto člověku, který se jako Maďar vůbec nemusel zajímat o náš osud ani o naše problémy. Pomohl nám způsobem, který byl mimo dosah našich představ. Všichni mu děkujeme. Otto nakonec vyslovuje díky za nás a za všechny. Hejtman je teď vážný, drží na chvíli Ottovu ruku a říká: víte, proč to všechno dělám? Mimo jiné také proto, abyste nevěřili, že Maďaři žrali malé české děti. Otto i Karel, kteří rozuměli dobře, byli zřejmě šokováni. Nic takového rozhodně nečekali. Otto těžko hledal odpověď a jak nám potom řekl, byl tak překvapen, že ze sebe nemohl nic vykoktat. Nakonec nám hejtman nařídil, abychom do večera zůstali na policejní strážnici, dokud pro nás někdo nepřijde. Celé odpoledne jsme požíráni mukami nedočkavosti. Ani jíst nám nechutná a nevíme, jak překlenout tu dobu od odpoledne do večera. V hlavě jako kolotoč stále krouží myšlenka, že když všechno dobře dopadne, můžeme být ještě dnešní noci v Jugoslávii. Začínáme věřit, že tohle všechno je skutečnost a ne sen. Pochybnosti se začínají rozptylovat a my věříme, že se nevyskytne žádný úskok nebo zlá náhoda, které by se nám postavily do cesty. Jakmile venku nastala tma, jsme připraveni na cestu. Nebylo nám tu zlé, ale rozloučení nebude bolestné. Bylo něco kolem 8:30, když přišel strážník, kterého jsme dosud nepoznali. Rozloučili jsme se s těmi, kteří nás 10 dní hlídali a vyšli do noci. Před strážnicí stály saně, nízká dřevěná korba a v ní byly zapřaženi 2 černí hřebci. Vyskočili jsme na korbu a usedli na pytle naplněné senem. Strážník si sedl vedle vosky s vysokou beranicí a hřebci vyrazili do noci. Saně klouzaly po sněhu téměř neslyšně a hřebci pohazovali mírně hlavami. Studený vítr se zakusoval do tváří, ohrnuli jsme si límce kabátů a byli jsme šťastní, že odjíždíme do Bajmoku, kde v noci za pomoci jednoho vojáka překročíme státní hranice do Jugoslávie. Následná cesta Jugoslávií probíhala nadmíru dobře. Zjistili jsme, že Jugoslávci nenávidí okupanty, takže všichni, se kterými jsme přišli do styku, nám otevřeně dávali najevo své sympatie. Čekala nás ale náročná cesta. Přes Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii jsme se dostali až do Libanonu, kde jsme v Bejrutu nastoupili na loď do Francie. Konečně, po 3 měsících strastiplné cesty, jsme byli u cíle našeho putování. Je konec března 1940 a my vstupujeme na francouzskou půdu.

knihy Františka Hladíka Bojoval jsem ve Francii vám v režii Vladimíra Ruska četl Viktor Dvořák. Pro dnešek už se toho do týdenníku Kultura na severu víc nevejde, tak naslyšenou zase za týden, krátce po 17. hodině. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slávka Brádlová.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V krajských městech se konají pochody na podporu veřejnoprávních médií. Účastníci nesouhlasí s návrhem zákona o změně jejich financování. Senátoři za Děčínsko a Lounsko budou obhajovat mandát. V Mostě vznikne speciální třída v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V noci polojasno až jasno, ojedinile mlhy, teploty klesnou na 5 až 2 stupně. Čekejte i přízemní mrazíky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Lidé ve 12 krajských městech před hodinou vyrazili na pochody na podporu médií veřejné služby. Nesouhlasí s návrhem zákona z dílny Ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Akci pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii a navazuje na pochod z minulého týdne, kdy účastníci vyrazili před hlavní sídlo Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské ulici. Pochod se koná také v Ústí nad Labem, kde se lidé vydali do zahrady Českého rozhlasu Sever. A tam je i naše reportérka Gabriela Hauptvoglová.
2: Z Mírového náměstí sem do zahrady Českého rozhlasu Sever dorazilo podle odhadu pořadatelů zhruba 150 lidí. Mají transparenty s nápisy například kdo umlčuje média, bojí se pravdy, nebo proč ruší to, co funguje. Zrovna teď přečetla moderátorka vzkaz iniciativy veřejnoprávně. Mezi řečníky byli třeba novinář Michal Dvořák, středoškolák Vítězslav Koval, hovořit bude i herec Jaroslav Achab Heidler. Ještě doplním, že Ministerstvo kultury se chce s připomínkami k návrhu zákona vypořádat rychle a koaliční rada by o něm podle premiéra Andreje Babiše z ANO měla jednat 25. května. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
0: Senátoři za Děčínsko a Lounsko budou obhajovat mandát. Dlouholetý politik z Krásné Lípy Zbyněk Linhart, zvolený za Starosty a nezávislé a Starosty pro Liberecký kraj, bude kandidovat do horní komory potřetí. Lékař z Rakovníka Ivo Teršl, zvolený za STAN, se možná v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicko, utká s Leo Steinerem, bývalým politikem a státním úředníkem z Ústeckého kraje, který před lety upozornil na nesrovnalosti v regionálním operačním programu ROP Severozápad. Ten pro ČTK uvedl, že kandidaturu zvažuje. V první mateřské škole v Mostě na pracovišti v ulici Františka Chmocha vznikne od 1. září letošního roku nová třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Odsouhlasili to radní města. Určená bude hlavně dětem se závažnými vadami řeči. Podle vedení Mostu je cílem zajistit dětem odbornou podporu a lepší podmínky pro jejich rozvoj už v předškolním věku. 5 lidí zůstává v nemocnici poté, co do nich v sobotu ve vysoké rychlosti najel řidič v severoitalském městě Modena. Stav jedné ženy je podle agentury ANSA kritický. Mezi zraněnými je i německá turistka, která přišla o obě nohy. Řidiče auta policie dopadla. 31letý muž čelí obvinění z pokusu o zabití. Zraněné lidi v nemocnicích navštívil italský prezident Sergio Mattarella a také premiérka Giorgia Meloniová, která kvůli tomu zrušila dnešní návštěvu Kypru.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 5 až 2 stupně, čekejte i přízemní mrazíky. Zítra bude po ránu a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne už většinou oblačno a na horách místy s přeháňkami. Zítřejší teploty od 17 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici na Cínovci na Teplicku ke staré celnici policie řeší srážku osobního auta a motorkáře. Na silnici u Račického vodního kanálu u Roudnice nad Labem se u Kozlovic srazila 3 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
3: Příjemnou neděli s klubem Country and Western vám od mikrofonu opět po týdnu přeje Láďa Svoboda a dnes se vracím s druhou polovinou speciálu, který jsem vám slíbil, protože minulý týden jsme se zabývali nominacemi na ceny Academy of Country Music a protože jsme samozřejmě všechny nestihli, tak jsem slíbil, že k těm méně známým a méně v uvozovkách komerčně zajímavým se dostaneme právě dnes. Takže druhý díl nominací na ceny Academy of Country Music je tady. My si pustíme první písničku a já vám vysvětlím, co vás dnes čeká a že vás toho čeká tedy velmi mnoho. Příjemný poslech.
1: Klub Country

písničku nám obstarala kapela Rascal Flatts, ne náhodou, za prvé se jmenovala Banjo, což je symbolické směrem ke country, za druhé Rascal Flatts je jedna z nominovaných kapel. A u kapel začneme, protože jestli jste si všímali pozorně, tak minulý týden jsme v těch nominacích vynechali úplně kapely, dua, nováčky a ještě se nedostalo úplně na všechny nominované, třeba co se týče alb nebo videí. To všechno vás dnes čeká a to znamená, že mezi těmi písničkami, které tady budeme hrát, bude 11 písní zcela nových, které jsme tady ještě nikdy nepouštěli. A samozřejmě to platí i o interpretech. Takže my začneme kapelami dnes. Udělám rychlý přehled. Kapelu Rascal Flatts jste slyšeli, ta je pochopitelně nominována na ceny Academy of Country Music, také možná předpokládaný vítěz skupina Old Dominion, také kapela The Red Clay Strays, kterou jsme tady už několikrát měli, protože v poslední době bývá nominována v téhleté kategorii. A pak jsou tady dvě kapely, jednu z nich jsme tady také už pouštěli, je to kapela Flatland Cavalry, tu dnes uslyšíte, ale kapela 49 Winchester, tu jsme tu ještě neměli a tou začneme. Tahle kapela má ve svém repertoáru písničku Hillbilly Happy z roku 2024 a je to takový letní hit, já si myslím, že k tomuhle počasí se rozhodně hodí, ale hlavně kapela 49 Winchester tady v klubu Country and Western ještě nikdy nespívala ani nehrála, takže dnes premiéra Hillbilly Happy.

0: To byla první premiéra v dnešním vydání klubu Country and Western. Jenom připomínám, že posloucháte druhý díl nominací na ceny Academy of Country Music a že dnes vás čeká, už jste to zažili, 11 novinek. Tu první máme za sebou a tu druhou, ta nás právě čeká, protože mezi těmi nominovanými kapelami je také Flatland Cavalry a já mám pro vás Mountain Song, což je jedna z nejoblíbenějších skladeb téhleté texaské kapely a není úplně nová, to přiznávám, vyšla už v srpnu roku 2022, ale my jsme ji v klubu Country and Western ještě nikdy neslyšeli. Mountain Song a Flatland Cavalry.
1: Mountain, mountain, it's good to see your face. Mighty wonder high above the plains.

posloucháte klub Country and Western, který je dnes plný nových a neznámých písniček. To proto, že jsme se rozhodli trošku více se pověnovat kategoriím, které jsou nominovány na ceny Academy of Country Music, takovým těm kapelám, které se nám do klubu Country and Western tak často nedostanou, protože pochopitelně ty vrcholy těch žebříčků nebo vypadají Hot Country Songs z časopisu Billboard, těch prvních 10 míst je většinou obsazeno těmi hvězdami a těm jsme se věnovali v minulém týdnu. Takže dnes nás čeká další kategorie a to je Duo roku. Opět tu jsou známá jména jako Duo Dan & Shay, známé Brothers Osborne, to samé Brooks & Dunn. Na ty se dostane, protože to jsou takový countryoví zasloužilí umělci. Nicméně mám pro vás dvě písničky od interpretů, které jsme tu ještě neměli, anebo třeba jenom velmi, velmi málo. Jednou, dvakrát maximálně. A to je například případ dua Masked in Bloodline. A to je velmi zajímavé duo, protože ho tvoří dva pánové, Gary Stanton a Charlie Mancaster. Je to taková romantická balada a samozřejmě, když je romantická, tak je o vztahu a zabývá se hlavně tím, jak jeden nebo druhý z toho vztahu do toho vztahu vkládá něco. Zkrátka ze sebe. Proto se ta píseň jmenuje 10 až 90, protože se tam zpívá o tom, že když jeden z partnerů dá 10, můžeme říct si procent, tak ten druhý musí dodat 90, takže to úplně není jako OK, že by to mělo být 50 na 50. No, dost vztahové psychologie, tady je duo Masked in Bloodline, poprvé s písničkou 10 až 90.

Tak to bylo duo Musket in Bloodline a ještě jedno duo, které jsme tu nikdy neměli, je duo Thelma a James. Je jasné už podle jmen, že to je dáma a pán, ale je to trošku jinak. Tohle duo tvoří manželé, umělci Mackenzie Porter a Jake Etheridge. Ta píseň, která se jmenuje Starting Over, kterou vám teď v premiéře pustím, byla vydána už minulý rok, bylo to v září 2025, ale myslím si, že právě třeba tahle píseň, se kterou se také objevili v 50. hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, jim mohla pomoct k téhleté nominaci mezi ta prestižní dua. Takže Thelma a James. Star.

společně manželé, kteří sice nemají společné příjmení, ale tvoří duo Thelma a James a jsou nominováni mezi duo samozřejmě na cenu Academy of Country Music. Tahle ten 61. ročník se bude konat opět v Grand Garden Areně v Las Vegas v Nevadě a bude to 17. května, to je potřeba připomenout. A ty dua ukončíme duem a ještě jedním hostujícím umělcem, protože teď si pustíme trošku na odlehčení písničku dua Brooks and Dunn, ti jsou také pochopitelně nominováni. Spolu s nimi bude zpívat Luke Combs, ten má také nějakou tu nominaci a bude to takový remake písničku.

Posloucháte Klubka Adrian Western s Láďou Svobodou. Máme za sebou dvě silné kategorie 61. ročníku udílení cen Academy of Country Music. Měli jsme tu kapely, dua a teď se podíváme na to nejzajímavější z mého pohledu. To jsou nováčci. Za prvé, mezi nováčky můžete být neustále, pokud získáte nějakou cenu, tak samozřejmě z toho vypadáváte, ale pokud ne, tak a už se to stalo, můžete být nováčkem, i když vaše kariéra je celkem šikovná a trvá třeba 20 let. Nováčkovské kategorie také naznačují to, co nás čeká v budoucnosti. No a tak jsem se rozhodl, že dnes těm nováčkům dám velký prostor. Za prvé, protože je v klubu Country and Western často neslýcháme až na výjimky, a za druhé je to přesně proto, abychom si pustili nějakou čerstvou krev. No, začneme dámami, protože samozřejmě dámy mají přednost a mezi nováčky, mezi ženami tedy jsou nominovány Avery Ann, Carolina Jones, zpěvačka Dasha, tu známe a docela dost dlouho, a to je přesně ten případ, kdy fungujete velmi dobře, ale protože žádnou scénu nemáte, tak budete stále nováčky. Pak je nominována Emily Ann Roberts a Mackenzie Carpenter. My si pustíme tři dámy, které jsme tu ještě nikdy neměli, Carolina Jones, Emily Ann Roberts a Mackenzie Carpenter, abychom se podívali, jak to v tom ženském zpívání vypadá. A začneme Carolina Jones písničkou, která je opravdu čerstvá, je z února letošního roku, jmenuje se Storm Chaser. Carolina Jones mě zaujala tím, že za prvé je tedy autorka té písně, za druhé ta písnička má obrovskou energii, tak Storm samozřejmě hurikán páté kategorie, ale ona kromě zpěvu také hraje na akustickou kytaru, také elektrickou a také na banjo. Zkrátka multiinstrumentalistka, co se týče strunných nástrojů, a ještě si tu písničku složila, je to vynikající záležitost. Zpěvačka Carolina Jones a Storm Chaser, poprvé v klubu Country and Western.

0: Klub Country and Western.
1: Máme za sebou první zpěvačku z té nováčkovské kategorie, jenom připomenu, že se jmenovala Carolyn Jones. A teď nás čeká další zpěvačka, bude to trošku jiná muzika, i trošku jiné zpívání. Ta zpěvačka se jmenuje Emily Ann Robertsová a ta písnička Jack and Jill Daniels. Je tady vidět krásný rozdíl mezi těmi přístupy k té moderní americké country, kdy buď se přikloníte k trošku tomu popovému hávu, k tomu, co tady předváděla v minulosti třeba Carrie Underwood, což je případ Emily Ann Roberts, kterou za chviličku uslyšíte, anebo zůstanete trošku v té tradičnější podobě a dáte tomu nějakou energii, jako jste slyšeli právě do znívší písničku Storm Chaser. Ale teď znova novinka, zpěvačka, která tu ještě nikdy nezpívala, Emily Ann Roberts a písnička Jack and Jill.

Tak to byla další zpěvačka do party mezi těmi nominovanými zpěvačkami v té nováčkovské kategorie. Přeskočili jsme Dašu, protože tu známe, tu jsme tady několikrát už i měli v top 10 hitparády.

Rádio Hot Country Song z časopisu Billboard a pochopitelně i Every N, protože ta to má podobně. Čeká nás poslední zpěvačka z této kategorie, Mackenzie Carpenter. Je zajímavé, kolik zpěvaček v kategorii country má příjmení Carpenter. Ta písnička se jmenuje All In Already, je také novinka, protože vyšla 3. dubna 2026, takže můžeme říct v úvozovkách, že ještě teplá. A sama interpretka Mackenzie Carpenter o té písni říká, že to je svěží milostná hymna, tak se na to pojďme podívat. Mackenzie Carpenter.

Posloucháte Klub Country and Western, dnes se díváme opět na nominace cen Academy of Country Music, bude to 61. ročník, bude to v květnu a jak jsem už tady několikrát opakoval, dnešní vydání Klubu Country and Western se věnuje takovým těm menšinovým kategoriím. Teď jsme u nováčku, máme za sebou tři zpěvačky, které jsme tu ještě nikdy neslyšeli, protože byly nominovány právě v té kategorii New Female Artist of the Year, to znamená nejlepší umělec, teda umělkyně, roku nová, new female. No a teď se podíváme na ty muže, na pět nováčků a hned zjistíme, že mezi nominovanými je třeba Shabuzi, který je v podstatě hvězdou, ale ještě žádnou cenu od Academy of Country Music nezískal, takže šup s ním do kategorie nováčků. Podobně to má Tucker Wetmore, toho si taky nepustíme, ale čekají nás pánové Gavin Adcock, Hudson Westbrook a Vincent Mason. Ani jednoho z nich, kromě Hudsona Westbrooka, jsme tady v klubu Country and Western neměli. Začneme Gavinem Adcockem, protože ta písnička vám může být, ta, kterou vám pustím, vám může být povědomá. Zase je to novinka, v podstatě vyšla 27. února letos a je to cover verze klasického country hitu, který proslavil hlavně Waylon Jennings v roce 68, ale těch cover verzí téhle písně vzniklo daleko víc. Já vám řeknu název, možná, že vás to trkne až při poslechu. Takže Gavin Adcock, Only the Dead Walk the Line.

zpíval Gavin Adcock, doufám, že jste poznali tu písničku, kterou proslavil Waylon Jennings. Tohle byla cover verze, ale je potřeba říct, že tahle píseň k nominaci mezi nováčky nepomohla, protože je opravdu hodně nová, takže tahle se o to nezasloužila. Teď nás čeká další nováček mezi muži, Hudson Westbrook. Už jsem říkal, že tenhle ten zpěvák nám v klubu Country and Western minimálně jednou zpíval a tu písničku si zopakneme, jmenuje se House Again, Hudson Westbrook. Well,

Tak to byl Hudson Westbrook v klubu Country and Western a my si tu kategorie mužů nováčků uzavřeme Vincem Masonem. Písnička, která vás čeká, se jmenuje Damned If Do a byla vydaná loni v roce 2025, tak si myslím, že je možné, že právě tahle píseň mu pomohla k té nominaci a je to opět taková romantická záležitost. Písnička se zabývá hlavně tématem, to mě zaujalo, tématem přetrvávajícího zármutku a frustrace z rozchodu. Fanoušci Vincemu Masonovi přezdívají Heartbreaker Kid. No, je to taková trošku depka, ale my si to pustíme. Damned If Do a Vincent Mason, třetí nominovaný nováček roku.

Máme za sebou Vincenta Meissna a před sebou dvě písně, které se týkají ještě předávání cen Academy of Country Music. Uvidíme, jak se to bude stíhat, protože toho mluvení je dneska opravdu dost a dost. Čeká nás ještě zpěvačka, která se jmenuje Carter Fight, a čeká nás písnička Cherry Whaley, která je z jejího debutového alba. A teď poslyšte, to album vyšlo 3. října 2025 a už bylo nominováno na album roku. Tahle ta zpěvačka nemá podle mého názoru žádnou scénu, ani mezi nováčky nebyla najednou nominace na album roku. No, je to neuvěřitelné a byla by to velká senzace, kdyby to právě zpěvačce Carter Fight vyšlo. Uvidíme. Pustíme si právě tu titulní skladbu z alba Cherry.

Tak to byla Carter Fight, tím pádem máme všechny interprety nominované na album roku splněné. Čtyři jsme zveřejnili v minulém týdnu, pátého nebo pátou právě teď. To proto, že to byla úplná novinka a zpěvačka, kterou jsem v této kategorii v žádném případě nečekal. Ještě jedna píseň nás čeká, než se rozloučím, a podobně tomu také bylo v kategorii video roku. My jsme minulý týden skoro všechny písně pouštěli až na jednu. Bylo tam nominováno opět pět písní a nepouštěli jsme si písničku Kuku od zpěváka Stefana Wilsona Juniora. Já se trošku směju, protože ta písnička je opravdu veselá. My proto máme v češtině takový skvělý název nebo skvělý popis ujetá. Takže touhletou písničkou zakončíme dnešní vydání klubu Country and Western. Jenom připomínám, že ceny Academy of Country Music se budou předávat 17. května a tyhle ty dva díly si ještě zopakneme, protože je v nich dost informací o tom, co se 17. května v Grand Garden Aréně v Las Vegas bude dít, a já jsem strašně zvědavý na to, jak to celé dopadne, protože tak barevnou nebo tak nabitou jmény nominaci jsem za poslední dobu neviděl. To je všechno z dnešního vydání klubu Country and Western. Uslyšíme se opět za týden, no a tady je ta slibovaná písnička Kuku. Vy se mějte hezky a užívejte si nadcházejícího jara. Naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Oběti nacistické perzekuce si dnes lidé připomněli na tradiční terezínské tryzně. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou i v pondělí skoro beze změny. Nová příručka pacienty varuje před používáním umělé inteligence. V noci většinou polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy, čekejte i přízemní mrazíky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Terezínská tryzna dnes připomněla oběti nacistické perzekuce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se dnes účastnili i prezident Petr Pavel, také politici, diplomati nebo skauti.
2: Předseda Ústavního soudu České republiky Josef Baxa uvedl, že dnešní doba připomíná svět před 90 lety a ničí se schopnost rozlišovat mezi pravdou a fikcí.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Na 2,5 roku v terezínském getu zavzpomínala pamětnice Michaela Vidláková.
4: Díky několikanásobnému štěstí, souhře náhod, jsem se tady před 81 lety dočkala té šťastné chvíle osvobození.
2: Z Terezína Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv se i zítra budou držet vyhlášky ministerstva financí zpátku. Za benzín řidiči platí maximálně 4,40 korun a 33 haléřů. Cena nafty zůstává na výši 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny rezort vypočítává střídenního průměru velkoobchodních cen a nová maxima vyhlásí zítra ve 14 hodin. Na rizika spojená s používáním umělé inteligence upozorňuje pacienty nová příručka. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé po chatbotech chtějí určit diagnózu anebo léčbu. To by ale dělat neměli, protože umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav. Může si také vymýšlet, pokračuje praktický lékař Pavel Sova.
5: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
0: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Pyrotechnici v německém Forzheimu úspěšně zneškodnili více než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování pumy muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky.
1: Počasí.
0: V noci většinou polojasno až jasno, ojediněle se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 5 až 2 stupně, čekejte i přízemní mrazíky. Zítra tedy v pondělí po ránu a dopoledne místy až skoro jasno, odpoledne bude většinou oblačno. Na horách čekejte místy přehánky. Zítřejší teploty od 17 do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 246 u Podlusk u Roudnice nad Labem zasahují lékaři a policisté u střetu osobního auta se srnkou. V Teplicích se v Hrázní ulici u přechodu pro chodce u podchodu k Albertu v křižovatce srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí, těch výkonů je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální
2: tato musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj a potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie. A říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pan architekt?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum Experiment.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%. Tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá. Ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání. Kimici
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je možný číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh na ně už ten Bůh nemluvil. Poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kukový kopeček. To důležitým na tom bylo to desatero, který v sobě nese celou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně Tóře.
1: A připomeňme, že synagoga se zdobí zelenými větvičkami. Proč?
2: To je to, co jsem říkal, že ta hora kvetla, takže to je ten důvod, proč ta bima, ten almemor, to, odkud se čte ta Tóra, je ozdobená květinama.
0: Svátek darování Tóry Šavuot doprovází i další žalm. Kdyby mě Bože tvá Tóra nenaplnila rozkoší, dávno bych už zahynul ve svém utrpení. Zpívá opět Šlomo

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii sepsala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstít se zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life
3: in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl? Made sense
3: of the history. I don't compare it to the revenge taken by the Russians, by the Czech, by the.
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje také před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zděslavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
2: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
5: Česká dvanáctka.
0: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janku. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V tom roce, v roce 2021, 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný singl Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu a částečně i o tom je nejnovější singl, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adele Heid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já to
0: taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Tvoje kapela třeba.
2: Ano, mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já
2: se
0: mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejohranější.
2: Taky. Ano, to hrajeme taky.
0: Jsem to asi mydlil tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, jasně. To jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mně se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To dítě zná celý,
2: půl,
0: že?
2: No jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystříklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Tak jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter, hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a Into Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme pouze jednou. Máme 12 hlasů, ale hlasovat pro ty písničky můžeme jen jedenkrát. A hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. První dnešní novinka se jmenuje Perpetuum Mobile, Eva Farná a SMS-ku má hit Mezera 12. Druhá novinka Milé ženy, Heidi Janků, hit Mezera 11. A třetí novinka Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo Přání v kapse, Luděk Malár, hit Mezera 9. 8. Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 8. 7. Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7. 6. místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6. 5. Loď Venuše, hit Mezera 5. 4. místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4. Místo 3. Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2. A vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Po 8. během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou. Snad ne

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
4: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
3: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
5: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme další a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
3: Nepálský šerpa Kami Rita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
1: Ano, dobrý večer, je to tak, dnes vysíláme z planety Hlinsko.
6: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
1: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
6: Přesně tak.
1: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
6: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
1: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
2: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice, a dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETI, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlýnky, vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narození ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo, protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda,
1: jo?
0: Ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No, to je, vlastně
2: je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod.
0: Což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, jak lux funguje na principu podtlaku, a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady. A to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. Jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční, a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké, my jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala vyset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že když dneska člověk vidí science centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To bych
2: ano, ano,
0: popsat.
2: Ano, ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek. A na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojice Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy, nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skřínky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že jo, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jak je to?
1: Cirkulon, vám napovím.
0: To tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. Ocitnu se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale vy tam máte takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit, jak chce, samovolně. Nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to psal ten dinosaurus, to tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak.
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší, když už jste ta planeta, ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá vstoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když ji obejdete zezadu, protože zepředu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A zezadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně symboluje jako, ano, já jsem právě říct, že to symboluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: tak. Je to taková hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám musí najít.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi si tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano, kostičky,
0: jako hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo
1: buď
0: nespadne. Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat tu vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější, no, z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně, a všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte Sedmi krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k ním dostaneme na Sedmi krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: On je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže
0: vlastně jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého to patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, takhle, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jenom jsme na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně
0: no,
3: tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru to rozpohybovat.
3: Přesně teda. Tak, vyžaduje
0: a to
3: páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švung těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotujou podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když se doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon, tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těch expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Takže nejenom ty

0: jako těch...
1: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, mm-hmm. když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma. Mm.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
2: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak,
2: v dalším vstupu si to asi
0: dalším vstupu si řekneme, co můžete přípravu. Vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám se píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo. Ale připomíná taky přelet mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět, nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál, Sedmikrásky na nebi.
3: Sedmikrásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, kde to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký nápadný zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května bude také přelétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme koneckonců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud si chcete ozvědět o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořídíte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď to posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl, to tvar té knihy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Henem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo, geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten bulížník.
1: Ano, jsme to
0: ten byl
1: dobrý.
0: Ten bulížník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický
2: Ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na bulížníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje bulížník.
0: Pak byl ten magnetit, že,
1: ano,
0: že jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš. Ne? Vápenec, asi pískovec. Ne?
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šlágr, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formu různých maket, odlitku a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: Hmm. No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 kilometrů čtverečních, takže je to opravdu jako, je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2-3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 kilometrů za 2-3 dny, po celých Čechách by to bylo s jednou nulou navíc za 2-3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk si tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte, jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které Geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct,
0: tak
1: můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Mydlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, například tam taky pobýval Tychon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dvacet hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále Asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas se podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0, a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
6: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, výborně, že ten profesor skutečně přijel.
5: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
7: Dobrý, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
5: Ale já teď nebudu, díky.
7: Dobrý, tu máš.
5: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
7: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
5: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
7: Ale naposled.
5: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
7: Už to mám.
5: Tak výborně.
7: Ale tohle není všechno.
5: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
7: Víš, co tě čeká?
5: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
7: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru, z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan, přesto hlavně v závěru aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají whisky na dnešek. Ale víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už vysíláte dohromady, zpátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Nejsme tady všichni, Voráček a Pata z nový vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčky, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to sebeste a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček... No?
3: A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Mančko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: dělá.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
0: Tati, kolik máš kase?
1: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám. Je?
0: No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
0: Proč?
7: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
7: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
7: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
7: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
7: O, pardon, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
7: Ne.
0: Dobrou noc.
7: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
8: Dobré jítro, madam.
9: Děkuju.
8: Ano.
9: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
8: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního darořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
9: Tak viděl jste ho nebo ne?
8: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
9: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
8: Ne, madam, nic.
9: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
8: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
9: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
10: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpusťte, prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrel v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Wericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrel pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Werichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž?
4: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy! Vy nestounice! Vy prodejní tvore! Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám. Přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy. Kud vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé.

0: Já mám takový plán. No plán. Prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách? Ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Co? Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: O tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám proč. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: pořád? Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: No, jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat.
0: To
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy.

0: Tam je nejvíc holubů a hrachu. Kamna měla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Jejich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak? Sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetly. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka, manželství, jak jinak. Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
1: Já vám chci velice poděkovat, vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to, ne?
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu...
6: On jsme oba jako stejně soudu. Naklonění. Stejně naklonění.
4: Teď se ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádám správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
3: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
5: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne,
3: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: To jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta vědnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás úmyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde.
5: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Ale jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
6: Trojka.
5: Ke
6: kartě.
4: Máte pravdu.
7: Rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, jsem taky zavolala.
3: No, jo, jenomže ty máš...
2: Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Uzdavuji sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, kým bys Lenk? Řekl vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na ně dívám, tady v okne mám legraci z nich. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okaž, již, malý okaž, halo, Ajšem, Ajšem, Ajšem. No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano. Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Jo, děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi jsem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, jsem asi přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tva šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelské
1: časy. Tak v té době se opravdu
2: ať ještě dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo.
3: A co jste dělala do 50.
2: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
4: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Bože, nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
4: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
1: Jo.
4: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Neví, Ramáky se té si úplně. Se vám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu.
5: Co si jde, to jsem skončil. Já ztrácím čas, takový mi mě neužijí.
1: Neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel, dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
5: Madame, nedopřejte se mi snouben, jsem to
1: nyní. Už se příliš na
5: mě. No, já pláhnu po vás, nemohu
1: dalšit. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase, dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodateli mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
5: Mrzí.
1: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. To je to krásné relace. No, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Marsa Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, tam bylo, to zní
1: dobře. Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Henko, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaň jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obyváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Kartágu byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, no, ano, ale to byl který rok zhruba?
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Mm-hmm. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vy otevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes s sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl, žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. To možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře a je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trvá, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chudoučká rodina, že on se prej styděl, že on ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli. Cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si radši hodili kopita hore, jsem si říkal, tyjo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, že je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Pákulo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně, až jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut, tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: V zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečený, který jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutná jinak, to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo možná. Jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu. No, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zrubý. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný pit.
0: A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý. No, tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku. To vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanojí, asi 30 kilometrů. Ta vesnička se jmenovala Chile. A ta se specializovala je zvláštní tím, že tam téměř všichni občané prostě vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenují se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal?
1: Tam to měli Nona? Fortuna, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit, a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům Noční linky příjemný poslech. Tak chúc ban nhe, chúng chinh, nai tai, bui ve. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc, chúen, dian, toan. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. Uh-huh. Tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Hrvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: A ve mně bratrada, mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Dálniční hlídka Pavel Vobek v Noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíce v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
2: Jestli...
1: Jste to vy.
2: Halo, halo, slyšíte mě?
1: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
2: Ano, ano.
1: Noro, vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
2: No, tak to bylo začátkem roku 1994, na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatření, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si je asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, hrub, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, že jdem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepla. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold, brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané,

0: na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba obchod s oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžně tak si brali z těch věšáků 2, 3, 4, 5 kusů, hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
1: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
0: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší, ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
1: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuji, že jste nám vyprávěla. Myslím,
0: ráda,
1: že byste vyprávěla ještě dál, ale už si to musíme nechat na příště.
0: Já vím.
1: Ozvěte,
0: ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam
1: ano,
0: chtěla všimnout.
1: My jsme účesu, to pochopili, říkáte
0: oblečení,
1: to barvitě.
0: Módy.
1: Jako bychom tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samý kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule, růžový, bledě modrý, bílý. No, tak teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále, žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme. Žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama. Ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct. Ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu. No tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: Některými ano, uh-huh. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni. Maximálně tam byli 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho se ženeš, toho, máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat. No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem chtěla říct. Zábava, hudba, a dobrá to... společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, ta mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pohřbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a do těla tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršéf odboru školství, tak přijel i na to posezení, František že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný, úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení, asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo, takže... A nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volajícího. Dobře, tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně, dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí a já nevím, co všecko jsme viděli. Já už jsem byla tak unavená a když na to dneska vzpomenu, tak si říkám, proč já, když jsem byla tak hrozně utahaná, že jsem třeba jednou nevynechala, ale ona, ta organizátorka, to bylo jak na vojně. I v tom autobuse se chovala tak protivně, jo. No a my jsme všecko jsme na rozkaz zvládali. No, potom jsem nakonec dostala veliký průjem, protože v těch byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak. To jenom, jak jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
0: Náročný zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá, na rozkaz člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
1: No,
0: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
1: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy, a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam čtyři věci a ty čtyři věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? Sto kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových... No, v potravinách to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
0: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
1: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utáhaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů, a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
0: No, tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když v jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
1: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
0: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu, nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: po půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu Svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás. A měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost. Sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovanýho to dovolu. A nejkrásnější bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako já, když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Aeroat a Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako tak, že by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako, ale to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dal slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže na Mont Saint-Michel přes celou Francii uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec po první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželku v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Jakože se nevrátil no, tak, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam aha, jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli taky, že tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no já ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajídl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako...
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tam bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vy vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo.
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co jsem byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no, tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt, ještě, nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu měli lidé, bych řekl, trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Čelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirosování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velký pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovat a dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužící opravdu. To si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře, a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, které je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, je to změna, včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, ale jmenuje se to Marmore, dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář. A pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho. A přitom se trochu léčit, vřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu?
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě, v Egyptě, na Sinajském poloostrově, to kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím v žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli koukání po první, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve skleníku kuchyni, dala jsem jí pas, ona řekla, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jdete? Tak jsme říkali, jdeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mrzí, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťané a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve všeho nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydleli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí, nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse. Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu Bez kufru a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ona tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát

0: nádherná. No ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, honem, tam, honem, honem, spěch. A mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce, a na to si vzpomínám, a o tom chci stručně mluvit, to byl letecký zájezd, jako dovolená na Osuní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaký takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to bylo takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdybychom zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku, asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál, a tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné, to byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného, krásné čisté modře, to je mám nezapomenutelný, krásný teda vzpomínky, no tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky, jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jedno nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny, jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A taky, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, v tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles, s těmi dvěma syny, asi tam 5 dní kotvil, neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x, tak mám vzpomínky, plno alb, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
1: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějaký dokument v televizi, otevíráte často alba, listujete jimi?
0: No, já tady těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám, a takže vždycky v tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování a srovnání tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no v Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera, to je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
1: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
0: Ano, dobře, tak děkuju jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
1: Budeme se těšit,
0: děkuji,
1: paní Alenko.
0: Děkuji vám moc taky.
1: Loučíme se.
0: Krásně, ano, taky. Dobrou noc. Naslednou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
2: Se snáší déšť, s tmou se

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z Jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do dolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo někam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No, nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme s ní jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkal, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber jsem měla dostat v Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čehož jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a mě, když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny a ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu a ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. A tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej Cottage Hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušní. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registrar a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvyklí tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové primáři oddělení, byli tak slušní, vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English, já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, s legálními zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahej zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš...
0: Ano, váš, ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuřil. Přestože

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu. Takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitr. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez
4: zábran. Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme. Tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě.
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný. Aha. Teď hádejte, pane Rosta, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: proč Litr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhletý možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvný takový.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam teď celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem... Jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem
2: dal
3: vykácet,
2: to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata. Černá zvěř. Mi tam chodila celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali dokonce.
3: Se nedá spát.
2: No jo, to jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to.
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No, já mám strojek,
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně
3: no,
2: dost,
3: toho
2: že
3: toho mýdla na to mydlení, no, to kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, no nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídejte.
2: Chmel tam pěstují.
3: A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítil, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu

0: jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že
1: to je dobrý, je to, to je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
0: Že to pěkný.
1: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
0: No tak s tím poustevníkem ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
1: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první.

první kapitoly, čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátele a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník. Jo? Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho
procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že

0: co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se zčista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení? Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

teče do bot. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají. A andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči v

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody, děsí mě však to, že nezvědá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.